0: Rádio Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelíne, zdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek.

jsem slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď za pakatel v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohodí. Silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem za pasem chodím světem a sem. S kompasem za pasem chodím tam.

čakala, nečakala, jenomže zapomněl před dobrým jídlem. Umí ti si pracky mídlem, protože šakal je na neví, co je hygiena.

Jou, peřníci z povolání to, jsou páni to, jsou páni lou. Peřníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

Idej, jsem cukr, dej sem krouty, seď v formáku na houni. Pře, padli tě v ráhouni. Lou, peřík je nesmlouvavý. Lou, ten ho strašně baví. Co, šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě vošku bem.

špravý les. Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna veřes.

než člověk, jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Teď já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem již už ne.

Lek jsem se, proč spím tak vysoko, jak ocit jsem se tu. Usnul jsem snad za letu.

0: Máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, i Pepsi.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám traktůrkovou.
1: Traktůrkovou jistě. Traktůrkovou. Hej, není traktůrková. Nemá.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludnej kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajón její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Tryska.

0: doma psa?
1: Ne.
0: Můžu si jít ven hrát?
1: Ne.
0: Můžu si zapnout komp?
1: Ne.
0: Můžu dát kočce dort?
1: Ne.
0: Můžu jít pozdějc spát?
1: Ne.
0: Můžeš mi koupit prak?
1: Ne.
0: Můžu počmárat zeď?
1: Ne.
0: Můžem do

chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Šudikuk Jany Richterové.
1: Ahoj kamarádi, já už jsem zase tady, začíná další Všudikuk Jany Richterové, to jsem já, ale to určitě víte a taky tušíte, že tady ani dneska nebudu sama. S Terkou Rašovou se vydáme do Jičína na festival Jičín město pohádky. Já vím, že už je dávno po festivalu, ale ta atmosféra tam byla tak krásná, že si ji ještě jednou připomeneme díky Terčině reportáži. Budeme si povídat s panem profesorem Jiřím Podolským, který se zabývá životem a dílem Alberta Einsteina. Kdo to Einstein byl? No, to vám právě prozradíme. Taky se vydáme na křest jedné sportovní knížky a na úžasnou akci, kde středoškolákům z celé republiky otevírají dveře do vesmíru brněnští astronomové. Bude taky spousta písniček a určitě ještě na něco přijdeme. Takže jdeme na to a začínáme. Ze studia Rádia Junior vám krásný poslech přeje Jana Richterová, Všudikuková.

0: Holky a kluci, v dnešním Všudy kuku si budeme povídat o Albertu Einsteinovi. V jednom ranním restartu jsem si povídala s panem profesorem Jiřím Podolským, který vyučuje na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze a zabývá se životem a dílem Alberta Einsteina. Kdo to Albert Einstein byl a proč si ho pořád připomínáme i po mnoha desetiletích, tak to se dozvíte právě teď.
1: No Einstein, no to se dá říct vlastně jednoduše. To byl opravdu geniální vědec. Abych řekl, že určitě to byl největší fyzik všech dob. Asi tak zhruba před 100 lety nám objevil spoustu věcí o světě kolem nás, o vesmíru, o tom, jak funguje. A hlavně on přišel s teoriemi, který dodnes nikdo nepřekonal a který nám skvěle fungují.
0: A co to vlastně znamená, když se řekne slovo teorie?
1: No, teorie. To musíte vymyslet jakýsi písmenka, napsat nějaké rovnice a těma popisujete ale reálný svět. Jo? Takže máme nějaké rovnice a ty nám říkají, jak měřit různé veličiny kolem nás, jako vzdálenosti, čas, rychlosti a tak dále. A ty teorie jako nám popisují, co se bude dít a my dáme jednou předpověď a my to změříme a ono to funguje.
0: Předpokládám, že když se řekne teorie, že to není jenom, že si někdo něco vymyslí, ale musí se na tom taky trošku shodnout i ostatní vědci.
1: No právě, no samozřejmě, jako teorie je univerzální věc a my musíme ověřovat různými experimenty, pokusy, pozorováním, koukáním se v laboratořích do vesmíru a musí to být jako shoda všech lidí, co žijou dneska na Zemi, kteří jsou vědci, že se na něčem shodnou. A samozřejmě časem ta teorie překoná na něčem, může být trochu vylepšena třeba, no ale zase na to musí být shoda, musí proto být nějaký důvod, že vysvětlíme něco víc a něco lépe.
0: Mm-hmm. Albert Einstein vyslovil teorii, nebo vytvořil teorii, která dodnes překonaná nebyla. Ale pojďme se podívat na malého Alberta. Jaký byl, jaký jako kluk? O co se třeba zajímal?
1: No, zajímal se o všechno. Byl hodně zvídavý, to se jako ví, to se v jeho životopisech. Například on vzpomínal, že když byl ještě mladý, tak dostal do tatínka kompas. A naprosto ho fascinovalo, že ta střelka míří pořád stejným směrem. A tatínek, který se zajímal o elektřinu, protože vyráběl různé přístroje, tak mu vysvětlil, že za to může jako magnetická síla, taková neviditelná věc, říká tomu magnetické pole, a to vytváří země kolem sebe. Ale možná i kvůli tomuhle prvnímu objevu, že jo, který učinil pomocí kompasu, tak se stal asi fyzikem, protože chtěl pochopit, jaký všechny skryté síly ovládají svět a postupně vymyslel právě i nějaké vzorce, teorie pro to, jak ty síly fungují a jak nás ovládají. No ale abych zase mluvil trošku opačně, jo, zdá se, že ve škole prý nebyl moc dobrý žák, jo, ale možná taky proto, že asi neměl dobré učitele, které by ho zaujali. Jako ví se, že ho vůbec nebavilo učit se naspaměť, jo, různý poučky a datumy a tak. On chtěl sám věci poznat a porozumět. Nejvíc ho právě přitahovala fyzika. Co je to fyzika? To je vlastně věda o pohybech, jo. O gravitaci právě, o elektřině, magnetismu, ale taky o tom, co je teplo a energie a taky o světle. A dneska k tomu přidáváme poznání atomů a atomových jader a elementárních částic. No ale právě k tomuhle všemu přispěl Einstein před těma stolety hodně.
0: A je pravda, že si Albert Einstein rád představoval věci jako obrázky v hlavě, že třeba přemýšlel, co by se stalo, kdyby jel vedle paprsku světla?
1: Ano, ano, přesně tak. Tohle opak dovedlo k té speciální teorii relativity. On si uvědomil, že kdyby letěl s paprskem světla, tak se pro něj čas zastaví, což je divná věc. On zjistil, že čas není univerzální, že netiká všem pořád stejně. A právě tenhle ten takzvaný myšlenkový experiment ho dovedl k tomu, že si uvědomil, že pro světlo neplatí vůbec čas, že čas se tu zastaví. Protože světlo je to nejrychlejší, co se může jako ve světě pohybovat a proto je to největší rychlost, se čas zastaví a proto ji vlastně nelze překročit. To je takový rychlostní limit ve vesmíru, no, maximálně.
0: Uhum. A v roce 1905 představil Albert Einstein ten slavný vzorec E rovná se MC na druhou. Já vím, že se to píše na trička, píše se to na plakáty a vlastně tomu pořádně nikdo nerozumí. Dalo by se říct jednoduše, co nám ten vzorec říká.
1: No, říká, tenhle ten vzoreček je zrovna ten nejjednodušší z nich, Einsteinových, ale on je vlastně nejdůležitější, jak vám za chvíličku vysvětlím. Tenhle vzorec je vlastně docela jednoduché. Jo. Tak nalevo je to písmenko velké E. Jo. To je ve fyzice zkrátka pro energii. Co je to energie? To je taková nějaká užitečná práce. Třeba ta, co vyrábí motor v autě, že, abychom se rozjeli, anebo v letadle, nebo v raketě, aby se vznesli. Že. Tak ten motor musí vydat nějakou energii. A nebo tak může být teplo, abychom se prostě pokřáli, nebo abychom si udělali čaj, jako já teďka před chviličkou, jo? A to je všechno jako energie. Tady je na levý straně těch rovnic. A pak je tam to rovná se, jo? A pak je tam M-ko. M-ko to je univerzální zkratka, jo, z mass, anglického mass, nebo materie, chcete-li z latiny, tak to M znamená hmotnost nějakého tělesa. Každý těleso má nějakou hmotnost a to můžete zjistit tím, že to zvážíte v kilogramech, se to dělá, jo? Tak to je to N. Takže E je M a teď je tam to C na druhou. To na druhou je taková dvojka nahoře, taková divná věc. To znamená mocněna. To je druhá mocněna. To je prostě jenom zkrátka pro C krát C. A teď co je toto C? C to je symbol, který označuje právě tu rychlost světla, tu maximální možnou rychlost, no? Když se něco ve světě může pohybovat. Ale to je obrovský číslo. No? Představte si, že světlo doletí za jedinou sekundu, za sekundu, ze Země až na Měsíc. Jo? Takže C je fakt obrovský číslo. A teď je to tam C krát C. Takže to je naprosto gigantický, nepředstavitelný číslo. No a teď ten Einstein říká, vezměte toto gigantický číslo a přenásobte tím ten jeden kilogram obyčejní hmoty a dostanete, kolik energie v tom je. To je šílená energie, jo? Takže on nám vlastně řekl, že v každém kousku hmoty, co je kolem nás, je skrytý někde vevnitř obrovský množství energie. A právě díky tomu například svítějí hvězdy a naše sluníčko a to třeba celý miliardy let, jo? Takže on poprvé objevil, jako vlastně proč svítějí hvězdy, no uplatňuje se tam tato rovnice, že se hmotnost přeměňuje na energii, jo. Ale taky to funguje v těch našich jaderných elektrárnách, že jo, v Dukovanech a v Temelíně. A ty nám už dodávají téměř polovinu veškeré elektrické energie, takže vidíte, že ta rovnice není jenom tak jako abstraktní teorie, ale že má velký praktický význam a že nám umožňuje tady fungovat moderní civilizaci.
0: Do té doby vlastně nikoho nenapadlo, že v každém kousíčku hmoty je tolik energie. Jak to napadlo Einsteina?
1: No, napadlo. Tak tohle bylo zase docela složitý naopak. Jo? Jako v tom roce 1905 na jaře Einstein objevil takzvanou speciální teorii relativity. Přišel právě na to, že čas neplyne úplně stejně, tak například když letí s tím světlem, tak se úplně zastaví. A taky, že se neschodnou lidé, když se vůči sobě pohybují nějakou rychlostí, na vzdálenostech. Jo? Takže prostor a čas, jak se tomu říká, nejsou absolutní a záleží na tom, kdo se na ně dívá, kdo je měří a to je právě ta relativita. No? Ale tyhle ty divné věci fakt existují, vypadá to dost podivně, ale fakt jsou a máme dneska ověření. A běžně je používáme. Tak třeba možná jste slyšeli, že v Ženevě je urychlovač v CERNu, kde se objevují nové částice, třeba ten Higgsův bozon a tak dále, tak tam se ta rovnice neustále uplatňuje a ta teorie relativity, jako tam funguje. Ale taky, a to možná lidi běžně nevědí, když jedete třeba v autě nebo máte mobil a používáte navigační systémy jako GPSky a Galileo a tak, tak tam se musí počítat ty efekty té teorie relativity. Bez ní by ten navigační systém přestal za pár hodin úplně fungovat a vůbec by nám nedával smysluplný výsledky. Takže zase vidíte, teorie, ty rovnice dávají praktické důsledky pro náš každodenní život. No a právě, abych se vrátil k té vaší otázce, když Einstein v roce 1905 tuhle teorii vymyslel, tu speciální relativitu, tak si právě uvědomil, odvodil z ní, že z toho plyne ten vzoreček EMC na druhou.
0: No? No, mě teďka napadá, že já vím, že to s tím úplně nesouvisí, ale vnímání času může být různé, protože když se člověk nemůže dočkat konce školní hodiny, tak to utíká pomalu.
1: Ano, to všichni známe, to je taková ta relativita, to je taková psychologická relativita, jo, jako, že se nám něco líbí nebo nelíbí, no, ale podstatné na tom je, že ty objektivně fyzikálně měřený čas se opravdu mění. Jo? Třeba když dáte hodiny na strop a stejné hodiny na podlahu, tak oni půjdou různým tempem. Jo? To dneska se dá prostě fakt běžně ověřit i něčím, co se dá běžně koupit. Zajímavá věc, že jo? Překvapivá.
0: To rozhodně, ale asi to bude velmi malinkatý rozdíl. Ovšem...
1: Maličký, samozřejmě, ano, ano, ale je.
0: Albert Einstein ale nepřišel jenom na tohle, dalo by se třeba stručně vyjmenovat, co dalšího objevil?
1: No, pomáhal nám budovat kvantovou teorii, to je taková jako teorie, která nám popisuje ten divný mikrosvět těch částic a různý pravděpodobnosti a Schrödingerova rovnice a možná se slyšela Schrödingerova kočka a tak. Tak on byl kdysi praotcem tady této teorie, ale vymyslel možná ještě důležitější věc, a to je, že pochopil, co je gravitace, no, právě jako. Takže jak jsem říkal, prostor, čas, gravitace, rychlost světla, tak tohle to byla ta jeho doména. Takže on přišel na to, že gravitace není ku podivu nějaká síla, jo, jak si myslíme, ale je to zakřivení prostoročasu. To je úplně divný slovo, co to je prostoročas. to je spojení prostor a čas dohromady a navíc jsou jakoby deformovaný jako těžkýma objektama, jako třeba slunce nebo země. Jo. Prostě on si uvědomil, že to, co nazýváme gravitace, je jako jenom taková pokřivená geometrie prostoru a chod času, jako když je tam přítomná nějaká hmota. Jo. A díky tomuhle zakřivení prostoru času kolem nich právě obíhají jiný tělesa, třeba měsíc kolem země nebo země kolem slunce a tak dále. Tohle zní úplně bláznivě. Takže tahle ta teorie, o které teď mluvím, ta jeho teorie gravitace, ta se nazývá obecná teorie relativity, jo? A ona je matematicky fakt dost složitá, takže i jemu, který byl genius, trvalo 10 let, než ji objevil a dokončil. To bylo až v roce 1915, to byl v Berlíně, jo. A nás fakt může těšit, že na ní hodně pracoval. Už když byl profesorem na univerzitě tady v Praze, to bylo v roce 1911 až 12, jo. A třeba už tehdy zjistil, že slunce a měsíc ohýbají paprsky světla, ty paprsky, co letí blízko nich. A tohle můžeme pozorovat a měřit pečlivě třeba při zatmění. Třeba tom, co jsme všichni nedávno zažili v létě.
0: Já si tak říkám, že o Einsteinovi byste tady mohl povídat asi tak 2 roky a ještě by nebyl konec.
1: Kdyby záleželo na tom, kdo by se na to díval. Někdo by to viděl rychle a někdo nebo slyšel krátce nebo dlouze, protože ten čas je relativní, že?
0: Jasně, ve vztahu k pozorovateli, je to tak?
1: Ano, pozorovateli a pozorovatelce, samozřejmě, ano.
0: Pane profesore, mě je trošku líto, že teďka ten čas utekl velmi rychle.
1: Ano,
0: ano. Co na závěr dodat o Einsteinovi?
1: No já nevím, já bych vlastně řekl, že Einstein byl fakt genius, jo. Ale současně to byl pořád ten malej kluk, co ho fascinoval kompas, jo. Já bych možná řekl, je takový citát o tom, že Einstein o sobě říkal, že nemá vůbec žádný výjimečný nadání, ale že je velmi, velmi zvědavý. Že nedělá nic jiného, než že si klade otázky, jo, stejně jako my všichni ostatní a že to je fakt to nejúčejší ze všeho, takže bude to dělat každý. Takže já bych tomu za sebe dodal opravdu, buďme zvídaví, kladme si otázky, je to fakt krásný, pořád něco objevujete, něco novýho a je to strašně zajímavý. Tak děkuju, že jste mě zavolali a povídali jsme si spolu Einsteinovi.
0: Já vám děkuju, že jste takhle ráno s námi vstával a že jste byl v ranním restartu a vy taky buďte stále zvědaví a mějte
1: ano,
0: se
1: to
0: dobře.
1: Ano, právě jsem. Děkuju moc.
0: Holky a kluci, to byl pan profesor Jiří Podolský z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a my se ještě jednou vydáme na festival Jičín, město pohádky. Už byl skoro před 2 týdny, ale přesto se ke mně ještě dostala jedna úžasná reportáž, kterou vyrobila Terka Rašová.
1: 11. září 2026 se v Jičíně, městě pohádek, konal světýlkový průvod. Lidí se sešlo opravdu velikánské množství. Průvod vedl jičínský Hajaja a po cestě jsme potkávali různé pohádkové postavy. Pojďte se tam se mnou vypravit.
2: A na první zastávce na nás tady čeká Pat a Mat. Na další zastávce čeká Křemílek a Vochomurka. Už se nám začíná stmívat a světýlka se nám tady rozsvěcejí. Je tady opravdu strašně moc dětí i dospěláků. Děti mají krásné barevné lampionky a někteří mají i takové masky vyrobené na obličeje a na nich mají nalepená světýlka, takže je to moc hezká událost. Je a tamhle už vidím večerníčka. A my už jsme přišli na takové fotbalové hřiště, kde si děti posedají. Krásně už jim svítí lampionky a už je tady i náš rozhlasový skřítek Hajaja, kterého děti se pokusí uspat.

0: Tak dobrou noc, hajajo. A dobrou noc, děti.
1: Děti i dospělí zaspívali Hajajovi mravenčí ukolébavku. Pyžámkoví skřítci uspáváčci tančili s polštářky omotanými světýlky a představte si, že náš rozhlasový Hajaja opravdu usnul. Krásně si odpočinul, aby vám mohl zase další večery nosit v Rádio Junior pohádky na dobrou noc. Pyžamové skřítky dělali slečny z taneční skupiny Zuzany Richterové ze základní umělecké školy Jičín.
2: Ano, byli jsme Hajajovi pomocníčci, takže jsme pomáhali mu uspávat děti takhle.
1: Měli jste krásnou takovou choreografii připravenou, jak dlouho jste to nacvičovali?
2: Já si myslím, že jsme to nacvičovali tak cca týden.
1: Jenom takhle krátce?
2: No, jakože dohromady týden.
1: Choreografka této taneční skupiny, Zuzana Richterová, na Hajaju vzpomíná ráda, protože jí ho kdysi každý večer pouštěli na internátě. Jak jí napadlo, že budou holky tančit s polštářky omotanými světýlky?
3: Chtěli jsme vlastně udělat nějakou rekvizitu, která je spojená se spánkem a jelikož je to světýlkový průvod, tak jsme tam dali světýlka.
1: Jakému tanci se její taneční skupina vlastně věnuje a jak často trénuje?
3: Tak vídáme se většinou 3 hodiny vyučovací týdně a jdeme cestou kreativního tance skrze improvizaci, skrze nějaký autentický svobodný pohyb.
1: A jak se celý průvod líbil Dorotce, kterou jsem tam potkala?
4: Moc se mě líbil a hlavně ta

0: písnička.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
2: Alfík.
1: Alfíku, jak se ti líbil dneska světýlkový průvod?
2: Dobře.
1: Dobře, a tobě svítí čepice, veď ty máš světýlka na čepici. A zpíval jsi taky tu písničku Mravenčí u kolébavka?
2: Jo.
1: A posloucháš někdy Hajaju?
2: Jo.
1: Tak to je skvělý. A co ty, jak se jmenuješ?
3: Amálko.
1: Amálko, a jak tobě se líbil dneska průvod světýlkový?
3: Dobře.
1: A ty máš taky světýlka na čepici, jak tak koukám, máš tady popcorn sebou, takže jsi to užila i se svačinkou, viď? A taky jsi zpívala dneska Mravenčí u kolébavku.
3: Mhm.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
4: Já se jmenuji Žofinka.
1: Žofinko, jak se ti líbil dneska ten světýlkový průvod?
4: Mně se líbil hodně a líbil se mi, jak jsme tady uspávali toho Hájaju.
1: Zpívala jsi taky tu písničku?
4: Zpívala.
1: A potkala jsi po cestě určitě nějakou pohádkovou postavu, tak která se ti nejvíc líbila? Samozřejmě kromě Hájaji.
4: Líbil se mi Křemílek a Mochomůrka.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
5: Mikuláš.
1: Mikuláš, jak se ti líbil dneska světýlkový průvod?
5: Hodně.
1: Měl jsi s sebou nějaký světýlka nebo lampion?
5: Měl jsem s sebou takovou tašku jako masku.
1: Takovou papírovou tašku a na tom si měl světýlka nalepený?
5: No, v podstatě jo.
1: To jsi vyráběl sám?
5: Vyráběl.
1: To bylo moc originální. Posloucháš někdy Hájaju?
5: Někdy jenom, když jsem ve dvorcích, protože tam moc není signál a je tam můj babička a děda v létě.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
6: Páťa.
1: Páťo, tak jak tobě se líbil světýlkový průvod dneska?
6: Mně se hodně líbil a hlavně se mi líbily ty pohádkové postavy.
1: Koukám, že ty máš světýlka do tvaru...
6: Jelínka.
1: Tak jaká pohádková postava tě zaujala?
6: Asi mě nejvíc zaujala pohádková postava Pat a Mát.
1: Aha, Pat a Mát, a taky jsi zpívala tu u kolébavku Mravenčí?
6: Jo, zpívala jsem.
1: A posloucháš někdy Hájaju?
6: Na Radio Junior.
1: Jak jste slyšeli, světýlkový průvod se dětem líbil a my máme velkou radost, že vy posloucháte Hájaju. Pro Radio Junior Rašová Terka, pohádková reportérka.

0: Holky a kluci, v dnešním Všudy kuku si povíme o jedné nové knížce. Je pravda, že tady máme knižní agenty a tím největším je Ondra Holan, který rád čte a vždycky natočí recenzi o tom, jak se mu knížka líbila a co v ní najdeme. Ovšem tentokrát si pozvu Jirku Kohouta, který byl přímo na křtu jedné sportovní knihy.
1: Krásných sportovních akcí není nikdy dost, a tak jsem v pondělí odpoledne navštívil křest knihy Matěje Koeniga Takhle zní vítězství. Potkal jsem Matěje Koeniga ještě před samotným křestem. Všechno je tady v plném proudu, dolaďují se poslední věci, hosté přicházejí a jsou tady i známí sportovní osobnosti. Matěj, jak se těšíš?
2: Těším se hrozně moc. Je to úžasný vidět všechny ty lidi, kteří tady přišli za námi na slavnostní křest. Jsou tady hosté knihy a no, už aby to bylo. Jsem natěšený, jak jim řeknu celý ten příběh, až začne autogramiáda, až uvidějí všechny lidé hosty, kteří jsou součástí, někteří jsou tady, nemůžou být třeba profesionální sportovci, ale poslali nám pozdravy. Bude to mít všechno, bude vystoupení Kuby Děkana a spoustu dalšího, tak se na tom moc těším.
1: Nejsi trošku nervózní?
2: To víš, že trošku jsem. Lhal bych, kdybych řekl, že ne, ale teď se toho děje tolik, že ani zase tak nestíhám být, ale to víš, že jsem nervózní a no, věřím, že mě to přejde a opadne, ale zase to k tomu patří, člověk. Zkrátka, věřím, že je nervózní ve chvíli, kdy mu o něco jde a chce, aby to dobře dopadlo, což já samozřejmě chci, takže je to přirozené.
3: Vítám vás na slavnostním křtu mojí knihy. Krásný dobrý večer. Jirka Ježek, Jirka Beda. Kluci, jestli byste mohli, prosím, jenom předstoupit. Teda za nám přinese knihu a vy ji potom chytnete každý za jeden cíl. Ano, pozor. Tak, jdeme na to. Kluci, jste ready? Jste ready vždycky, no, tak spíš, jestli jsem ready já. Jdeme na to. Tak prosím. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mohl bys nám podepsat tvoji novou knihu.
2: Určitě.
1: A popsat něco třeba potenciálním sportovcům nebo
2: ano,
1: lidem,
2: ano,
1: kteří se nechtějí ve světě ztratit.
2: Ano, ano.
1: Ať třeba ve světě videí nebo sportu.
2: Ano.
1: A popsat jim do té knihy něco ze srdcem.
2: Přeju jim, ať hledají to, co je opravdu baví, protože to ještě najdou a budou to potom dělat svůj život, v tom svém životě, tak ten život bude o dost šťastnější. A i když třeba to teď nemůžou úplně najít, já jsem to taky dlouho hledal, ale potom, když to člověk najde, tak je to opravdu něco, co mu přináší radost každý den. A jedno, jestli to sport, anebo jakýkoliv jiný koníček. Přeju jim, ať jsou šťastní a ať se jim daří.
1: Jirka, ještě jeden z aktérů knihy Matěje Koeniga. Jak se těšíš na novou knihu?
4: No, těším se, že to bude skvělá motivace pro všechny mladý kluky a holky najít si sport, který jim bude dělat radost a který třeba možná se jako převrátí nakonec to, že to bude jejich celoživotní náplň jako u mě.
1: Když ti Matěj zavolal, představil ti koncept téhle knihy, co jsi o tom myslel nebo co jsi říkal?
4: No, přesně to, o čem jsem teď mluvil, že to bude skvělá možnost třeba pro rodiče, ale i pro mladý kluky a holky najít si třeba nějakou aktivitu, o který by je původně nenapadlo, že by se jí mohli věnovat, a najít k tomu tu správnou cestu, aby třeba zbytečně netápali. A samozřejmě já jsem se pak snažil tam ukázat třeba tu moji cestu, jak jsem hledal vlastně si to svoje štěstí ve sportovním prostředí, tak věřím, že nejenom ten můj vklad, ale i jiných sportovců, kteří mají za sebou úspěšnou kariéru, bude ta správná motivace pro toto opravdu zkusit a do toho sportu se ponořit.
1: Když tě Matěj oslovil, že bych chtěl udělat knihu, a pak ti řekl, že součástí té knihy jsou videa a ty budeš muset natáčet svůj příběh.
4: No, u Matěje mě to vůbec nepřekvapuje, protože samozřejmě on se pohybuje v tom prostředí sociálních sítí, v prostředí těch nejmodernějších technologií, tak takováhle interaktivní kniha, já myslím, že to bude pro ty děti daleko bližší, než udělat klasickou knížku, která samozřejmě pořád má svoji čtenářskou základnu, a myslím si, že je to pořád součást vzdělání, umět číst knížky a číst si je dál i třeba potom ve zbytku života. Ale samozřejmě jako potom, když je to prolnutý těma videama, tak je to autentický a možná to ty děti v té dnešní době daleko líp vtáhne.
1: Jak jsi užil natáčení?
4: tak s Matějem je vždycky fajn nejenom si povídat, ale i třeba já jsem ho měl sám v rádiu ve svém pořadu, tak jsme si to takhle vlastně vyměnili ty role a on má skvělou energii. My se známe z různých sportovních projektů a mě vždycky baví ta jeho energie, takže věřím, že to bylo příjemné nejenom pro mě, ale že to bude znát potom i z toho videa našeho společného.
1: Už jsi knížku viděl, jak se ti líbí?
4: Neviděl jsem ji a těším se a proto jsem dneska přišel. Nechávám si ty věci vždycky až na ten oficiální začátek, na to oficiální představení, tak si dneska těším, že doufám, že ji dostanu tady a že se na ní podívám.
1: Děkuju.
4: Díky.
1: Jak se na novou knihu těší další olympionik v knize Matěje Koeniga Jirka Beran?
5: No, těším se hodně. Vlastně spolupracoval jsem i na té knižce s Matějem a Matěj je skvělý a mně se líbí hrozně, jak je mají drive vlastně to představování sportu a že to nejsou jenom jako vymyšlený příběh, ale on ty sporty opravdu tím žije a je velký sportovec a nezažil taky jenom ty úspěchy a spoustu lajků a lidí, ale zažil toho taky spoustu i proher a i zdravotních problémů a musí se z toho zvednout a ponaučit a tohle je skvělý a to, co chce předávat těm dětem s těma nejlepšíma sportovcema, tak je skvělý. Moc se na tu knížku těším.

0: Holky, kluci, kamarádi, stále je tady pro vás všudy kluk Jany Richterové a my se teďka vydáme přímo do studia Rádia Junior, protože sem přišli sedmáci ze základní školy Zahradní v Chomutově. Terka Rašová se jich zeptala, jaké tři věci, bez kterých by se neobešly, potkávají cestou do školy.
1: Moje cesta se neobejde bez bytného, který kouká pravidelně v okně v šestém patře. Také se neobejde bez večerky, kolem které chodím pravidelně. A taky se to neobejde bez mého kamaráda, který chodí s pejskem před školou.
2: Tak já vždycky potkávám nějakou paní, která má třeba 5 dětí u sebe. Vždycky je vede do školy nebo do školky. Vždycky procházím kolem takovým trošku děsivým hřišti a pak vždycky nemůžu zapomenout prostě můj telefon, prostě to je vše nejdůležitější.
3: Takže moje cesta do školy se neobejde taky bez telefonu, protože čím by jsem pak zavolala moji kamarádce, že už jdu do školy. Moje cesta se neobejde bez toho, aniž bych čekala na Elu. A vždycky, když jdu do školy, tak vidím jakoby na okně třeba Elči ségru, takže bez toho se to asi neobejde.
4: Takže moje cesta do školy se neobejde bez sluchátek, protože tam poslouchám svou oblíbenou skupinu Stray Kids. A potom ještě se neobejde bez telefonu, protože na čem bych poslouchala ty písničky. A taky se neobejde bez mojí kámošky, která bydlí u školy a vždycky se tam potkáváme a pak jdeme ještě kousek té školy.
5: Já se neobejdu autobusem, protože nevím, jak se dojedu do školy. Pak se neobejdu taky s mobilem, protože mám tam kartičku na autobus a se ještě neobejdu s baťohem, protože pak nemám o tom učení.
6: Takže moje cesta se neobejde bez klíčů, protože bych se nedostala domů. A bez sluchátek a mobilu.
7: Tak já se neobejdu bez mojich bot, pak bez mojí kartičky na autobus, protože pak nemám jak zaplatit.
8: Ještě něco?
7: Jo, jednu paní s malým dítětem.
8: Potkáváš pravidelně?
9: Já prostě potkávám furt ve třetím patře, máme paní, která prostě kouří, ale nikdy nepozdraví. Potom se to neobejde bez toho, abych zamával babice, to je prostě vždycky. A potom kamaráda, kterýho potkávám každý den, protože vím, v kolik chodí, takže potom se tam střetneme a jdem do školy spolu.
10: Já vždycky, když jdu z domu, tak zamávám nejdřív babice, potom jdu přes přechod, potom počkám na kamaráda, potom půjdeme spolu do školy a potom se budeme povídat pořád ještě, když máme školu.

0: zůstane.
1: Tak, přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního Všudykuku. Dozvěděli jsme se pár zajímavostí o Albertovi Einsteinovi, navštívili jsme světelný průvod v Jičíně, víme, bez čeho si nedovedou představit cestu do školy sedmáci z Chomutova, taky jsme se dozvěděli o jedné super sportovní knížce, byly písničky, já myslím, že to pro dnešek stačilo. Tak se mějte krásně, skládejte básně. Teď už utíkejte někam ven, já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vám super den přeje Jana Richterová, Všudykuková.

Tajemný hrad v Karpatech. Na motivy románu Žila Verna napsal Zdeněk Kovář. Režie Ivan Holeček.

0: Jmenuji se, promiňte, vlastně jmenoval jsem se Jules Verne. Byl jsem romanopiscem, zakladatelem vědeckého fantastického románu, aspoň to tak o mě říkají. Jsem už přes 80 let po smrti a přesto mé romány žijí dál a já žiji v nich. Některé z nich si možná časem přečtete, některé jste možná už četli. Dnes tu má být jeden z mých románů, jmenuje se Tajemný hrad v Karpatech, převyprávěn. Prosím, nic proti tomu nenamítám, až na jednu maličkost. Velmi trpím, jsou-li mé příběhy násilně překrucovány a zkreslovány. A tak jsem se rozhodl, že vás dějem svého románu budu provázet sám. Ale protože při každém vyprávění píši svůj román vlastně znovu, odpusťte mi, jestli shledáte, že se mé vyprávění bude trochu lišit od toho, jak jsem téměř před 100 lety tento román napsal. Mohu vám slíbit, že do jeho děje budu vstupovat jen, pokud to bude nezbytně nutné. A nyní již poodhalme roušku onoho tajemného příběhu, jehož děj se začíná odvíjet v jednom z nejkrásnějších měst světa, v italské Neapoli. Až sem zaváli rumunského šlechtice Františka Teleka jeho toulky po Evropě. Událost, kterou zde můj hrdina zažil, hluboce poznamenala jeho další život. V té době zpívala v divadle San Carlo slavná zpěvačka Styla. Když kníže Telek poprvé uviděl Stylu, ženu mimořádné krásy, vzplanul k ní prudkou vášnivou láskou a záhy ji požádal o ruku. Styla souhlasila. Byl stanoven den svatby a Styla se měla rozloučit se svým obecenstvem. V ten večer, kdy Styla zpívala naposledy, by divadlo San Carlo muselo být 10x větší, aby se do něj vešli všichni diváci. Slyšíte? To Styla zpívá svou nejoblíbenější árii. Ale co to? V loži blízko jeviště postává jeden ze dvou návštěvníků. Má dlouhé, prošedivělé vlasy a vzrušenou, hrůzně bledou tvář. Jeho společník zůstává sedět. Planoucí oči stojícího muže se upřeně dívají na Stylu. Když Styla zachytí mužův pohled, hlas se jí bolestně zachvěje. Velmi znejistí a ve tváři se jí objeví děs. A nyní zvedá ruku k ústům, které se zbarvují krví. Teleku, Styla vrávorá a klesá k zemi. Pospěš k ní na jeviště.
1: Stylo. Stylo. Miláčku.
2: Zavolejte někdo doktora.
3: Rychle.
1: Je mrtvá. Mrtvá. Mrtvá.
0: Knížete Teleka odnesli do hotelu v takovém stavu, že byly obavy, aby nezešílel. Stylu pochovali na hřbitově Campo Santa Nuovo. Večer po pohřbu stanul před Stylným hrobem onen podivný muž s uhrančivýma očima a jeho společník, který ho do divadla doprovázel. Dlouho se oba mlčky dívali na bílý mramor se Stylným jménem a ještě ten večer odcestovali neznámo kam. Navštivme nyní jednoho z dalších hrdinů mého příběhu. Jmenuje se Firk. Je pastýřem a pase právě své ovce v divokém lesnatém sedmihradském kraji na úpatí Karpat. Rukou si cloní oči a pozorně hledí do dálky, kde se na obzoru rýsují obrysy starého hradu, který stojí na opuštěné Orgalské planině, obklopené divokými skalami a nepropustnými lesy. Náhle pastýř vykřikne a zahrozí.
3: Ahou, ahou, ahou, ahou! Starý Karpatský hrade, už dlouho nebudeš stát na té mý skále. Ještě 3 roky a bude po tobě veta. Tvýmu staletýmu buku zbývají už jenom 3 větve. Ta 4. se ulomila dnes v noci. Už jenom 3 větve, Karpatský hrade, a pak uvidím tvý rozvaliny. Hahou, hahou, hahou, hahou.
0: Říkáš divné věci, Firku. Ale já ti rozumím. Podívej se, máš návštěvu.
4: Ohej, příteli, ohej. Tak co, jak se daří?
3: No, podle počasí, kramáři.
4: No, takže dneska dobře, protože je krásně.
3: Ale zítra bude pršet.
4: Pršet? Co pak ve vašem kraji prší bez mraku?
3: Mraky přijdou v noci. No, podívej, jak je vlna ovcí drsná a suchá.
4: To tedy bude pro lidi na cestách zlé. Já jdu se svým zbožím až ze Sibině.
3: A na co je to haraburdí, které táhneš?
4: Haraburdí, haraburdí, samé cenné věci. Jej, tenhle přístroj ti třeba prozradí, jestli je teplo nebo zima.
3: To poznám i bez přístroje. A na co je ten krám s tou velkou ručičkou?
4: A tenhle ukáže ti, jestli bude zítra pršet, nebo jestli bude pěkně. Podívej, tohle jsou hodinky. No, mohly by se ti hodit.
3: K čemu? Nejlepší hodinky visí na obloze a jdou sami od sebe. Jo, k čemu je ta roura, jak ti visí u pasu?
4: Tahle, to je dalekohled.
3: Daleko.
4: Prodlouží ti zrak, pastýři.
3: Já mám oči jako rys. Když je jasno, vidím i nejvyšší skály na vrcholu Retezatu. Tam v dálce.
4: Mělej zlatej, ani nejlepší oko nedohledne tak daleko, jako tenhle dalekohled. No, ostatně, můžeš se přesvědčit, no?
3: Jo. Nebude to nic stát.
4: A nic, vůbec nic. Ovšem, kdyby se rozhodl ten přístroj koupit, no tak... Hele, zavři levé oko a pravé přilož k okuláru.
3: Takhle.
4: Ještě víc. Aha. No, tak.
3: Je, měl jsi pravdu, kramáři. Vidím s tou věcičkou opravdu mnohem dál.
4: No, tak vidíš.
3: Až k nám dolů do verstu. Jo, a poznávám i lidi, co jdou po vsi. Hele, hele, lesník Nick Deck se vrací z obchůzky. Pušku na rameni. Je. A proti němu dcera rychtáře Kolce. Krásná Miriota. Teď si dali hubičku.
4: Ukáž, ukáž. Na ovduši.
3: Počkej. Podívám se tedy až k hradu. Vidím ho, jako bych stál kousek od něj. Je to tak. 4. větev starého dubu je dole. A nikdo ji nezvedne, aby si z ní udělal svatojanskou pochodeň. Jenom blázen by se do těch míst odvážil.
4: No, slyšel jsem, že hrad je už po léta opuštěný.
3: Kdyby on opuštěný, zakletý. V noci se tam zjevují duchové. Vlkodlaci.
4: Nepovídej.
3: A upíři.
4: Upíři.
3: Ne. Ne. No to není možné.
4: Co pak je? Co vidíš?
3: Z hradní věže stoupá kouř. Už 20 let se z hradních komínů nekouřilo. To sám ďábel si tam musel rozdělat svůj pekelný oheň. Kramáři,
4: no?
3: Kolik žádáš za svoji kouzelnou rouru?
4: No? 1,5 zlatky.
3: No tak, tady je, tady je.
4: Co máš? Koupil jsi dalekohled pro sebe?
3: Ale kdež, koupil jsem ho pro svýho pána, rychtáře Kolce.
4: Jo tak.
3: Dobrou noc, kramáři.
4: Dobrou noc.
3: Musím honem domů.
4: Dobrou noc. Dobrou noc.
0: Počkej, Firku, a co ovce? Samým rozčilením bys je tady zapomněl. No, písky na psy. pastýř Firk žene své stádo ovcí k vesnici. Kdybyste mohli vidět jeho vyplašené oči, poznali byste, jak je rozrušený. Jen co zahnal ovce k ovčinci, rozběhl se do hostince, který stál na návsi a jmenoval se u krále Matyáše. Tam se každý večer scházeli nejváženější občané zaostalé vesničky Verst. Udýchaný Firk vpadl do krčmy a zakřičel:
5: pane rychtáři, na hradě hoří.
6: Pomátl ses na rozumu, Firku, jak by mohlo v hradu hořet?
5: Na mou duši z hradní věže stoupá dým.
6: Neblázni, viděl jsi mlhu.
5: Je to kouř. Podívejte se tímhle.
6: Co je to?
5: Přístroj na dívání do dálky. Koupil jsem ho pro vás od kramáře za 2 zlatky, pane.
7: Ukáž, Firku. Hmm? Zvláštní trubička. No,
5: prodlužuje zrak, to byste viděl jak.
7: Děláš si legraci.
5: No, ani trochu, Niku. Před hodinou jsem byl nahoře na pastvinách a viděl jsem vás. Když jste scházeli po cestě do Verstu.
7: No, co?
5: Vy a vaše Miriota. Hubičkovali jste se.
6: Cože?
5: Jo, a pak jste vešli sem do krčmy.
6: Nepovídej.
5: Já nelžu, pane rychtáři. Přesvědčte se sám, že se z hradu kouří. Otevřu vám okno. Tak. A teď přiložte přístroj k oku. A naměřte ho přímo k hradu.
6: Na mou duši. Kouř.
5: Tak.
6: Je to pravda, z hradní věže se kouří. Pane učiteli.
8: Ukažte. Na mou věru. Vidím.
5: Počte mi to taky. Jo.
6: Tak co?
5: Jo.
6: Krčmáři Jonáši.
5: Pravda pravdoucí.
6: Ale kdo to jen mohl udělat?
5: Ďábel, pane rychtáři. Sám ďábel. Staletý buk už má jenom 3 větve. Podle starého proroctví bude hrad stát už jen 3 roky. Potom ho ďáblové strhnou do pekla.
6: Tak tohle je velmi vážné.
8: Vážné a na nejvýš podivné.
6: Na to se musíme napít. Krčmáři!
5: Nevěstí to nic dobrého. Zlá pověst hradu udělala kraji už tak velké škody.
8: A teď nastanou ještě mnohem horší časy.
5: Každý pocestný se naší vesnici raději zdaleka vyhne. A já mohu svoji hospodu zavřít. Přijdu na mizinu.
9: Odstěhuju se odtud. Odejdu jen co prodá vinice.
6: No, jen jestli je někdo koupí, příteli.
9: Odstěhuju se.
5: Možná by bylo třeba...
6: Co, Vilku?
5: Jít se tam podívat, pane rychtáři. Pastýř má asi pravdu, ale...
6: Jít na hrad teď?
5: No, když se kouří z komína hradní věže, musela tam nějaká ruka zapálit oheň.
8: Ruka? Spíš pazour, krčmáři Jonáši.
5: No, na to bychom se právě měli dozvědět. Jisté je, že od té doby, co odešel z hradu baron Gorc, kouří se z hradního komínu poprvé.
8: Přátelé, nemusím vás snad přesvědčovat, že ten oheň nezapálili lidé. Proč by hledali útulek na tak pustém místě? A jak by se tam dostali?
6: A kdo tedy zapálil, pane učiteli?
8: Nadpřirozené bytosti, duchové, čarodějnice, nebezpečné noční příšery.
5: Ale proč by si duchové zakládali oheň?
10: A co je jejich čáry? Zapomínáte, že k čarodějnictví je potřeba ohně.
6: Tak, to je pravda.
8: Kdo by se opovážil jít na hrad, asi by se odtamtud už nevrátil.
6: A co tedy budeme dělat, sousedé? Co budeme dělat?
11: Já vám to povím, rychtáři. Když si chce starý hrad kouřit, nechme ho, ať si kouří. Vy snad, pane učiteli, nekouříte? Bafáte z dýmčičky celý den.
6: Doktore, nežertujte. Vás vůbec neznepokojuje, co se na hradě děje?
11: Ne, ani trochu, rychtáři.
8: Co pak doktor Paták? Ten se vždycky pověstem o hradu tady v krčmě vysmíval.
5: Dokonce tvrdil, že by se šel do hradu podívat, jo, kdyby ho k tomu někdo vyzval.
11: No, přece, přátelé.
6: Na vlastní uši jsme to tady všichni slyšeli.
11: No, no, no, počkejte, já připouštím, že jsem mohl něco takového říkat, ale já opravdu nevím, o co vám jak si jde.
8: Abyste svá slova proměnil ve skutek a navštívil hrad.
11: No, podívejte, abych navštívil hrad? Ale to jak si, přátelé?
12: Ale doktore, dovolte, jak jste doktore, my vás o to prosíme. Prokážete tím velkou službu naší vesnici i celému kraji.
11: No tak chápíte, přátelé, takový návrh a tak znenadání.
12: Vidím, že se vykrucujete, doktore, proto vás o to už neprosím. Já vás k tomu jménem celé vesnice Verst vyzývám.
5: Doktora Pataka není třeba vyzývat. Všichni víme, že je to statečný muž. A když řekl, že by se k hradu odvážil, jistě to také udělal.
11: No, prosím vás, přátelé, přátelé, uvažujte. Co když odejdu? Ve vsi někdo onemocní a bude mě potřebovat. Co
12: to jsou jen samé výmluvy, doktore.
5: Nože, doktore Pataku.
11: No.
5: Půjdete na Karpatský hrad?
11: No, zdá se mi to nesmyslné a hloupé. Stezky k hradu už dávno zarostly. Mám se po nich trmácet jen proto, že z komínu hradní věže vystupuje kouř. Nezlobte se, přátelé, ale kvůli tomu se na hrad nepovleču.
5: Půjdu tedy já.
0: Ty lesníku, proč?
7: Je to má povinnost.
0: Nerozumím.
7: Nejlépe z vás se vyznám v hlubokých lesích kolem hradu.
5: A kdo jiný by měl jít než já?
13: To je pravda.
0: Ty bys opravdu šel?
7: Ano, půjdu. Půjdu, ale jen pokud půjde doktor Patak se mnou.
11: A co tě to napadlo, lesníku? Proč zrovna já?
12: Teď už se tomu nemůžete vyhnout, Pataku.
11: No, no, prosím, když chcete, prosím, prosím, půjdu s Nikem. I když je to zbytečné.
14: Niku, prosím tě, nechoď.
7: Buď klidná, Mirioto.
14: Nechoď.
7: Já se vrátím.
11: Když se chceš vydat na cestu, lesníku.
7: Kdy? Zítra ráno.
15: Nikolasi Deku. Nechoď na Karpatský hrad. Nechoď tam, nebo tě stihne neštěstí.
0: Záhadný hlas, který promluvil, vyvolal zděšení. Odkud přicházel? Na tuto otázku si nikdo nedovedl odpovědět. Ani při důkladné prohlídce hostince nebyl nikdo objeven a záhadný hlas zůstal zahalen tajemstvím. Té noci se obyvatelé Verstu důkladně zabarikádovali ve svých domovech. Na celou vesnici padla hrůza. Nick se však přesto chtěl vydat ke Karpatskému hradu. Od jeho záměru ho nedokázala odradit ani zoufale plačící Mirjota.
11: Měli bychom se vrátit, lesníku. Je to šílenství. Šílenství je to! Tenhle jsi přece varoval. Hrozil ti.
16: Ta hrozba se vztahuje jen na mě, ne na vás.
11: Neštěstí má jenom tebe. Ale kdo mi zaručí, že já vyváznu bez pohromy.
7: Pohroma sem, pohroma tam. Slíbil jste, že se mnou půjdete na hrad. No, tak nechte zbytečných řečí a pojďte.
11: Ještě si tady v té divočině zlomím nohu.
7: Ale jen pojďte.
11: Nemohu tak rychle, Niku, pochop.
7: Musíme si pospíšit, doktore, abychom z těch houštin byli konečně venku.
11: Se dva pletu nohama. Stezka k hradu už dávno zarostla. Prodíráme se těmi křovisky už 6 hodin.
7: Právě proto nesmíme ztrácet čas.
11: Niku, potřeboval bych si odpočinout.
7: Doktore, v komnatách hradu možná najdete i postel.
11: Postel?
7: No, tam si odpočinete, pojďte.
11: No, počkej, co pak se narobro zešílel? Myslíš, že budu ochotný v tom prokletém hradu strávit noc? To se radši hned teď vrátím zpátky do Verstu, a?
7: Tak už toho mám po krk, Pataku. Pro mě za mě si můžete jít. A dejte pozor, ať nezabloudíte. Sbohem, doktore.
0: Pataku.
7: Sbohem!
0: Musíš ho zadržet, bez něj si v téhle divočině ztracen.
11: Počkej, Niku. Prosím tě, Niku, počkej. Vždyť já už jdu. Já už jdu.
0: Cíl vaší cesty je blízko, moji milí, ale mějte se na pozoru. Jste na pusté Orgalské planině a před vámi se rýsuje temná silueta Karpatského hradu. Vidíte ty zubaté hradby chráněné vodním příkopem? Padací most? A hradní věž strmící k večernímu nebi? Slyšíte to zvláštní ticho?
13: Ptáček tu nespívá. Lísteček se nepohne. Tohle hrobové ticho nevěstí nic dobrého.
14: Ale, doktore...
13: Duchové si nemohli najít lepší místo ke svým rejům. Já nezůstal doma. Komu mě to sem čorti nesli?
14: Padá tma. Teď už se přes hradní příkop nedostaneme.
13: No, konečně trochu rozumná řeč. Nejlepší by bylo vzít to i na ramena a utíkat odtud pryč, dokud je ještě čas.
14: Ne. Přespíme tady, pod hradbami. A ráno najdeme cestu do hradu.
13: Jen jestli se ráno dožijeme.
14: Tak, tady se natáhneme a budeme spát.
13: Spát?
14: Dobrou noc, doktore.
13: To se ti lehko poví. Ale já se bojím, že tahle noc pro nás skončí zle.
0: Tak jako se na Orgalskou planinu snáší noc, tak se i do mého příběhu počínají vkrádat stíny. Nick Deck, který je zvyklý spávat v lese, se opírá o skalní lavici a za chvíli je slyšet jeho pravidelné oddechování. Ale doktore Pataku, ty usnout nemůžeš. Vytěšenýma očima se díváš kolem sebe a posloucháš zvuky, které se šíří po Orgalské planině. Tvoje fantazie se rozbíhá jako splašený kůň. Znepokojující šumění se podobá šepotu, sténání a vzdechům. Slyšíš noční příšery, jak tlukou svými křídly. Vidíš čarodějnice rejdící kolem. Vlkodlaky hledající své oběti. Chvěješ se a zalévá tě studený pot. Přichází půlnoc. Nejstrašnější hodina. Hodina duchů. Ne. To už není mámení smyslu. Zcela zřetelně vidíš podivné tvory osvětlené přízračným světlem, jak letí od jedné strany obzoru k druhé. Stoupající a hned zase klesající zmraky. Vypadají jako skutečné příšery. Draci s hadími ocasy. Velikánští upíři, kteří cvakají obrovskými čelistmi. Všechno se na Orgalské planině dává do pohybu a na hradní věži začíná být zvon. Zvon probudí i lesníka.
7: Co je to?
13: Hradní zvon. To sám ďábel na něj vyzvání.
0: Z hradní věže vyšlehává prudká záře. Světlo zaplavuje celou Orgalskou planinu a zároveň oblévá oba odvážlivce zvláštní synalou barvu.

0: nezměnil ani po nočních událostech. Doktor Patak se chvěl hrůzou a zoufale odrazoval Nika od jeho střeštěného nápadu.
1: Niku, ženeš se do záhuby. Prosím tě, vrať se, vraťme se.
2: Děkuju vám, doktore, že jste se mnou vytrval až do této chvíle. Ale já se nemohu vrátit, pokud nesplním to, co jsem slíbil. Vesnice mi věří a Nick Deck drží své slovo.
1: Neblázni, Niku.
2: Vyšplhám se po řetězu a vy tady na mě počkáte.
1: Nedělej to, Niku. Přestaň. Slez dolů.
2: Za chvilku budu nahoře.
1: Vrať se, nebo odejdu.
0: Nick šplhal stále výš a výš. Doktor, který si uvědomil, že za chvíli zůstane pod hradbami sám, se chtěl dát na útěk. Ale nějakým kouzlem byl zbaven pohybu a nedokázal se pohnout z místa. Nějaká podivná síla mu držela nohy a doktor se nemohl odtrhnout od země. Nick se mezitím vyšplhal až na konec řetězu, ale najednou vykřikl bolestí a jako by ho zasáhl blesk, sjel po řetězu na dno příkopu. Neviditelná síla, která svazovala doktorovi nohy, povolila a doktor se vrhl k Nikovi. Lesník se probral z bezvědomí, ale levou ruku a část těla měl ochrnutou. S doktorovou pomocí se mu podařilo vylézt z příkopu a vydat zpátky na cestu do vesnice. Jistě by ti dva padli v hlubokých lesích únavou, kdyby se z verstu nevypravili tři další odvážlivci doktora a lesníka hledat. Byl to krčmář Jonáš, richtář Kolc a pastýř Firk. Ochrnutého Nika naložili na nosítka a s večerem se vrátili do vesnice. Vyprávění doktora Pataka vyvolalo zděšení. A když i zvolna se zotavující Nik potvrdil, že hrad ovládají tajemné síly a že ho z hradeb srazila jakási neviditelná ruka, zmocnila se vesničanů hrůza. Není divu, že po těchto událostech krčmář váhal, zda má otevřít dvěma neznámým cizincům, kteří v 8:30 večer zabouchali na dveře hostince.
3: Kdo je tam?
4: Dva cestující.
3: Živí.
5: Co je to za otázku, krčmáři? Jistě, že jsme živi.
3: A jste si tím jisti?
5: Jsme tak živi, jak jen můžeme být. Ale brzy zemřeme hlady, jestli nám neotevřete.
3: Ano. Ano.
6: Dobrý večer, krčmáři.
3: Klaním se, urození pánové. A čím vám posloužím?
7: Můj pán, kníže František Telek z Krajovy, by zde rád přenocoval. Můžeme u vás dostat dva pokoje?
3: Ha, dva, tři, čtyři, kolik si jen budete přát, pane kníže.
6: K večeři nám postačí chléb, víno, vejce a studené maso.
3: Jistě, hned vás obsloužím. Zaručuji vám, že budete spokojeni.
6: Cože tu máte tak prázdno, krčmáři?
3: No, to víte, pane kníže, vesničané chodí spát se slepicemi.
6: Když jste nám otvíral, měl jste pro strach uděláno.
3: No, tak já...
6: Cestou sem jsme nepotkali živou duši. Vesnice je jako po vymření.
3: Už je dost pozdě, pane kníže. Večeře bude za okamžik. Račte si zatím prohlédnout pokoje, pánové.
0: Druhý den za svítání letí po vesnici novina, že se v hostinci ubytovali dva cestující. Zakrátko je krčma plná lidí.
3: Taková čest pro můj hostinec. Škoda jen, že nás chce pan kníže tak brzy opustit.
6: Je mi líto, ale mám před sebou cestu do Karlovského Bělehradu.
8: Náš kraj by si zasluhoval vaší ctěné pozornosti. Je zde mnoho krásných míst k vycházkám i k odpočinku.
9: Kdyby se pan kníže ráčil pozdržet, doporučil bych mu několik krásných výletů do okolí.
10: Třeba ke Karpatskému hradu.
11: Ty mlč, hlupáku.
6: Jen ho nechte, richtáři. Ať promluví.
8: Je to jen pastýř a plácá hlouposti, odpuste mu, pane kníže. A ty, Firku, koukej, ať už jsi na pastvě.
10: No jo.
6: Počkej, pastýři. Čím je Karpatský hrad tak zajímavý?
10: Vůbec ničím, urozený pane, nestojí za návštěvu. Raději se mu obloukem vyhněte.
6: Proč?
10: No totiž, jak si, že jo.
6: Tak o co jde?
5: Odpověz, když se tě můj pán ptá.
10: Na Karpatském hradu straší, pane kníže.
6: Cože?
0: S nevolí sledovali občané verstu Firkovo přiznání. Obávali se, že bez tak už špatné pověsti kraje tato zpráva ještě více uškodí. Nehodlám vás však nudit vyprávěním toho, co už znáte. Proto přeskočme tu chvíli, kdy vesničané obeznámili knížete s podivnými událostmi posledních dnů.
6: Nevím, kdo se na Karpatském hradu usídlil, ale rozhodně si nemyslím, že by to byli duchové. Spíš lidé, kteří mají důvod se skrývat. Možná nějací zločinci.
3: Cože zločinci?
6: Pravděpodobně. Nechtějí, aby je někdo odhalil a snaží se vyvolat dojem, že v hradu straší. Lituji, že mám tak málo času. Jinak bych se tady s Rokem na Karpatský hrad vypravil a hned bychom věděli, na čem jsme.
3: A vy byste se na hrad odvážil?
6: Ani sám ďábel by mi v tom nezabránil.
2: No, já jsem také těm pověstem o hradu dlouho nevěřil. Ale pak jsem se sám přesvědčil, že to místo ovládají tajemné síly. Ano, věřte mi, pane kníže, všechno jsem viděl na vlastní oči, jakože se Nick Deck jmenuju.
6: A já vám říkám, že vás obalamutili nějakými primitivními kouzly.
1: No, tady v krčmě byste takhle neměl mluvit, pane kníže. Co kdyby se ten hlas znovu ozval?
6: Tak ať se ozve.
1: Pane kníže, s tímhle si není radno zahrávat.
0: Doktor má tentokrát pravdu. Pokoušíš osud, Teleku?
6: Ozvi se, tajemný hlase. Ozvi se. Holá! Já, kníže Telek, tě volám. Vidíte? Mlčí. Podlehli jste nějakému hloupému klamu. Všechno se možná odehrálo jen ve vaší fantazii. Roko.
5: Pane?
6: Připrav zavazadla. Vydáme se na cestu do Karlovského Bělehradu.
5: Ano, pane.
3: Velevážený pane kníže, kdybyste na svých cestách v cizině náhodou potkal zdejšího hradního pána, barona Gorce. Cože? Promiňte mi moji opovážlivost, ale chtěl jsem jen požádat vaši ctěnou laskavost, aby mu naznačila, že na jeho hradě se dějí podivné věci.
6: Karpatský hrad patří baronu Gorce?
3: Ano, pane kníže.
9: Před 20 lety se z hradu odstěhoval a pak už jsme o něm neslyšeli.
6: Od té doby do hradu nikdo nevkročil.
1: Nikdo. Lidé v kraji si myslí, že pan baron žije kdesi v cizině.
6: Před 5 lety jsem se s ním setkal v Neapoli. Co když se baron Gorc vrátil a uzavřel se před světem ve svém hradu?
2: Promiňte mi tu opovážlivou otázku, pane kníže, ale jaký by k tomu měl důvod?
5: Zavazadla jsou připravena, pane.
0: Odlož svůj odjezd, Teleku. Vše, co se zde děje, možná souvisí s tvým starým žalem a bolestí.
6: Zavazadla můžeš odnést zase zpátky do pokoje, Roko. Karpatský hrad mě začíná zajímat.
5: Ano, pane.
6: Krčmáři, postarejte se, abych nebyl nikým rušen.
3: Jistě, pane kníže, u mě budete mít klid a pohodlí. No tak, lidi, co tady stojíte? No tak běžte, běžte. Dneska je zavřeno. Tak bude to.
6: Vzpomínáš si na barona Gorce, milý Roko?
5: Jistě, pane. Žil jako my několik let v Neapoli se svým sluhou Orfanikem. Nevynechal jediné představení, v němž paní Styla zpívala. Proslýchalo se, že
6: Stylu velmi miloval.
5: Ano.
6: Nabízel jí manželství, k tomu šlechtický titul a velké bohatství. Styla však odmítala jeho nabídky. Bála se toho podivného člověka. Baron Gorci vyhrožoval, všude jí sledoval jako stín. A když se dozvěděl, že Styla je se mnou zasnoubená a má se stát mojí chotí, chtěl se pomstit.
5: Ten večer, kdy paní Styla zpívala naposledy...
6: Zavinil baron Gorc její smrt.
5: Smrt?
6: Ano. Vstyčil se náhle v loži těsně vedle jeviště a hypnotizoval Stylu svýma úhrančivýma očima. Ještě dnes vidím tu smrtelně blidou tvář a ďábelský pohled. Působil jako zjevení a Stylu tak vyděsil, že zapříčinil její smrt.
5: Ale o tom jste nikdy nechtěl mluvit, pane.
6: Chtěl jsem zapomenout...
5: Proč o tom dnes začínáte?
6: Baron Gorc je na Karpatském hradě, Roko.
5: Cože?
6: Jsem o tom přesvědčen.
5: Baronův sluha Orfanik byl prý jakýsi zneuznaný vědec. Fyzik. Možná, že právě on je původce všech těch podivných úkazů, které děsí kraj.
6: Také jsem už na to myslel.

0: její hlas. Hlas, který jsem tak miloval. Ale odkud přichází?
1: Tuto záhadu se však v této chvíli rozluštit nepodařilo. Kníže Telek i jeho sluha byli silně rozrušeni. Pod dojmem této další podivné události se kníže rozhodl prozkoumat Karpatský hrad a odhalit jeho tajemství. Ale ještě před odchodem doporučil Richtáři, aby oznámil celý případ veliteli policie v Karlovském Bělehradu a jeho jménem ho požádal, aby vyslal k hradu oddíl četníků, který by v případě nutnosti na hrad zaútočil. Pak už se kníže se svým věrným sluhou vypravil na cestu. Po namáhavém celodenním putování divokou a zcela opuštěnou krajinou konečně stanuli na Orgalské planině pod mohutnými hradbami Karpatského hradu.
2: Pane, vy se chcete pokusit vniknout do hradu ještě teď večer?
3: Rozum mi velí, abych vyčkal rána, ale srdce mě žene dál.
2: Na kraj se snáší tma. Bezpečnější bude přečkat noc zde pod hradbami a proniknout do hradu až za úsvitu.
3: Máš pravdu, Roko. Musíme být opatrní. Nevíme, co na nás za těmi vysokými zdmi čeká.
2: Obávám se, že nic příjemného, pane.
3: Už zase slyším ten zpěv. Je to mámení smyslu nebo skutečnost?
2: Není to klam, pane. Slyším to také. A pohleďte na cimbuří.
1: Na rohové baště se objevuje mlhavá postava ženy s rozpuštěnými vlasy, oděná v bílé roucho. Vypadá jako tvá snoubenka Teleku. Ale co když je to jen přízrak? Vztahuje k tobě ruce a upírá na tebe svůj pronikavý pohled.
3: Styla. To je přece Styla. Ona žije.
4: Ano, pane, i já tu ženu vidím.
3: Zmizela. Stylo. Stylo.
2: Pane, jak si vysvětlujete něco takového?
3: Baron Gortz vězní Stylu v Karpatském hradu.
2: Ale to by znamenalo,
3: že tenkrát v Neapoli nezemřela. Její smrt byla jen zdánlivá.
2: Ne.
3: Baron Gortz se Styly zmocnil a odvlekl ji sem.
2: Ne.
3: My jsme na pohřbu oplakávali prázdnou rakev. Musíme rychle za ní. Do hradu!
4: Ale kudy, pane?
3: Stylo! Stylo!
2: Pohleďte, pane, světlo u boční brány.
3: Slyšela mě. Dává nám znamení.
2: To světlo ukazuje cestu do hradu, pane.
4: Rychle k boční bráně!
1: Kníže Telek se svým věrným sluhou spěchali ke světelnému zdroji. Záře, která vycházela z hradní věže, mohutněla, čím více se k ní přibližovali. Záhy stanuli u boční brány. Padací most přes hradní příkop byl spuštěný a za ním otevřená brána je lákala do hradu. Ani okamžik nezaváhali, přeběhli po kolísavé podlaze padacího mostu. Slyšíte? Padací most se zdvihá a přiléhá k boční bráně. Cesta ven je odříznuta. Kníže Telek a jeho sluha byli zajatci Karpatského hradu. Boční brána ústila do kryté, naprosto temné chodby.
2: Pane, nevidím ani na krok.
3: Opatrně postupuj za mnou a rukama se opírej o stěnu.
2: Ano, pane.
1: Dlouho bloudil kníže Telek se svým sluhou v podzemních chodbách hradu. Byli už velmi unaveni, mučila je žízeň i hlad. Náhle se před nimi objevil světelný bod. Když došli blíže, uviděli podzemní kryptu ozářenou žlutavým světlem žárovky.
4: Nechoďte dovnitř, pane. Ta krypta je past.
5: Vejdu a ty počkej zde.
4: Ano, pane. Otevřete! Pane! Otevřete!
6: Dveře nemají zevnitř. Kliku, Roko! Pokusil je otevřít zvenku.
4: Snažím se, pane. Ale nejde to!
6: Dveře zavřel jakýsi skrytý mechanismus. Musíš ho objevit.
4: To je těžká věc v téhle tmě.
6: Dveře se za mnou přibouchly, když jsem vstoupil na nějaký kámen. Zkus na ty kameny zatlačit.
4: Už na nich stojím, pane.
0: Díky bohu, jsem volný. Měl jsi pravdu. Byla to past. Doufejme, že nevědí, že se mi podařilo uniknout. Pokusíme se je překvapit.
1: Kníže Telek a Roko se vraceli temnou chodbou zpátky. Po několika metrech objevili skryté schodiště, které stoupalo kamsi vzhůru. Vydali se po jeho stupních a došli k zadním, zřejmě nepoužívaným dveřím rozlehlé hradní komnaty. Škvírou ve starých dubových dveřích pronikalo na schodiště několik paprsků elektrického světla a z komnaty byl slyšet šramot. Kníže přitiskl oko ke škvíře a spatřil barona Gorce. V druhém muži poznal kníže člověka, který seděl s baronem v lóži onen osudný den, kdy Styla zpívala v divadle San Carlo naposledy. Byl to baronův sluha Orfanik.
7: Jsou všechny dynamitové nálože v hradních chodbách propojeny?
8: Právě jsem spojení dokončil. Elektrické vedení i dynamitové nálože jsou připraveny.
7: Budeme mít dost času utéct, až zapneme elektrický proud.
8: Odpálení náloží můžeme časovat podle libosti. Hrad vyletí do povětří v okamžiku, který předem stanovíte.
7: Prohlédl jsi, zda tunel pod Orgalskou planinou není zatarasený?
8: Tunelem spolehlivě unikneme do bezpečí.
7: A kníže Telek se svým sluhou?
8: Jsou uvězněni v kryptě. Slyšel jsem je volat a bušit do dveří. Zahynou pod troskami hradu.
7: Nic jiného si nezaslouží. Zaplatí za svoji troufalost. Vyslechl si, o čem se hovoří ve Verstu?
8: Před necelou hodinou jsem zachytil rozhovor z hostince u krále Matyáše.
7: A co jsi se dozvěděl?
8: Četnický oddíl je již pod hradem. Zaútočí ještě dnes v noci.
7: Dostane se jim patřičného přivítání. Měděný drát, který nám umožňoval spojení s hostincem, si zničil?
8: Ale telefonní přístroj, který vysílal váš hlas a přijímal všechno, co se v krčmě dělo, zůstal skryt v podkroví hostince.
7: Co se dá dělat? Stejně ti hlupáci nebudou vědět, k čemu sloužil. Dnes v noci se Karpatský hrad pomstí všem, kteří se odváží za jeho hradby.
8: Pokusím se četníky od útoku odradit. V příhodnou chvíli vzbudí magnetické pole ve vodní příkopu a nechám útočníky na čas přirůst k zemi jako doktora Patak. Po případě uvedu do chodu světelný ohňostroj. Vetřelci se možná leknou a dají se na útěk.
7: Přivedou vojáky, ti hrad nakonec dobudou. Bané příteli, hrad je odsouzen k zániku již dnes v noci. Spíše než hradu však lituji tvých geniálních vynálezů, které zůstanou pohřbeny pod troskami.
8: Dva z nich, které jsou vám nejmilejší, zachráníme. Fonograf na zachycení a přehrávání lidského hlasu a přístroj na zachycení a promítání obrazu. Není důvod k zármutku. Všechny ostatní přístroje, které budou zničeny, jsem schopen znovu vyrobit.
7: Nože, ač tedy nadejde chvíle zkázy. Ať hrad pod svými troskami pohřbí knížete Teleka. a všechny ty, kteří mu přijdou na pomoc. Je čas nařídit přístroj, který odpálí nálože.
8: Přesně. Za 20 minut vyletí hrad do povětří.
7: A nyní již odejdi. Naposledy zde chci vidět a slyšet zpívat.
8: Opravdu si přejete, abych vás nechal v hradu samotného?
7: Počkáš na mě v tunelu pod Orgalskou planinou, tak jsme se domluvili.
8: Jak si přejete, ale nesmíte se opozdit. Přesně za 20 minut nastane výbuch.

Orfanik odešel z komnaty a kníže Telek s Rokem škvírou ve dveřích sledovali, jak baron Gortz usedl do křesla a zapnul jakýsi přístroj, který osvětlil pódium zahalené černou látkou. Posléze baron do malé drahokamy vykládané skřínky vsunul zvláštní kovový váleček. Náhle se na pódiu objevila Styla v bílém rouchu, taková, jak se knížeti zjevila na hradbách. Začala zpívat, ale její rty se nehýbaly.

0: Kníže vyběhl z úkrytu.
1: Stylo! Stylo!
2: Tereku, jak jste se sem dostal?
1: Přišel jsem si pro ženu, kterou jste mi uloupil.
2: Tak si ji odveď, ty bloude. To, co vidíš, je jen její obraz, který zmizí, když stisknu tuto páku. Styla už je 5 let mrtva. Všechno se to stalo tvojí vinou. Kvůli tobě chtěla ukončit svoji kariéru a přestat zpívat. Kvůli tobě mě tenkrát odmítla a předčasně zemřela. Za to mi teď zaplatíš.
0: Teleku. V baronově ruce se zableskla dýka. Pozor! Baron napřahá ruku k smrtící ráně. V tom však... To promluvila Rokova pistole. Baron Gortz zavrávoral, strhl na zem onen geniální přístroj a padl mrtev. Obraz Styly na černém suknu se rozplynul.
1: Je mrtvá! Mrtvá. A já jsem uvěřil, že se s ní opět shledám. Tenhle prokletý přístroj mě oklamal.
3: Rychle, pane! Za několik okamžiků nastane výbuch.
1: Je mrtvá.
0: Prchej, kníže Teleku.
1: Mrtvá.
0: Ďábelský stroj odtikává poslední minuty Karpatského hradu.
1: Rychle pryč, Roko.
4: Ano, pane.
0: Prchejte. Podzemní chodba. Hradní nádvoří. Boční brána. Padací most. Teleku, četnický oddíl právě stéká hradby.
1: Utíkejte! Všichni zpátky! Utíkejte!
3: Zpátky!
1: Utíkejte!

Výbuch zastihl knížete Teleka a jeho věrného sluhu Roka mimo nebezpečí. Za zády jim dýmají rozvaliny Karpatského hradu. Pod jeho troskami je pohřben baron Gortz a geniální vynález jeho společníka Orfanika, kterého už nikdy nikdo v Sedmihradském kraji nespatřil. S dýmem, který stoupá z rozvalin, se vytrácí i můj příběh. Ale já se neloučím. Určitě se ještě setkáme u některé z mých dalších knížek, které vám budu vyprávět.

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru Tajemný hrad v Karpatech, kterou na motivy románu Žila Verna napsal Zdeněk Kovář, dramaturg Ivan Hejna. Osoby a obsazení. Žil Verne, zasloužilý umělec Vladimír Ráš, kníže Telek, František Němec, Roko, jeho sluha, František Husák, pastýř Firk, Oldřich Vlach, kramář, národní umělec František Filipovský, richtář Kolc, zasloužilý umělec Josef Mixa, lesník Nick Deck, Martin Stropnický, doktor Patak, Vlastimil Bedrna, krčmář Jonáš, Svatopluk Skládal, učitel Bořivoj Procházka, baron Gorc, zasloužilý umělec Rudolf Hrušínský, orfanik, jeho společník Jan Přeučil, Styla Leontine Price, Miriota Klára Kubíková, sedlák Miroslav Krejča. Asistent režie Petr Brodský, zvukové efekty Artur Šviha, Josef Plechatý a Tomáš Jančařík, záznam a střih Zuzana Bartáčková, hudba Ladislav Tůma, zvuk Jiří Furman, režie Ivan Holeček. Připravila hlavní redakce vysílání pro děti a mládež.
1: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Řekněte oba ano.
1: Ano. To se mi zdá, to pravda není.
2: Jak ty jsi krásná, pano.

sem nehraji, marně říkal jsem nehraji, marně říkal jsem nehraji, nehraji.

hrad. Zdál se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi. Samuraji na mumraji, na mou duši služí.

0: Bubákové poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli ob 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Děti, co bych nikdy za nic nevyměnil, bez čeho se vlastně ani dobře nedá žít. To jsem nikde nekoupil a nikde nevyženil. Kdo to ví, ať odpoví, ať má dušička klid. No ať má duše klid.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Sušená švestka je krásné zvíře, chovat ho doma je pecka. Sušená švestka ve značné míře, duší umělecká.

Spali se na mechu, myslivci vstali už ráno. Zajíci zalezli a nechce se jim z belechu, neboť se chtějí dožít Vánoc. S duchem zní fanfára, tram tará, ra, ra, ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Pam, pa da da da da da da da da dam, pa da da da da. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Zajíci naposledy potřesou si tlapkama a potom obléknou dresy. Začíná speciální slalom mezi brokama, na trati pole louky lesy. S duchem zní fanfára, tram tará, ra, ra, ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí

kytarou zpívá písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Už volá vrchní zajíc, pravda vítězí, nohy jsou naše hlavní zbraně. Až tuto skončí sraz je v 7 večer na mezi a teď zajíci hurá na ně. Vzduchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že

0: Jsem. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Nalezené vejce velikosti melounu způsobí poprask v Praze. Sedmihlavá saň je nepřijatelná, jak pro ochránce zvířat, tak pro pana domácího jednoho pražského činžáku. Pohádku o té sani z Vojtěžské ulice na motivy pohádky Karla Čapka napsal František Pavlíček. Režie se v roce 1993 ujal Karel Weinlich. Účinkují Michal Pešek, Vlastimil Brodský, Alois Švehlík a další.

0: Hej, pane. No, ano, vy.
1: To jako já, pane?
0: No, kdo jiný? A jestli chcete tvrdit, že snad na mě už hezkou chvíli nekoukáte, že po mně nepokukujete, tak víte, co jste.
1: Račte se uklidnit, vašnosti. Já na vás necivím ani tak ze zvědavosti, jako spíš proto, že mi připadáte náramně povědomej.
0: No, vždyť mě taky napadlo, že jsem vás už někdy musel vidět.
1: Ale hodně dávno, bych řekl.
0: Přímo, pradávno.
1: A to je nejmíň...
0: Takových...
1: 35 roků.
0: Jestli ne víc.
1: Já teprve začínal, když vy jste už pěkný časek sloužil v oddělení ztrát a nálezů, pane Poure.
0: Už jsem doma. Kolega Choděra ze strážnice na Rynečku.
1: Richtig, můj starý dobrý kamaráde.
0: Jestli pak se vám taky někdy zasteskne po těch starodávných časech.
1: A vy ne. Když si vzpomenu, jak jsem tenkrát, co by mladý strážník patroloval v uličkách starý Prahy a po půlnoci ledas, kde potkával všelijaký mužičky, rarášky, skřítky a dole na nábřeží třeba i rusalky.
0: Taky vodníka? Na toho nezapomeňte, Choděro. Pamatujete na starého Hastrmana u Šítkovských mlýnů?
1: Japa by ne. Jo, tenkrát se odehrávaly za hlubokých nocí po starý Praze příhody jako v pohádce. Dneska je to docela jinačí. Všude neony, autáky, kde by se potkal na ulici skřítek nebo radášek.
0: To dá rozum, když je vědecky dokázáno, že neexistujou.
1: Já se na jednoho dobře pamatuju. Bydlel ve vykotleným jasanu na Karlově náměstí a jmenoval se... Safareporte? Jak on se jmenoval?
0: Co já vím, na Karlově náměstí jich přebývalo hned několik. I Midlifousek, Kolbaba, řečený dědek, Šmidrkal, potom Padrholec.
1: Jo, to byl on, Padrholec. Jak se mu do jeho pilíšku ve stromě nakvartírovala veverka. Já ji tenkrát musel zatknout a odvést na direkci. Tenkrát opravdu nebyl žádný div potkat ve starý Praze třeba i Hastrmana.
0: Ba dokonce sedmihlavého draka.
1: Vy myslíte toho, co držel na Žižkově v zajetí princeznu Murciánskou?
0: To byl, panečku, výkon, když jsme se proti drakovi vypravili ve spolupráci se sedmi požárnickými stříkačkami.
1: A jestli pak si, kamaráde, vzpomínáte, jak jsem k vám jednou přinesl z obchůzky to prapodivný vejce?
0: No, aby ne. Ale bude to už nejmíň 60 roku. Já tenkrát zrovna měl službu na oddělení ztráta nálezu.
1: Richtig, pane Pour. Vy ale máte paměť. Jako by vám bylo 30 a ne 85.
0: Vidím to jako dneska. Hrozná zima byla ten večer. Venku fičelo jako někde v Grónsku. Já zrovna přiložil do kamínek a že si chvilku zdřímnu. Jenže sotva jsem si stačil pohodlně natáhnout nohy, slyším venku dupot a kdo mi to nevrazí do dveří, udýchaný, jako by běžel o život.
1: Poure, slyšíte? Puste mě, on je dovnitř.
2: Co se stalo?
1: Já vám potkal, chci říct, zálít vlastně...
2: Choděro, člověče, uklidněte se, vypadáte, jako byste narazil na strašidlo.
1: Počkejte, až vám ukážu, no podívejte se sám, řekněte, kam tu věc mám položit.
2: Třeba jsem na stůl.
1: Koukáte, co?
0: Kde jste to našel?
1: Ve Vojtěžské ulici. V jednom koutě.
0: Co by to asi tak mohlo být?
1: Přece vajíčko, to je jasný.
0: A jak je pak jasný? Podle rozměru je to spíš pořádná dýně. A nebo meloun.
1: Co pak meloun je takhle bílý?
0: Poslyšte, tak by to mohla být koule na kuželky.
1: Teď je to šišatý.
0: Spíš bejčitý. Ale schválně. Já zkusím, jak se bude kotálet.
1: Chcete ho rozbít na simpr campr? Nedám!
2: Pro mě, za mě. Klidně ho můžete položit tamhle za kamna, když se o mě tolik bojíte.
1: Mně nejde do hlavy, jak se taková věc dostala na ulici. Co myslíte?
2: Nemám tušení. Ani mě to nezajímá. Já mám na starosti nálezy a ztráty, a ne pohozené melouny.
3: Povídám vám, že je to gajice.
2: Tak to rozřízněte. Schválně. Chcete nůž?
3: Spíš bych musel vzít kladívko.
2: Třeba by stačilo jen kapku cvrknout nohou. Takhle. Nemám to zkusit? Choděro pro pána.
3: Co? Co je?
2: Podívejte se za kamna. Vidíte?
3: Maria panu, co to je za příšeru?
2: Malý drak. Sedmihlavá saň.
3: Kde by se vám tu vzala?
2: Vylíhla se. V teple za kamny. Z toho vašeho zatrápeného, no, vajíčka.
3: A tak vy přiznáváte, že je to vejce a žádný meloun.
2: Podeženitej, že jdeš pod vodo. Vždyť mi sežere všecky nálezy a ztráty. Koukejte, s chlamsta dámskou rukavičku.
3: Hele, sedmihlavá potvůrko, tu aktovku nech na pokoji. A penál taky není žádná svačina. Je tam akorát pero a tuška. Podívejte, poure. Je to docela hravé zvířátko.
2: Hravé, žravé. Koukněte, zbaští deštníka ani nemrkne. Žadaš potvoro, to je moje fajfka. Ona má zálusk i na lopatku na uhlí.
3: Nezbylo vám náhodou něco od svačiny? Tam nevidím zbytek housky.
2: To tedy ne, choděro. Žádné krmení. To zvíře musí pryč.
3: No jo. Ale kam s ní? Na strážnici nemůžu. A když jsem ji našel, tak přece patří mezi nálezy.
2: Vy jste našel vejce. A proti tomu bych nic neměl.
3: Můžu za to, co se z něho vylíhlo?
2: Podívejte, jednou je z vajíčka zvíře. A zatoulaný zvířata se nelifrujou ke mně, ale odjak živa do útulku, který má na starosti spolek pro ochranu zvířat. Tak si pěkně tu saň seberte.
3: Ale do čeho?
2: Já vám půjčím, že jste to vy. Proutěný košík. Honem ji uložte dovnitř, než vám ho sežere i svíkem. Ale vrátit.
3: Tak pojď dovnitř, potvůrko. Koukněte, jaký má inteligentní kukuč.
2: Hlavně bezedný chřtán. Vždyť mi sežrala i opasek.

0: tak jsme se nakonec dohodli, že jako živý tvor patří do útulku vašeho spolku, pane přednosto, a nikoli věk do naší policejní kompetence.
1: No tak z jedné strany je to pravda, pane inspektore.
0: Já jsem obyčejný strážník, pane Spolek.
1: Ovšem, z druhé strany je tento tvor velice zvláštní, ba přímo nevídaný.
0: Tak moc zvláštní zase není.
1: No, já bych se pro jistotu poradil tamhle se starým Petránkem. On je v našem spolku jednatel a jinak v civilu pohodný.
0: Neboli Raz?
1: No tak, přesněji řečeno Antoušek. Jako takový se ohromně vyzná ve vší zvířecí verbeži. Strejdo Petránku.
2: Ano, prosím.
1: Přinesl nám tuhle pan inspektor.
0: Strážník, pane Spolek.
1: Takové, no, prapodivné stvoření. Co tomu říkáte?
3: No, nazdar.
1: A víc nám o něm nepovíte?
3: Jaký pak velký povídání. Podle mýho je to mládě od sedmi hlavy saně. No, tak já zase jdu.
0: Takže vám ji tu můžu nechat, že jo?
1: No tak sem, prosím, do toho boxu pro zatoulané Bernardíny.
0: Ano. Safra, ta povyrostla za tu chvíli. Ale košík, prosím vás, příležitostně vraťte kolegovi Pourovi z oddělení ztrát a nálezů.
1: Pojďte nám s ní, strejdo, trochu pomoct.
3: Ne, a že byste se s tím trmácel, pane přednosta? Zrovna přišel mladej Trutina. Hej, Toniko,
4: k službám.
1: To je skvělé. On je totiž v našem spolku s řízencem a poslíčkem a tak podobně. To je velice šikovný a snaživý chlapec. Pane Trutino, pojďte převzít od inspektora...
0: Strážníka
1: a umístit do psince tady tu mladou sedmihlavou saň.
4: To je ale roztomilé zvířátko. Pojď, no pojď malá, neboj se, dostaneš čistou podestýlku. Podívejte se na ní. Prosím, ona mě rozumí na slovo.
0: Vy čem povídal? Koukněte se jí do očí, mladý muži.
4: Na mou duši. Ta se kouká na svět.
0: Chytřejc než věc, jaký tento nonc. Jako by to byl rozumnej živáček, zakletej do dračí podoby. No, já se poroučím, pánové, a ten košík nezapomeňte vrátit kolegovi Pourovi. Mauzta.
1: Poklon.
4: Pane přednosto, informoval vás ten pán, čím se taková mladá saň krmí?
1: A vidíte, to mi neřekl. Víte co, vyzkoušíte sám, na co se vrhne. Je tam džbán mléka, nějaké housky, hrachová polévka a otepsena.
4: Já bych ji radši doběhl pro špekáček.
1: Moment. Pane Trutina... Teď jsem si uvědomil, co to povídal ten strážník.
4: Že aby se vrátil košík.
1: Ale já myslel, jak se zmínil, jestli to ve skutečnosti není rozumný člověk zakletý do saní podoby.
4: On to myslel spíš jako takovou básnickou nadsázku.
1: Aha.
4: Můžu prosím doběhnout pro ten špekáček?
1: Kdybyste mě radši pozorně poslouchal, Trutino... Co když je to opravdu zakletý člověk?
4: Ano, prosím.
1: No.
4: Tomu taky ovšem přijde víc vhod kousek uzeniny než o týpka sena.
1: To jsou nejapné žerty. Já vás důtklivě žádám, abyste se k věci postavil vážně.
4: Už stojím, prosím. V pozoru, pane přednosto.
1: No, protože... Jestli je to zakletý mladý člověk, tak nepatří do našeho útulku pro zatoulaná zvířata, nýbrž do sirotčince. Aha. Strejdo Petránku.
2: Já?
1: Pojďte sem. No, pojďte sem. Potýkáme se tu s velkým problémem.
2: Já. Už jdu.
1: Ta saň, teda podle mého názoru, nepatří k nám.
3: Ne?
1: Ne. A proto bychom ji měli předat do ústavu opuštěných dětí.
3: Aha. Aha. A proč jako, pane přednosto?
1: Protože je to dost pravděpodobně zakletá lidská bytost.
3: A jo? V domově vám ji nevemou. Vždyť je to zvíře. Když je člověk zakletý do zvířete, tak už to, podle mýho, není člověk, ale zvíře, to dá rozum. Jinak by takový zaklínání nemělo žádný smysl, no ne?
1: No jo. No, ať je to tak, nebo naopak, já tady to zvíře nenechám.
3: No, a já vám povídám, že ho do siročince nevemou. No.
4: Pane přednosto, nemohli byste se o tom, prosím, poradit někde jinde?
1: Proč?
4: Ona nejspíš rozumí, o čem si povídáte. A moc si to bere. Docela určitě má hlad a teď, místo aby dostala něco na zub, musí poslouchat, že ji odtud chcete poslat šupem.
3: To já?
4: Podívejte, jak zesmutnila.
3: No jo.
4: A hlavy věší, jako by jí vadly.
3: Jo. Hlavně třetí, pátá a sedmá hlava.
1: Co napad? Hlava, nehlava, my si musíme ujasnit, jak s ní naložíme.
4: Nepočkalo by to, prosím, do rána.
1: Co můžete udělat i dnes, neodkládejte na zítřek trutino. Ještě dnes ji odneste do dětského útulku.
3: A já se vsadím o pětku, že s ní mladýho vyšoupnou ze dveří.
4: Prosím vás, nemluvte o tom tak nahlas. Vždyť ona se mě začíná zcvrkávat samou žalostí.
1: Jaká pak žalost? To by jí mělo lichotit.
3: No já to já.
1: Že jo. Že jí jako počítáme mezi lidi.
3: Ale zatím je to zvíře jako poleno. Ale podle mýho rasovského rozumu.
4: Pánové, ať je to člověk, nebo ne. Já bych si ji vzal domů.
1: Vy jste se zbláznil, mladíku.
4: Staral bych se o ní, jak se patří.
1: No, jestli si troufáte na tak nelehký úkol...
3: To máš teda safra kuráž, mladý.
4: Děkuju vám za důvěru, pánové. Já se jí věnuju s veškerou péčí, prosím.
3: Nekřič hop, dokud si nepřeskočil.
1: Tak já konstatuji, že věc je vyřízena k všeobecné spokojenosti. Pane Trutino, odveďte ji raději hned, ať nebudíme nežádoucí pozornost úřadu, jakož i veřejnosti.

0: No, no, malá. Vydrž ještě. Za chvilku jsme doma. Zahneme za roh.
1: Támhle bydlím.
0: Jenom sebou zrovna teď v tom košíku moc nemrskej. Kdyby nás náhodou potkal někdo známý.
2: Zdravíčko. Pane Trutina.
0: Pro pánička, buď jako pěna, děvenko.
1: Moje úctivá poklona, pane domácí.
2: Tak už domů z ouřadu, mladý muži.
1: Ano, prosím, pane domácí.
2: S kým pak jste si to povídal?
1: Já, prosím, jen tak, sám se sebou.
2: A co si to nesete za vejslušku?
1: Ale to jsou jen takový... Vlastně to ani nestojí za řeč.
2: Vždyť se pachtíte, jako byste tahal olovo.
1: Ale co vás napadá, pane domácí? Kde pak olovo? Dali mi ve spolku takovou... Vlastně nějakou... Zkrátka nic moc. Spíš, aby se zbavili starosti a tak podobně, prosím, poroučím se.
2: Nechcete s tím pomoct?
1: Ne, ne, ne, kde pak? Ani pomyšlení. Chtěl jsem říct, že na to klidně stačím sám. A srdečně děkuju, prosím, má úcta.
2: Však já vám jednou sáhnu na zoubek, vy jeden tajnůstkáři.
1: Kde pak já? Haha, a tajnůstkář. Haha, pane domácí.
0: Už jen pár schodů a jsme doma. Opravdu.
1: Dobrou noc.
0: Sláva, jsme doma, holka. Tak, polez ven z košíku, ustelu ti v koutě. Do spodu dáme starou matraci, tak, aby ti nebylo zima od podlahy. Tak tohle bude tvůj kastrol, víš? Dneska ti ořeju špekáčky, zítra budeš mít brambory a husí krev na cibulce. Aj. Koukám, taky bys potřebovala umýt a vykrtáčovat kůži. No, všecko uděláme. A večer, až barák usne, vyvedu tě na procházku do parku. Ty moje milá. No jo? Ale jak pak tě mám jmenovat? Vrtíš hlavama, že na tom nesejde? A to zas ne. Podle mého dost záleží na tom, jak si dva mezi sebou říkají. Tak já se jmenuju Trutina. Antonín. Kamarádi mi říkávali Tondo, maminka Toníku. A tobě by zas docela slušelo... Amina? Ano? To jsem rád, že jsem se ti strefil do noty. Takže, ode dneška ty jsi moje Amina a já tvůj Toník. Abys věděla, jak mě máš říkat, víš? Je, co to povídám? Ty přece nedovedeš mluvit. No, tak pojď, Amino. Umejeme ti krk. Podíváme se, nemáš-li moc umazané pařátky a zatím se špekáčky ohřejou. Že se těšíš na večeři? Já taky. Stolovat ve dvou je hned veselejší.
2: Trutina, jseš to ty? Počkej, moment.
0: Amino, přikrč se a honím do křoví.
3: Tonda, no to nikdo nedělej, že jsi slepý a hluchý, no.
1: No ne, pan Petránek, to je ale náhodička. Dobrý večer.
3: Jaký pak večer? Za slepou hodinku bude půlnoc.
1: Je mi ne toto uteklo.
3: Co tady? No co? V parku, tak pozdě, ha?
1: Vyšel jsem si sám na čerstvý vzduch.
3: Sám a sám? A co pak je to tamhle? No, tamhle v křoví.
1: Amina, já zapomněl.
3: Jaká Amina?
1: Jak jsem si ji odnesl z útulku. Chodí mi v noci venčit, aby nás nikdo neviděl. Vám to můžu říct, když jste jednatel spolku pro ochranu zvířat.
4: A chyba lávky, mladý. Teď už nejsem jako jednatel... Nejbrž jako městský pohodnej. Na svý služební obchůzce. A služebně se vás ptám, Antonine Trutino. Co je to za zvíře?
1: Teď povídám, Amina. Viděl jste ji v útulku.
4: Jako jednatel. Jenže jako raz o ní nemám páru. A musím vám říct, že se mi vůbec nelíbí.
1: Teď je hodná, dobře živená, čistotná.
3: Já se vás ptám, co je to za sortu, neboli rasu.
1: No přece mladá, sedmihlavá sáň.
4: Jo. A tohle vy si, občany, troufáte říct Antouškovi? On si vede v 11 v noci parkem sáň a ani ji nemá na řemínku.
1: Když ono je to těžké sehnat řemínek, aby pasoval na 7 krků najednou.
4: Kde jste to vůbec viděl vodit ve městě draka na procházku?
1: Prosím vás, jaký drák? Amina je jako beránek.
4: A vy jste někde zažil někoho na procházce s beranem?
1: Ne.
4: A? Nebo s kobylou? Či s krokodýlem?
1: Podívejte, cape za mnou jako pejsek. Je, nešlo by to, že bych si ji vodil místo psa.
4: Jo, to jo. To by ovšem musela mít na krku takovou lepší známku. A ta stojí 3 pětky.
1: Tolik peněz?
4: To je předpis. No tak? Tak co? Trutino?
1: Jako co?
4: Co jako co? Buď ty potvůrce ode mě koupíš psí známku, nebo ji musím odvést.
1: Já si chtěl sice ušetřit na nové boty na zimu, ale když to nejde jinak, tady máte peníze.
3: No. A tuhle je známka. Pozor. Nestratí.
1: Děkuji vám. Jste moc hodný, pane Petránek. Amino, pojď, musíme domů.
4: Moment. Mladíku, jak se tak koukám, on ten váš pes má 7 hlav, že jo?
1: Ano, prosím.
3: Aha. Tak to těch psích známek musí mít 7.
1: Ale teď je to jenom jeden pes.
3: Tak za prvý je to saň a žádnej pes. A za druhý, předpis jasně říká, že každý pes musí mít na krku známku a to podle mýho rozumu znamená, že ta známka musí viset na každým psím krku.
1: Co pak nestačí, že ji Amina má na prostředním?
4: A 6 zbývajících krků bude bez známky? Kde pak? Buď bude známka na každým, nebo to zvíře odvedu do rasovny.
1: 6 známek.
4: No jo.
1: Tolik peněz.
4: No jo.
1: Pozejtří platím činži a my nemusím koupit na zimu pořádnou deku a v kapse mám pár 6 stáků.
4: Tak tu potvorku prodej do cirkusu.
1: Aminu do cirkusu?
4: V rasovně ji bude hůř.
1: Tak já jí tedy těch 6 známek koupím.
3: No to je jiná řeč.
1: Ale prosím vás, pane Pohodný, počkejte mi s placením.
3: No, přijde na to jak dlouho?
1: Tak 2-3 týdny.
4: No, spad si z višně? Nebo si ze mě děláš legraci? Pozejtří večer touhle dobou tady, na tomhle místě. Já tobě přiznámky a ty mě peníze, jináč uvidíš, jaký jsem. Raz. Dobrou noc.
1: To jsem si teda nemyslel, pane Petránek. Dobrou noc. Pojď, Amino. Musíme dát hlavy dohromady. Ty jich máš sice 7, jenže se nevyznají v lidské chytristice. Přišel na nás zlý čas, holka. No nekoukej tak smutně. Já tě nedám. Neboj. Ani do cirkusu. Ani rasovi. Teď bych se musel propadnout.

0: Sedm hlav, člověče.
1: No, tak docela obyčejný pes to vlastně není. Amina je naopak vzácný druh a jmenuje se Pinč drakaty, neboli chrt saňový. Taky se mu říká pes sedmihlavý. Zrovna dneska jsem mu koupil psí známku, jenomže Amina jich musí nosit ještě 6. Tak se osmiluju poprosit, pane domácí, jestli byste mi laskavě neposečkal s činží, tak 2 nebo 3 neděle. Ony ty známky budou stát fůru peněz.
0: To snad nemyslíte vážně, mladý muži.
1: Já bych vám pak třeba zaplatil nájemné za 2 měsíce najednou, prosím.
0: Vy si troufáte přijít na mne, abych vám počkal s placením, když na druhé straně vyhodíte 100 oknem?
1: Jak pak oknem? Já kvůli Amině.
0: Vy naložit nekřesťanské peníze na psa je horší, než je vyhodit oknem. A ještě to ke všemu ani opravdický pes není. Tak přihlouplý nejsem, abych nerozeznal psa od draka.
1: Ale pane domácí, jak jste na to přišel, že Amina je drák?
0: Mám zdravý oči. A jako malý kluk jsem četl pohádky. Mne jen tak někdo neoblavne. Ta vaše Amina je drak a ten nemá v solidním pražském činžáku co pohledávat.
1: Teď tu nikomu nepřekáží, nevyrušuje, neohrožuje.
0: Lidi se domáknou všeho. A já kvůli drakovi přijdu o nájemníky. Buď tu saň dáte z domu, nebo máte od prvního výpověď z bytu.
1: Výpověď. Ale kam se s ní vrtnu, pane domácí?
0: To není moje starost.
1: Ona si tu Amina už zvykla. Moc vás prosím, nemohli byste laskavě přimouřit jedno oko?
0: Mohl. Ale to byste mě musel platit vyšší nájemné.
1: Já?
0: A konec konců proč taky ne, že jo?
1: Ano.
0: Předtím jste v tom umbále bydlel sám, teď jste tam 2, tak to taky bude stát 2x tolik.
1: Ano. Jenže já, my, já bych vám řekl poslední slovo zítra, pane domácí, až jak mi to vyjde s penězma, už jdu, Amino, má poklona.
0: Taková žebrota, ale musí mít doma saň. A stejně pro jistotu zajdu na strážnici, aby se na ní přišli podívat. Jen ať hezky šáhnou Trutinovi na zoubek.

0: Ameno, Amino, co my teď budeme dělat? Balit si kufříček anebo schánět další 200 na činži? Kdybych prodal hodinky po tatínkovi, nedostanu víc než 50. Za sváteční šaty by mě možná dali 100. Jenže to je pořád málo. Máme to soužení, viď, holka? Ale no tak, snad bys neplakala. Není ještě tak zlé. A víš co? Zítra ráno zajdu za panem přednostou z našeho spolku pro ochranu zvířat. Ten nám určitě pomůže s Brindy.
1: Tak vy byste dostal rád přidáno, pane Trutino.
0: Aspoň něco, abych si pomohl z dluhu, pane přednosto.
1: A ještě navíc po mně chcete, abych vám půjčil 200? Ha?
0: Jenom tak na měsíc, nejvýš na 2.
1: A proč jste přišel zrovna za mnou? Ha?
0: No, já se dostal do těžkosti. Kvůli Amině. A vy jste vyhlášený ochránce zvířat.
1: To jste řekl velmi správně. Já jsem upřímný ochránce.

0: Ochránce zvířectva, hlavně domácího a polního či lesního. Ale rozhodně nejsem přítel sedmihlavých saní. A nevím, proč bych měl podporovat jejich chov v městském bytě.
1: Já myslel, když Aminu znáte...
0: Tak podívejte, Trutino, já vám to řeknu na rovinu. Draka ať si chovají králové, eventuálně maharadžové nebo sultánové. Ale proč vy? Jste chudý zřízenec. A jestli máte doma saň, tak si žijete safra nad poměry. A to já vám jako váš představený nemůžu trpět.
1: Vždyť Amina dohromady nic nestojí. A já se umím uskromnit.
0: Ale to jsou všecko řeči. Na rovinu, pane Trutino. Ode mne neuvidíte ani halíř. Já vaše rozmary podporovat nebudu. A tu saň dáte pryč.
1: Ale proč, pane přednosto? Vždyť nikomu není na obtíž.
0: Buď se zbavíte Aminy, nebo vám od prvního dám výpověď.
1: Výpověď?
0: Tak. A dobře si rozmyslete, jestli chcete být řádným zřízencem spolku pro ochranu zvířat, anebo držitelem sedmihlavé saně.
1: To je na dobro konec. Amino. Včera jsem ti říkal neplač a dneska je dobré ku mně samotnému. Přednosta mi vylil pérka. Od zítřka nemáme střechu nad hlavou. K večeři budeme pískat kudlu. A proč to všecko? Jo, proč?
2: Tudy, pane strážníku. Račte za mnou. Trutina má pokojí, kdo se nahoře, ale je doma. Dopadnete ho rovnou příčinou.
3: Dělá snad něco nepatřičného?
2: Drží si v najatém bytě sedmihlavou saň?
3: Pane domácí, když to zvíře neohrožuje dobré sousedské soužití, jak se říká, když nevyvolává pohoršení a nedělá kolem nečistotu?
2: Jednou je to saň a nepatří mezi počestné lidi.
3: Tak tomu chlapci dejte výpověď.
2: Já to zkusil, jenže on mě přechytračil. Představte si, že mi začal platit tuplovanou činži. Ještě 12 schodů a jsme na místě. Já půjdu napřed, kouknu se klíčovou dírkou a vy pak můžete vtrhnout dovnitř tu příšeru zneškodnit. Je, to je ale rošák. Představte si, že přede mnou klíčovou dírku ucpal. A nevadí. Vražte klidně dovnitř, pane komisaři, a udělejte tam pořádek.
3: A jak vůbec víte, že je tam nějaký nepořádek?
2: Něco se tam děje. Podívejte se na tu zář okolo dveří. Je, aby tak zapálil. A ty divný hlasy uvnitř. Slyšíte to?
1: Nebuď smutná, Amino. Zbalíme si svých pár švestek a vydáme se na venkov. Třeba nás nechají žít někde v kopcích. Počkej, kam se batolíš? Oh, to jako, že odejdeš sama, abych kvůli tobě neměl trampoty. Já vím, že máš dobré srdce, ale tohle nechci. Co bys si spočila ve světě? Zašla bys hladem a ještě spíš tesknotu. A já bez tebe taky. Když nás tu nechtějí, půjdeme. Ale spolu. Vždyť já bych byl bez tebe jako ta planá hruška v širém poli. Nedám tě, holka. Nepustím tě. Protože tě mám, Amino, rád.
4: Já tebe ještě 100krát víc.
1: 100krát víc? To ani není možné. Je. Pro pána, co to? Kdo to? Amino!
4: Nedívej se na mě, jako bys mě neznal. Toníku.
1: Kde jste se tu vzala, slečno? A kam se poděla moje sáň?
4: To jsem přece já.
1: Nedělejte si legraci. Jste nejmín hraběnka, jestli ne kněžna. A nebo dokonce. To si netroufám ani pomyslet.
4: Jen to klidně řekni.
1: Nejste vy. Nakonec.
4: Uhádl Stoniku. Princezna. Tvoje. Princezna Amina.
1: Moje.
4: Co pak už mě nemáš rád a nevysvobodil jsi mě?
1: Tak ty jsi byla opravdu zakletá do saně.
4: Ano. Za to, že jsem bývala pyšná a zlá. Ale s tebou už budu hodná. Jako ovečka.
2: Pane strážníku, za těma dveřma se dějou nějaké nepřístojnosti. Já vyrazím dveře a vy pojďte so mnou.
3: Krinda, pána. Co je zas tohle? No ne.
5: Dobrý večer, lidičky. Odpusťte, že jsme vám sem takhle vpadli. Pane domácí, vy jste pořád co si breptal o sedmihlavé sani. A já zatím vedle pana Trutiny vidím náravně fešnou a bez pochyby dobře vychovanou dívku.
4: Dobrý večer, konstáble. Jsem princezna Amina, toho času Toníkova nevěsta. Pane domácí, tady je trojnásobek činže, kterou jsme vám včera nemohli zaplatit.
2: Ale to nespěchá, milosti, kde pak. U mě teď můžete bydlet gratis. A dám vám větší byteček.
3: Apartma s balkónem, princezno.
4: To nepůjde.
3: Ne?
4: Dáváme okamžitě výpověď. Musíme totiž domů, protože Toníka čeká trůn.
2: Aha.
3: Já bych vám to udělal pomyšlení.
4: To my si teď budeme dělat sami. Viď, Soníčku? Co na mě tak koukáš?
1: Já jsem z toho celý pryč. Jak jsem tě mohl vysvobodit ze zakletí? Vždyť jsem pro tebe dohromady vůbec nic neudělal. Vysvětlete mi to, pane Choděro.
5: To je náramně prostá věc, hochu. Jak jste svou milou vysvobodil. Přece tím, jak jste se o ní staral. A hlavně proto, že jí máte rád. Každá láska vysvobozuje ze zakletí. To je stará vesta. A taky mravní naučení na konci příběhu. O sedmihlavé sani, co se vylíhla z vajíčka, které jsem co by mladý strážník před dávnými a dávnými časy našel ve Vojtěšské ulici.
6: Já bych k tomu ještě rád něco připodotknul ze svého rezortu, jestli dovolíte.
5: Aby si lidi dávali pozor, co najdou na ulici a nenosili do ztrat a nálezu dračí vajíčka, že, pane Poure?
6: Nikoliv věk. Nýbrž, aby řádně vraceli, co si vypůjčí, pane kolego. On totiž nikdo jak těživ nevrátil do mého oddělení ten proutěný košík. Co jste si v něm odnesl? Tu malou saň.

0: Rádio Junior.
1: Čau, to není problém, udělám. Ahoj, promiň, řídím, zavolám. Vydrž, už to ladím, pak se ozvu. Jasně, příští týden, tě klidně.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Zdají se vám často sny? Pamatujete si nějaké? A už jste se někdy zamysleli nad tím, kdo vaše sny vyrábí? Možná se to dozvíte právě teď v příběhu o dívce, která stojí před rozhodnutím, zda zůstat v dokonalé krajině snů, nebo se vrátit zpátky ke své rodině. Pohádku Johana a továrna na sny napsala Hana Lehečková. Režie Petr Vodička. Hrají Alice Brandsten, Marek Holý, Vanda Hybnerová, Simona Vrbická a další.

Přišli jste skvělí lidé. Máme dneska super počasí a nevím jak vy.

běžné, vodní a ohňové. V nich musí závodníci prokázat svoji běžeckou statnost a schopnost reagovat.

Germany less.

0: slyšíte to?
1: Co je to pro boha za zvuky?
0: To je přece Ent, chodící strom.

naší země. A ano, ano, podle našich zpráv pokračuje dále do vesmíru. Přejeme mu hodně štěstí, ale teď zpátky k našim závodníkům. Úžas.

0: Bitte!
1: Táta je tady a čeká na tebe.
0: Říkám, že spím.
1: Ale o tom už jsme přece mluvili. Na víkend máš být u něj.
2: Ahoj, Johanko. Mám pro tebe připravený pokoj. A zítra půjdeme vybrat nějaký fajn velký stolek. No, co ty na to?
0: Není mi dobře, chci zůstat doma.
2: Kláro, já nevím. Nechci ji nutit.
1: No a co chceš teda dělat? Johanko, máme přece nějaká pravidla.
0: Jenže to jsou vaše pravidla.
3: Hanko, my to s tebou přece myslíme dobře.
0: Nemyslíte? Všechno jste to rozhodli za mě. Nikdo se neptal, co chci já.
3: Jo, Hanko, nebuď na nás taková.
0: Jaká taková? Vždyť jenom říkám pravdu.
2: Tak víš co? Zkusíme to příští víkend znova, ano, Johanko? Co ty na to?
3: Běleme, tohle i neříkej, za týden to bude úplně to samé.
2: Ale nemůžu jí přece odvést násilím.
3: No taky něco řekni.
2: Víš přece, že má svoji hlavu.
0: Můžete být ticho, já se tu snažím spát.
2: A co mám teda dělat? Ona se mnou prostě...
0: Bože, člověk se tady nemůže ani pořádně vyspat.
2: A jaký kontakt to má? Pokaždý je to stejný.
0: Tak, kde jsem to byla? Jo, jasně. Závod.
4: Právě se právě odhodilo 180 stupňů a běží prý.
0: Ale no tak, myslíš, že se tě bojím? Dám ti pořádně do čumáku, ty bobludo. Srdce ještě nemám, bobčanku, ale ránu tu mám pořádnou.
4: Johano, máme přece nějaká pravidla.
0: Cože? Co jsi to říkal?
4: Mám pro tebe připravený pokoj.
0: Jak jako pokoj?
4: My to s tebou přece myslíme dobře.
0: To ale není pravda.
4: Johano, nebuď na nás taková.
0: To mě nemůžete nechat bejt? Já chci být sama. Dejte mi pokoj, dejte mi už konečně pokoj.
5: Vážení diváci, náš závod bude jistě brzy dále pokračovat.
0: Leďte si laskavě všichni svýho.
6: Stop! Co je to pro boha za zápletku? Proč Šímová toho draka neporazila?
0: Co se to...
7: Víte, já jsem myslel...
6: Mluvili jsme přece o tom, že máme novou koncepci a že chceme našim zákazníkům poskytovat co nejpozitivnější sny.
0: Kdo to tady mluví?
7: Sny přece nemůžou být jen zábava. Díky nim se přece lidé vyrovnávají s tím, co se jim stalo ve skutečném životě.
0: Koukejte, Vile!
6: Co jsem tady viděla stálo za starou bačkoru? Celý sen ruším a za 2 hodiny vás chci vidět u mě v kanceláři. Puste tam nějakou smyčku.
7: Já se... Omlouvám se! Ach jo.
8: Ahoj, Johanko. Já jsem papoušek Kakadu. Pojď si se mnou hrát.
0: Co se to stalo? Kde to jsem? Kam zmizel ten drak?
8: Ahoj, Johanko. Já jsem papoušek Kakadu. Pojď si se mnou hrát.
0: Kdo řval to stop?
8: Jsem papoušek Kakadu. Pojď si se mnou hrát.
0: Ne, nejdu, nejsem na hlavu.
9: Ahoj, Johanko, jsem medvěd Brumla. Budeš si se mnou hrát?
0: Ježiši, co je tohle za partu? Ne, nejdu si hrát, nemusíš se obtěžovat.
10: Ahoj, Johanko, já jsem žirafa Žofie. Vydáš se se mnou za dobrodružstvím?
0: Oh my god, musím se odsud dostat dřív, než mi z nich bouchne mozek.
8: Kakadu, jsem papoušek Kakadu.
9: Brumla, brumla, brumla.
10: Žofie.
0: Ticho už, vy tři. Odkud to jen vychází to z těhlech dveří?
10: Johanko, nesahej na ty dveře. Pojď si hrát.
8: Nic tam není. Je to jen kumbál pro uklízeče. Pojď si hrát.
9: Za těmi dveřmi je hrozný tygr, který tě sežere.
0: Mě to nezajímá.
9: Pojď si hrát.
10: Nech ty dveře.
8: Odsírám!
9: Nesahej na ně! Nesahej
0: na ně! Uhněte mi, vy magoři! Ty bláho!
11: Za celých 10 let se mi ještě nikdy nestal, že by můj člověk udělal takovouhle koninu. No chápeš to? Dobrovolně skočil do bazénu plnýho černu.
12: To normální tohle udělá. No, a viděla jsi Danielu, nikdy nic originálního neumíchá. Letání ve snu, to je tak fádní. No.
11: Pasta, prosím tě, neslyšel jsi o džítech na nesmrtelnost? No, budu se mi 2x rozpláznu o zem. A ne, ale se to je nová snová esence s revoluční zápasem.
13: Jo, taky jsem o tom slyšel. A myslíš, že to má co dočinění s koncepcí pozitivních snů?
11: No, tak o tom bych vůbec nepochyboval.
13: No tak čas ukáže, bude.
11: No jistě.
14: Já myslím, že nám to prostě. Cože?
11: Určitě.
14: Říkáte, že už tam není?
15: Že se probudila. No dobře. No vypněte to. Vypněte to. Zítra máme naplánovanou tu pěveckou soutěž a já opravdu potřebuju, aby vyhrála. Vedení nás tlačí, ať jsou naše sny co nejpozitivnější. Ano, já vím, já s tím taky nesouhlasím. Sny nemají být jenom super trupr zábava, jde přece o něco víc. Dáváme lidem to, co potřebují, ne to, co chtějí. Dobře, máte těch esencí málo, chápu. Budou mi stačit 3 kapky s názvem dechberoucí zpěv. Tak díky. Ano, zatím, ano.
0: Wow. Co je zaž tahle skleněná baňka s tou modrou tekutinou?
16: No, já nevím. Johaninu vystoupení se mi tedy líbilo víc.
17: A to, že se ztrapnila při zkoušení z matky, tak to už dávno určitě všichni zapomněli.
15: Nesahejte mi na to. To je snové fluidum k mému zítřejšímu snu.
0: Ty bláho.
15: No já vím. Není to nic moc, ale já pořád na tom pracuju. Jestli jste tady s těmi baňkami, hoďte mi je dozadu do skříně. Díky, naschle. Tak a závěr by mohl být nějak takhle.
16: A hlavní místo
17: s milionem bodů
16: získává Johana.
0: Jo, aha. Vy do téhle tekutiny programujete sny?
15: No jo, dělám sny Johaně Šímovi. Já vím, ta holka furt spí. Ale co mám dělat? Já jsem si ji nevybral. Dostal jsem ji za trest.
0: Cože? Co pak já jsem nějaký trest?
15: Ale prosím vás, co vy o tom? Vy... Vy jste...
0: Já jsem?
15: Vy jste! Johana Šímová!
0: A co jako?
15: Ale tady být nemáte.
0: A kde mám být jinde?
15: Kde? Nemáte být přece v nacnovém světě. Jak jste se sem dostala?
0: Přišla jsem takovejma divnejma dveřma.
15: Proboha, nikdo vás nesmí vidět. No to je průšvih. Budou si myslet, že jsem narušil váš sen a pustil vás ven. Za narušení je pro snovovce okamžitý vyhazov. Já tu práci tak moc potřebuju a bez ní v žádném případě být nemůžu. Ne.
0: Takže vy snovovci vyrábíte sny pro lidi?
18: No. Jste tam, Gabrieli? Vy se přede mnou schováváte?
15: Rychle. Skrčte se sem pod stůl, ať vás nikdo nevidí. Rychle. Je. Paní ředitelko, já se omlouvám, já jsem se pocintal omáčkou a tak jsem se musel převléct.
18: Skvěle, tomu říkám úspěch.
15: Ano, děkuji.
18: Očekávám od vás hlášení o chybách v dnešním snu Johany Šímové.
15: Jistě, paní ředitelko, hned to tam máte.
18: A doufám, že příště už takovou školáckou chybu neuděláte. Jinak by někdo mohl přijít o místo. Že ano?
15: Ano. No tak to bylo.
0: To je kvůli tomu drakovi?
15: Kvůli všemu. Já prostě nestíhám. Proč jsem Johanu Šímovou musel dostat zrovna já?
0: To mě jako nikdo nechce. Co jsem udělala?
15: Nic. Jste úžasná, mladá slečna. Jenom pořád spíte. Přijdete ze školy, spíte. V noci, spíte. O víkendu, spíte. Kdo má stíhat plánovat tolik snů? To je pořád. Gabrieli, s jednou malou holkou si přece poradíte. Gabrieli, chcete nám snad naznačit, že už na svoji práci nestačíte? A Gabrieli, možná už je čas jít do důchodu. Nemyslíte?
0: A proč si to od nich necháte líbit?
15: Nic o politice Sweet Dreaming AS nevíte.
0: Kdybych tu pracovala já, tak bych za nimi přišla a řekla. Hele, laskavě se uklidněte, jo? Jinak si vás namažu na chleba jako máslo.
15: Jistě, to by určitě fungovalo. Musíme vás dostat co nejdřív pryč.
0: To vám nevadí, že s vámi takhle jednají?
15: Ne, nevadí. Já to miluju. Miluju práci ve Sweet Dreaming AS. Je to přímo snová společnost.
0: Jste fakt trapnej, co pak se neslyšíte?
7: Ticho. Nikdo vás tu nesmí... Ne. Koukejte zalézt zpátky do snového jeviště. Vrátíte se do zoosmičky a ať vás přitom nikdo nevidí.
0: Nikam nejdu, bylo to tam pěkně pošahané.
7: Nebojte se, brzy se přece probudíte a budete v tom vašem normálním nadsnovém světě, no ne?
0: Tam je to ještě pošahanější.
7: Tak co teda chcete?
0: Chci nějaký pořádný sen, ze kterého už se nikdy neprobudím.
7: Ale vy musíte zpátky. Tak se sny odjakživa dělali. Lidi musí zpátky do svého světa. Tak to prostě je.
0: To se ještě uvidí.
7: To se uvidí. Moment. Ne, vraťte se, pojďte se, nechaj spát. Ne.
19: Ne, určitě má zamířeno do archivu a hledá sny královny Kleopatry.
20: Já jsem slyšel, že chce odpálit pod Sweet Dreaming bombu.
21: Klid, vážení. Máme tady situaci, na kterou naše společnost nebyla připravená.
22: Paní ředitelko, já jsem velice...
21: Ze snového jeviště prchl jeden z lidí. Johana Šímová, věk 12 let, hnědé vlasy po ramena.
23: To je ta holka, co spí jenom 4 hodiny denně?
20: Naopak, tahle holka, ta Johana Šímová, vede bez paní celosvětový rekord.
21: Ano, Johana Šímová je opravdový unikát. Nechci v tuhle chvíli nikoho obviňovat. V první řadě je třeba situaci řešit. A až bude situace vyřešená, najdeme viníky. A ti budou po zásluze potrestáni. Podle našich dosavadních informací někdo ze snovovců porušil nejvyšší pravidlo Sweet Dreaming AE.
24: Dětí narušení snů je více zakázáno, stejně jako jakákoliv interakce s lidským světem.
21: Porušení tohoto pravidla znamená okamžitou výpověď. Gabrieli.
22: Ano.
21: Co vy víte o této situaci?
22: Já nic nevím, paní ředitelko, já rozhodně... Lidé, to je pro mě absolutní zákaz. Fuj. Kdybych někde nějakého potkal, ani bych se na něj nepodíval. Vážně.
20: No neříkal jsem, že tenhle ňouma dřív nebo později způsobí nějakou katastrofu.
19: Ale... Typicky.
21: Takže jste se svojí svěřenkyní nemluvil?
22: Ne, vyšla ven a najednou běžela někam pryč.
23: Co když Johana existenci snovového světa prozradí ve svém světě? To vám pak začnou lidé rozkazovat, co jim máme vyrábět?
20: Třeba i zvládneme přesvědčit, že jde jen o další zlých snů.
21: Vážení, postup bude následující. Všeho necháte, nastavíte veškeré sny na smyčku a prohledáte celou budovu. Naši společnost čeká skvělá budoucnost. Nenecháme si ji přece zkazit jedním lidským bládětem z rozvedené rodiny.
22: Co s ní bude, až ji najdeme? Vrátíme ji zpátky do jejího světa.
21: Kdo Johanu Šímovou chytí, může se těšit na manažerskou pozici. A vy se, Gabrieli, zdržte jakékoliv činnosti, jděte třeba domů, škody jste už napáchal dost.
22: Ano.
21: Sweet Dreaming AS je silná, prosperující společnost, která má vizi. Už žádné špatné sny nebo noční můry. Poskytujeme lidem co nejpozitivnější sny. Jsme lepší než život. S touhle nepříjemností si hravě poradíme a brzy zjistíme, kdo za tím vším stojí. No. Stačí. Rozchod! Počkej,

0: Slečno Johano, ozvěte se mi. No tak, já vás opravdu, opravdu nutně, nutně potřebuju najít.
1: Wow, hustý.
0: Ne, proboha, nesahejte na to.
2: Gratulujeme vám.
3: Doplňte jméno.
2: Vyhrála jste cestu teleportem na Mars a zpátky.
4: Teleportaci dojde za 3, 2, 1, start.
0: Prosím vás, na tohle byste v žádném případě neměla sát.
1: A proč ne?
0: A proč ne? Tady je přece oddělení vývoje. Vyrábí se tu ty nejmodernější snové esence. Přísady do snového fluida.
1: Takže si z těchto esencí můžu umíchat vlastní sen?
0: Mm-hmm.
1: Super!
0: Na to, abyste umíchala kvalitní sen, musíte mít roky praxe. Když jsem já sám začínal, taky jsem si ze začátku myslel, že na to mě... Kde jste? Johano, prosím vás. Vždyť po vás pátrá celá Sweet Dreaming a nevím, co se stane, až vás najdou.

0: slavná Málečnice. Pod naší vesnicí žije tam zvíře, zrozené z lávy ohně. A proroctví říká, že ctěný válečník, ctěná válečnice jedině dokáže ďábla přemoci.
1: Wow, bomba, tohle rozhodně chci.
2: Johano, musíte rychle zpátky do nacnového světa.
3: Naše ředitelka, víte, ona není vůbec hodná. Naopak je mimořádně zlá, chápete? Počkat, co je tohle?
1: Tyjo, tahle esence je celá zlata.
2: No ale to není jedna esence, těch esencí je tam víc. No to je přece plnohodnotný sen. Nic podobného jsem nikdy v životě neviděl. Prototyp číslo 1. Ale ne. Johano, rychle se schovejte sem. No tak pojďte tady za mnou za regál.
1: Au.
2: Promiňte. Teda, ticho.
3: Co to má znamenat?
4: A výborně. Baňka se zlatým fluidem je pryč.
3: Neměli bychom zavolat policii? Můj produkt, víte, stále ještě není dokončen. A v nesprávných rukách.
4: Nebojte se. Má ho Johana Šímová.
1: Jak to ví?
3: Jak si tím ale můžete být jistá? Víte, pokud můj produkt někdo použije bez znalosti celé věci, je tady možnost, že už by se možná nikdy...
4: To já jsem narušila její sen. Otevřela jsem dveře ze snového jeviště Johany Šímové.
3: Vy?
2: Cože? Ta potvora.
3: Ale základní pravidlo Sweet Dreaming přece zní...
4: Chcete mi opravdu dávat kázání, Michaeli? Vy?
3: Tohle přece v naší dohodě nebylo. Měl jsem vytvořit univerzální supersen, použitelný úplně pro každého. O Johaně Šímové jako pokusném králíku v naší dohodě nic nebylo.
4: Už tak spí nejvíc ze všech lidí. A do svého světa se probouzet nechce.
1: Cože?
4: A my jsme lepší než život. Ona navždy usne a bude spokojená. A my také. Nebo ne?
3: Takže záměrem vaší koncepce pozitivních snů je, aby lidé navždy usnuli?
4: Přesně tak.
3: K tomu přece můj vynález sloužit neměl. Jasně jsme si řekli, pamatuji si to jako včera. Michaeli, lidé čím dál tím hůř spí a jsou nervózní. Vytvořme jeden krásný univerzální sen, ze kterého se probouzet nebudou a vyspí se až do růžova. Sny se přece měly po 8 hodinách automaticky vypínat.
4: Jak se má ale firma dál vyvíjet a růst, když jsme už celá tisíciletí odkázáni na usmolených 8 hodin? Tolik promrhaného času, kdy nejsou lidé pod naší kontrolou.
3: Tohle vám neprojde.
4: Michaeli, pokud se někdo rozhodne celý plán zhatit, všichni vaši kolegové se dozví, že je měl váš prototyp připravit o práci. Kdo by potřeboval programátory snů, když existuje jeden univerzální sen? To by se asi na veřejnost dostat nemělo, že?
3: Já... Ne, to by ne.
4: Co jste to říkal? Nerozuměla jsem vám.
3: Ne, to by se na veřejnost dostat nemělo.
4: Tak vidíte, každým momentem vběhne Johana Šímová s Baňkou zpět do svého snového jeviště. Rozpráší fluidum kolem sebe a začne jeden dlouhý geniální sen, ze kterého se už neprobudí. Bude naším prvním pokusným králíkem a po ní usnou další a další, až bude navěky spát celé lidstvo. A vy budete slavný a velmi, velmi bohatý.
3: Děkuji. Děkuji, paní ředitelko.
4: My dva spolu začneme novou éru Sweet Dreaming, Michaeli.
3: Ano, jistě. Slyšela jste to? Jo, ano. Slyšela jste to?
1: Jo, slyšela. Nejsem hlucha.
3: Je to všechno ještě milionkrát horší, než jsem si myslel. Sweet Dreaming chce ovládnout celé lidstvo.
1: Ten novej sen bude asi fakt něco.
3: Měl bych ho zničit. Ano, zničím ho.
1: Počkejte! Půjčte mi ho, chci se na něj ještě kouknout. Jenom na chvíli. Pak vám ho teda dám.
3: Tak, ale rychle, Johano.

0: Co? Sny o šťastné rodině? Tímhle chce ředitelka ovládnout lidstvo? To se teda moc nevytáhla. Kde to jako jsme? V roce 2002?
1: To je ten nejlepší sen, co jsem kdy viděla.
0: Uvěřte mi, nic inovativního to není. Naše ředitelka nerozezná dobře umíchaný sen od psího bobku. No. A teď mi to vraťte.
1: Ne.
0: Jo, ano. Vraťte mi tu baňku.
1: Ne, nevrátím.
0: Okamžitě mi tu baňku vraťte.
1: Vy mi nemáte co rozkazovat.
0: Cože?
1: Nejste můj rodič, nic o mně nevíte, tak mi nebudete říkat, co mám nebo nemám dělat. Já už se domů nevrátím.
0: Johano, počkejte. Tak to je zlý.
1: Jak to ta ředitelka říkala? Rozprášit svůj dům ve snovém jevišti. Možná nějak takhle?
2: Já a tatínek tě moc milujeme.
1: Mami.
3: A jediné, co chceme, je, aby si byla šťastná, Johanko.
1: Tati, ale jak mám být šťastná, když se všechno mění?
2: Nic se přece nemění. Jsme tady navždy pro tebe.
1: Ale mění, s tátou se rozvádíte.
2: Co to povídáš? Nás tři přece nikdy nic nerozdělí.
1: Myslela jsem si, že jsme rodina. Že držíme spolu. Vy jste to ale celý rozhodli za mě. Tati, proč jsi ode mě a od mámy odešel?
3: Ale co to povídáš? Nás tři přece nikdy nic nerozdělí. Jsme tady navždy pro tebe.
1: To se prostě nemůžete mít rádi. Vždyť je to tak jednoduchý. Já vás mám ráda oba.
3: S maminkou tě oba dva také moc milujeme.
1: A mámu miluješ taky?
3: Miluju.
1: Mami, a ty miluješ tátu?
2: Miluju ho.
1: Nevím, já nevím.
2: Milujeme
3: Johanko,
2: tě, Johanko.
3: Nás tři přece nikdy nic nerozumí.
0: Johano, ne.
1: Co sem lezete? Kde jsou? Kam zmizeli? Mami, tati. Kde je to? Jo.
0: Johano, nerozprašujte už to fluidum.
1: A proč ne?
0: Nikdy se z toho snu neprobudíte.
1: A co má bejt?
0: Neprobudí se z něho nikdo z vaší rodiny.
1: To je mi jedno.
0: Johano, jsou to jenom sny. Tohle přece nechcete.
1: Vy víte pěkný kulový, co já chci.
0: Vždyť já jsem s vámi už od vašeho narození.
1: Cože?
0: Tak moc nechci ztratit svoji práci, protože ji mám rád. Celých 12 let vám dělám sny. Vím o vás všechno. A pořád se snažím, aby vám díky snům bylo líp.
1: Vy jste něco jako můj anděl strážnej.
0: No, pamatujete si první třídu? Bylo vám 6 let. Eliáš Říha vám sebral gumu na gumování.
1: Jo, tu ve tvaru psa.
0: Psa, ano. A tvrdil, že prý je jeho.
1: Pěkně kecal.
0: No jistě. Hrozně jste doma brečela. A pak jste šla spát a zdál se vám sen. Eliášovi jste v něm příšerně vynadala. Na 6letou holčičku dost zajímavý slovník, to musím uznat. No a ráno vám pak bylo dobře a na nějakou gumu na gumování jste si ani nevzpomněla.
1: A co všechny ty příšerný sny?
0: Prosím vás, i ty člověk potřebuje. Samé pozitivní sny, to nikdy nemůže fungovat.
4: Ani hnout!
5: Odstupte prosím od Johany Šímové, Gabrieli.
0: Vy, celou tu dobu jsem to věděl, že na té vaší koncepci pozitivních snů něco pěkně smrdí.
5: Rafaeli Urieli, do zápisu prosím uveďte, že Gabriel svévolně porušil zákaz vstupu do snového jeviště a narušil začínající sen své svěřenkyně Johany Šímové, čímž ohrozil samotnou existenci našeho světa.
4: Naprosto neprofesionální chování.
6: Stálo ti to za to, Gabrieli?
0: Ano. Stálo mi to za to.
5: Rafael a Uriel vám teď nasadí pouta a odvedou vás k výslechu. To, že dostáváte výpověď, je vám asi jasné.
4: Neved sebou.
0: Ať se jde celá Sweet Dreaming klidně vyspat. Vaše zdravotní péče, au, k smíchu, opravdu.
1: On ale fakt nic nenarušil, no vážně.
7: Holčičko, Johanko, ty jsi ale krásná. taková pěkná, šikovná dívenka. Ňu.
1: Prosím vás, mě je 12.
7: Co kdyby si znovu rozprášila tu zlatou baňku a šla za svými rodiči? Co tomu říkáš?
8: Johano, nedělejte to!
4: Ty mlč!
1: A co bude pak?
7: Konečně pořádně začne tvůj sen o šťastné rodině. To je přece to, co chceš, nebo ne?
1: Opravdu?
7: Samozřejmě, holčičko.
1: Nás tři nic nerozdělí.
7: Prosím?
1: Nás tři přece nic nerozdělí. Ani vy. A tohle nejsou moji rodiče a nikdy nebudou.
7: Dej mi tu baňku.
1: Ne!
7: Okamžitě mi jí dej.
1: Já jsem řekla ne. Chci zpátky do svýho světa za mámou a tátou. Gabrieli, co se stane, když to vypiju?
8: No, vůbec nic. Vlastně to chutná docela dobře.
7: Opomaž se!
1: Ne! Ty jo, úplně jako citronáda.
7: Moje dílo. Zničila jsi moje velkolepé dílo. Celé lidstvo mohlo žít v šťastné a blažené nevědomosti. Ale ty ne. Ty jsi chtěla zpátky do toho svého usmoleného, trapného světa. Jen počkej, usmrkanče. Já ti ukážu. Kde mám tu baňku?
8: Johano, pozor! Nechte mě! Má v ruce zlou noční můru!
7: Tady já, teď se dívej, holčičko!
1: To je? Ne!
9: Já jsem tvůj zubař a čeká tě každoroční prohlídka. Já jsem letní bouřka a uhodím do tebe svým bleskem.
1: Ode mě, vy příšery! Nechte mě! Gabrieli, pomoct!
8: Už běž! Co to? Obepíná mě Břečťan! Vracím kolem kroku!
9: To by vymysleli předškola!
8: Johano! Utíkejte rychle pryč!
9: Cože? Jen počkej ty!
10: Vážení diváci, Johana Šímová je opět na dráze.
8: Já už tě mám.
10: Běží do oživu, protože jí následuje letní bouřka a její zubař. No ale podívejte se na to, pořád zakopává a klopítá. To je tedy vážně trapas.
1: Já už nemůžu.
9: Mně neutečeš.
10: Johanu čeká v cíli vytoužená cesta ven do nadnového světa. Jaké to ale bude pro ní zklamání, až její noční můra dostihne. Je opatrovníka Johany Šímové, snovovce Gabriela, který je v tuto chvíli svázaný Břečťanem, s něho se snaží marně dostat. Gabrieli, krátce nám okomentujte situaci. Jsem do mikrofonu.
8: Jeď, Johano, jeď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď.
1: Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď.
10: Ale pozor, vážení, Johana nečekaně na

0: nezobrala. Ale ja viem, jak na tú holku vyzerá.
1: Vidíte to, vážení diváci? Ředitelka Sweet Streaming se práve proměnila v tračici a sedá si před cílovou pásku.
2: Ja som ředitelka největší korporace na světě. A brzy ovládnu celé lidstvo. Co uděláš teď, holčičko? Zase se tady rozbrečíš?
1: Gabrieli, pověz našim divákům, jak se těšíte na život na dlažbě. Nelitujete, že jste svoji svěřenkyni lépe nepřipravili?
3: Johano! Pojďte sem s tím mikrofonem, prosím vás. Johano, noční můra má nad vámi lidmi jenom tolik moci, kolik jí sami dáte.
2: Tvoji rodiče se rozvádí a nemají se rádi. Už nejste rodina.
4: To není pravda.
2: A brzy přestanou mít rádi i tebe. A ty budeš úplně sama.
4: Ne, věci se sice mění, ale všechno bude zas dobrý. Pořád jsme přece rodina.
2: Cože?
4: Pořád jsme rodina. A já už se toho nebojím. Já už se nebojím, slyšíte? Já už se nebojím. Nebojím! Co se to...
3: Sou... fuč. Bože můj, sou fuč?
4: Ale jak to?
3: Johano, vy jste mě zachránila. Už žádná ředitelka, co mi každý měsíc strhává polovinu výplaty. Gabrieli, ty jeden šťastliče.
1: Neuvěřitelné! Johana Šímová právě porazila draka! Ano! Jo! To byl skutečně zápas, jak má být. Dnešní závod se jistě zapíše do dějin multiběhu. A vy jste byli u toho!
4: Ale já tomu nerozumím. Co se stalo?
3: Stali se vaší noční můrou a jakmile jste se přestala bát, zmizeli společně s ní. Prostě přestali existovat.
4: A co bude teď?
3: Zbyla vám tady cílová páska. Měla byste jí rychle projít.
4: Jo. Ale co bude s vámi?
3: Já budu doufat, že nový šéf bude krapet moudřejší. Ale víte co? Nic horšího než tohle mě přece potkat nemůže.
4: Uvidíme se ještě někdy.
3: No, budu nad vámi přece dál bdít, když budete spát.
4: Tak ať máte konečně nějakýho normálního šéfa.
3: Držte mi pěsti.
4: A už nebudu tolik spát, abyste měl taky někdy volno. Zajděte si třeba do kina. Jestli u vás teda něco takového existuje.
3: Děkuju, Johano. A teď už běžte.
4: Tak jo. A udělejte mi nějaký hezký sen.
3: Nebojte.

0: Mommy? Mami? Mami? Kde je táta?
1: Už je pryč. Dohodli jsme se, že tě nebudeme k ničemu nutit. Necháme to na tobě.
0: Ale...
1: A časem kdo ví? Třeba budeš mít chuť tátu v nový byt přece jen vidět.
0: Mami, počkej.
1: Ano?
0: Zavolej mu, že jsem se probudila. Pojedu tam.
1: Víš, Johanko, ať se stane cokoliv, my s tátou tě máme oba dva pořád moc rádi.

0: čo je to tak. Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Kdysi se spolu zúčastnili bojového tažení proti jednomu indiánskému kmeni. Teď se ti to dva muži setkali znovu. Co se bude dít? To se dozvíme v rozhlasové hře Pouť za královnou Navaju na motivy románu Thomase Maine Reida. Připravila Věra Eliášová. Režie v roce 2012 Vladimír Gromov. Účinkují Jaroslav Plesl, Petr Oliva, Pavel Rimský, Anna Suchánková, Pavla Dostálová a další.

Posloucháte rozhlasovou hru Pouť za královnou na vahu. Podle předlohy Thomase Mayna Reeda napsala Věra Eliášková.

0: Stará nemocnice v Santa Fe.
1: Sestři?
2: Přejete si?
1: Hledám zálesáka Rubyho.
2: Myslíte toho skalpovaného?
1: Skalpovaného a bez uší.
2: Pojďte za mnou. Jste jeho příbuzný?
1: Ne, to ne. Jsem jeho přítel.
2: Rád vás uvidí. Zdá se, že byl málo kdy sám.
1: Ruby.
3: Henry. To jsou k nám hosti, kamaráde.
1: Klid, jen klid. Jak se vede?
3: No, radši mě indiáni měli usmažit k večeři. No nic. Henry, doktoři říkají, že umírám. Jenže já a umřít v posteli. No, tak co dělá náš kapitán Seaquin? Vzal jsi s jeho dceru krásnou Zoe?
1: Ano, Ruby. Seaquin je můj tchán.
3: A dobře se spřiženil. No, posaď se. Aha. Budeme vzpomínat. Jak ses tenkrát vůbec mezi náma ocitl? Co jsi pohledával v Santa Fe?
1: Chtěl jsem zbohatnout.
3: No jasně, na zboží, které se tudy vozilo.
1: Jo, měl jsem v bance v St. Louis 10 000 dolarů a chtěl jsem je rozmnožit. Nakoupil jsem proto zboží, jak mi poradili zkušení obchodníci. Naše karavana měla asi 100 vozů.
3: Tak takhle to bylo. Nikdy nebyl čas se na to zeptat.
1: Koně. Nejlepšího koně na světě jsem měl. Moro se jmenoval. A taky psa Alpa.
3: Jak dlouho jste jeli do Santa Fe?
1: 7 dní.
3: A tam si na vás počkal guvernér, který vás jak se patří oškubal.
1: Chtěl 50 000 za karavanu. 500 dolarů za jeden vůz. Navíc se domluvil s indiánama a ti na jeho příkaz ničili, co bylo potřeba.
3: No to víš, být guvernérem proslulýho Santa Fe, ráje obchodníků, lovců kožešin a zlodějů.
1: Nemohl jsem pochopit, že si celých 50 000 strčil do kapsy. Myslel jsem, že vláda...
3: Vláda? Vláda, to byl v Santa Fe on. To on dal vypálit dům tvýho tchána Henry. A taky dal zničit jeho krásný vzkvétající důl. A proč? Protože se postavil proti guvernérovi.
1: Proto se mu lidé nevzepřeli? Že se ho báli?
3: Nebyl to žádnej troškař. Indiáni, konkrétně Navahové, mu dělali tělesnou stráž. A další indiánské kmeny dokázal rozeštvat.
1: Myslel jsem, Ruby, že dáváš vinu právě indiánům.
3: Tak oni mě sice skalpovali, ale nemám jim to za zlý. Hájili svý území. Jenže takový bílý hroši, jako byl guvernér Santa Fe, to byli a jsou ti praví zloduši.
1: O tom jsem tehdy neměl ani potuchy. Byl jsem zelenáč. Měl jsem 2 kolťáky, krásnýho koně a myslel jsem si, že nade mě není.
3: Tak na začátku byl tvůj Moro.
1: Ano. A můj budoucí tchán po něm zatoužil. Bez Mora bych se neoženil. A bez Mora bych dneska už nežil.
0: Santa Fe před 10 lety.
4: Quiere fumar, caballero?
1: Ano. Díky, pane.
4: Neprodáte svého koně?
1: Prosím. Ne, nikdy.
4: Ani za velmi dobrou cenu?
1: Za žádnou cenu, pane.
4: Dal bych za něj 500 dolarů.
1: Ten kůň, pane, je můj přítel. Minulý týden mi zachránil život, když jsem se málem utopil v pohyblivém písku.
4: To je škoda. Urazil jsem 200 mil jenom proto, abych si ho mohl koupit.
1: Vy jste nás sledoval?
4: Přijel jsem od jihu, abych tu počkal na karavanu prérijních obchodníků a koupil si od nich pravého amerického koně. A mám k tomu pádný důvod. Kdybyste věděl...
5: Nechte toho, chlapi.
6: Jaké ten škodě?
5: Všechno jsou to udavači. Já je viděl. Můžu si přisednout, pánové? A hele, nechte. Sedíte tady a zabíráte místo. Vypadněte. Duha!
4: Co je vám, příteli?
6: Ten člověk mě bodnul nožem do zad.
4: Jste samá krev? Pojďte, postarám se o vás.
0: kapitána Sikvína, Rio Abajo.
1: Kde to jsem?
2: Zoe, podívej, náš raněný otevřel oči.
7: Vítáme vás, příteli.
1: To jste vy? Ten, co chtěl koupit mého koně?
7: Ano. Řekl jsem, že se o vás postarám. Jste v mém domě v Rio Abajo, 200 mil od Santa Fe. Mé jméno je Sikvin. Kapitán Sikvin.
1: A Moro?
7: Váš kůň? Stál jsem o něj a líbí se mi pořád. Váš kůň je ve stáji, čeká na svého pána. Dovolte, abych vám představil svou dceru.
2: Buenos dias.
1: Zoe.
7: Vida, co všechno nevíte. A tohle je moje žena.
2: Těší mě.
1: To jste hráli vy?
2: Ano, já na harfu, Zoe na mandolínu. Líbí se vám naše hudba?
1: Myslím, že mě uzdravila.
8: To nikdy neříkejte. Hlavně ne před naším doktorem, ten by nám dal.
2: Tuhle píseň milovala naše Adélka. Naše druhá dcera, kterou unesli Indiáni.

0: Tak jsem se zamiloval. Nikdy jsem neviděl krásnější dívku Ruby. Byla jako anděl. Jakoby vystoupila z nějakého obrazu.
1: Sikvin asi nebyl rád, co?
0: Zahrnul mě výčitkami. Pak se začal ptát, co o něm vím. Nevěděl jsem nic, jen pár narážek od obchodníků, že nějaký Sikvin je lovec skalpů. Ale toho uráželo.
1: Lovci skalpů? Takhle vláda řešila problémy s Indiány, že na ně uspořádala lov. Kdo přinesl skalp s černým vlasem, dostal peníze na dlaň. Kolik Mexikánců a jiných majitelů havraních vlasů tomu padlo za oběť. Tak, tak.
0: Kdo to pochopí? Člověk, který nikdy nebyl v údolí del Norte, nemůže uvěřit, že se normální, slušní lidi dají na lov druhých lidí, Ruby. Když jsem se doslechl, že Sikvin je jedním z nich, ani jsem mu nechtěl podat ruku.
1: Houby! Sikvinovi vždycky šlo jen o to, aby našel svoji dceru. Byl jsem s ním na třech výpravách a nikdy jsem neviděl, že by někoho zabil. Byl to skvělej vůdce. Měl autoritu i u těch nejtvrdších týpků, ale zabiják to nebyl.
2: Dům kapitána Sikvina.
3: Nejsem Francouz, jak se o mě říká. Jsem kreol z New Orleansu. Před 15 lety mi v Santa Fe patřil zlatý důl, o který mě připravil guvernér. A nejen o něj. To bylo neštěstí, tenhle člověk. Svým úplatkářstvím a tyranstvím zničil celou provincii. Postavil jsem se mu, ale jeho mstivost neznala mezí. Posadil mě do žaláře a když mě propustili, zjistil jsem, že celý můj dům byl vypálen. Divocí Navahové ho s jeho svolením přepadli, vykradli. A mé dítě, moje Adélka, byla unesena a zavlečena do hor. Taková byla úmluva. Guvernér nebude Navahům v ničem překážet a oni na oplátku zničí každého, na koho on ukáže.
0: Proč unesli jen jednu z vašich dcer?
3: Žena se Zoují se naštěstí ukryli a pak stačili utéct. Navahové přepadli i můj důl. Zabili dělníky a zničili důlní zařízení. A to všechno na guvernérův příkaz. Odešel jsem do El Pasa a snil o tom, že seženu dost dobrovolníků stejně postižených, kteří by se mnou šli hledat naše ztracené děti a manželky. Celý kraj sužují Indiáni svými vpády.
0: Hájí své území.
3: Jenže v každém městě, od severu až na jih, žijí teď nešťastní tátové. Kolik výprav už jsem podnikl, ale Adélku jsem nenašel.
0: A teď se chystáte znovu?
3: Ano. Dnes je moje četa silnější než kdykoliv předtím. Navíc jsem dostal zaručené zprávy, že se bojovníci Navahů připravují k cestě na jih, snad až do Duranga. A tehdy chci já se svými věrnými vniknout do jejich města a najít svou dceru. O nic jiného mi nejde.
0: Myslíte, že ještě žije?
3: Přece se neženu za přízrakem. Chlápek, jemuž se podařilo utéct z indiánského zajetí a který tam musel nechat svůj skalp i své uši, tvrdí, že ji viděl. Prý se stala jakousi královnou Navahů. Těší se velké úctě a má nejrůznější výsady. Tak, mladý pane, teď, když víte o něco víc, o otci dívky, kterou jste si zamiloval, řekněte, jestli jste nezměnil své úmysly a své city.
0: Naopak.
3: Možná jste tedy i pochopil, že si ji musíte zasloužit.
0: Udělám, co budete chtít.
3: Pojedete se mnou do země Navahů hledat moji druhou dceru?
0: Jak si přejete. Ostatně, mám dobrého koně.
3: Správně. Nemůžu-li mít vašeho koně, budu mít s koněm i vás.
0: Takže vám pořád jde hlavně o mého koně.
3: To zvíře je k nezaplacení, příteli. Ještě si na má slova vzpomenete.
1: To Tak, takhle to bylo. Ne láska k dceři, ale kapitána zajímal kůň. No jo, to jsme my, válečníci, Henry. Království za koně. A mezi náma mazákama se voctlo tohle jehně.
0: No. Ale učil jsem se rychle.
1: Tvůj kůň ti dodal ceny. Mimochodem, víš, od koho měl Sikvin všechny ty zprávy o indiánech?
0: Jasně.
1: Jo?
0: Od nějakýho Rubyho, zvanýho taky Baby.
1: Třikrát jsem utek Navahům ze zajeti.
0: Jo.
1: Poprvé mě to stálo skalp. Po druhý uši.
0: Jo.
1: A po třetí, to už jsem utek bez ztráty bodu.
0: Nebejt tebe, Ruby. Nebylo by nic. Ty jsi měl vždycky ty nejlepší nápady, když nám teklo do bod.
1: No, proto. Baby je všema mastma mazaný chlápek. No, kdyby nebylo...
0: Já vím, chudejch poměrů, které ti byly osudem, byl by z tebe slavný vojevůdce.
1: Lepší než Cortés.
0: No, kam se hrabe Cortés. Ale víš, co jsem ocenil nejvíc?
1: Co pak?
0: Jak jste s kapitánem dokázali dát dohromady takovou pestrou společnost. Angličani, Kanaďani, Irové, Mexikáni, Černoši, co utekli z plantáží, Indiáni. Indiáni mi vůbec nelezli do hlavy.
1: Delavarové spojili se s bílými a bojovali proti Navahům, Komančům, Apačům. Je to národ bojovníků. Běloši jim vykázali zemi, ale oni nechtěli pěstovat kukuřici. Chtěli bojovat.
0: Jako jeden bílej zálesák.
1: Jo. Rub, zvaný Baby, alias skalpovaný Cortés.
2: První schůzka před výpravou. Tajný úkryt na břehu řeky.
3: Přátelé, zítra všechno zbalíme a vyrazíme proti nepříteli. Navahové chystají válečnou výpravu až kam si na jich. Zatímco budou pryč, pronikneme do jejich města.
4: Výborně, bravo!
3: Jaký je účel naší výpravy?
5: Ulovit co nejvíc skalpů.
3: Ne, Pablo, to určitě ne. Tentokrát žádné skalpy. Nikdo, ať se nedotkne vlasů indiánských žen a dětí.
6: A co z toho budeme mít? Musíme přesou. Budeme rádi, když to budeme přežijem.
3: Nepřijdete o jediný měďák, to vám slibuji. Kořist, které se zmocníte, bude vaše. Ale žádné zbytečné vraždění, jasné? Kdo se mnou nesouhlasí, ať vystoupí a řekne svůj názor. Co je tedy účelem naší výpravy? Jedeme si pro své přátele, příbuzné, pro své ženy, dcery. Já sám jsem jedním z těch, kdo takového blízkého člověka postrádá. Jsou celkem tři průsmyky, kterými můžeme jít. Západní Puerco? Tahle cesta ale není bezpečná. Navíc nesmíme zapomínat, že máme nepřítele i doma.
7: Guvernér!
3: Z téhož důvodu se nemůžeme rozhodnout ani pro polviderský průsmyk, kde je, kromě toho, málo zvěře a my sebou nemáme tolik zásob na dlouhou cestu.
1: To je pravda, jenže kolem starého dolu taky není moc zvěře.
3: Vymyslel jsem jinou cestu, Ruby. Musíme se obrátit k jihu. Pak se stočíme na západ přes Jano, až ke staré misijní stanici a teprve potom zamíříme k severu přímo do země Navahu.
1: Dobrý nápad, kapitáne.
3: Zítra vyrazíme. Jděte a připravte všechno, co je třeba.
2: Osmý den pochodu. Bývalá misijní stanice zvaná Oáza.
0: Tohle je nádherná krajina. Jednou se sem vrátím jako cestovatel, pane Sikvine.
3: Pokud tu zavládne mír. Zatím tady všichni hledali jenom zlato. Krásu krajiny nikdo nestudoval. A přitom Nové Mexiko, to je oáza. Bohatá a plodná. Brrr! Už jsme osmý den na cestě, musíme si odpočinout. Dvě míle před námi je zřícení na bývalé jezuitské misie. Tam přespíme. Rozvaliny nás budou chránit.

0: Senzace! Ovocnej sad! Těch jablek!
1: A dole teče San Pedro!
2: Hotový ráj!
0: Chlapi, našel jsem zelí! A rajčata a melouny, jupí! Trochu zdivočelí, ale... A merunky, pojďte sem!
2: Poslední ticho před bouří.
3: Kdyby Bůh dal, Henry, ta pouť se mi zdá nekonečná. Každá zastávka, každé prodlení, to jsou pro mě muka.
2: Ale jak vás ti chlapi poslouchají, kapitáne? Vůbec to nechápu. Taková smečka.
3: Neříkejte smečka, Henry. Mají své ráznou představu o právu, ale jedno u nich platí. Muž musí držet své slovo. A na tom se dá stavět. A pak je tu i pár těch, kteří jedou pro své ženy a dcery.
4: Po dalších 15 dnech město Navahů.
5: Město Navahů, už ho vidím, konečně.
3: Díky bohu. Stát, hoši. Stát.
2: Je od nás na dohled. Jejich domy vypadají jako pyramidy s plochou střechou.
3: Půjčte mi dalekohled, Henry.
6: To největší stavení je chrám.
2: Ale jak se k němu dostaneme? Všimnou si nás už z dálky.
3: Půjdeme za Úsvitu. Nic jiného nám nezbývá. Vidím stoupat dým. Zapalují oheň na oltáři. O bože, kéž je tam i ona.
2: Ale proč stojí na střeše a obracejí se k západu? Co to znamená?
6: Loučí se se sluncem a prosí ho, aby zítra přišlo zas. Navahové se klaní slunci jako svému bohu.
3: Dobře. Brzy ráno zaútočíme. Zatroubím na polnici a vyrazíme. Teď se najeste, odpočiňte si. Ale nikdo ať nerozdělává oheň. Dohlédněte na to, Henry.
2: Jistě, pane.
4: Tamtéž, brzy ráno před východem slunce.
7: Neklame mě sluch? Voláte amigos, vy, válečníci?
3: Nechceme vám ublížit.
7: Proč byste nám ubližovali? Žijeme v míru s bílými pueblos.
2: Kam tedy odjeli vaši muži? Neodjeli přepadnout města bílých pueblos?
3: Klid, Henry.
7: Co od nás žádají, bílí bratři?
3: Přišli jsme si pro své příbuzné. Pro vaše zajatce. Jsou to naše ženy a dcery.
7: Můj bratr se mýlí. Nemáme žádné bílé zajatce. My ne. Možná apačové.
3: Ale ano, jsou tady. Mám o tom spolehlivé zprávy. Můj rudý bratr nás nesmí zdržovat výmluvami, kterým sám nevěří.
7: Senore náčelníku, vaše zprávy jsou mylné. Zde nejsou žádní bílí zajatci.
6: Co? Ticho, ty starý lhází. Neznáš mě? Vidíš tuhle tu holou hlavu? Nebyl jsem snad vaším zajacem.
3: Nehraj si s námi, starý muži.
7: Trpělivost, amigo. Uvidíte naše bílé ženy, ale nejsou to zajatkyně, jsou tu dobrovolně. Jsou to dcery velkého Montezumy. Otevřete vnitřní bránu.
6: No, prosím, že to jde.
8: Sedíte
6: první, druhá, třetí.
3: Moje dcera mezi nimi není. Kde je vaše královna?
6: Ptá se, kde je královna. Aspoň, že mlčíš. Klid, kapitáne, najdeme si ji sami. Ona toho moc ví. Pomáhá tomuhle starému čarodějovi při všech

0: Ruby.
1: Stufa, tam hoří jejich posvátnej oheň. Je to tajný místo, nikdy jsem tam nebyl.
2: Upalují se tam lidi.
0: Zavedeš mě k ní, starče. Je to moje dcera.
3: Ne, bílý muži, to je naše královna, dcera slunce, dítě náčelníka Navahu.
0: A dost! Víc už tě poslouchat nehodlám. Do Estufy!

0: tajemné místo v podzemí určené pro obřady.
1: Tohle baby už vidělo lecos, ale takovouhle díru teda ještě ne. Oheň. A v tom ohni jsou kosti. A všude hadi. Slyšíte, jak se stýše?
2: Ale Adélka, nikde.
3: Pozor, co je to na stěnách? Hlava medvěda. Bizona. Vlka.
4: Podívejte. V tom výklenku někdo je.
3: To bude ona. Kapitáne, pojďte sem. Krásná holka.
2: Na levém rameni by měla mít mateřské znaménko.
5: Ne, ne, pustte.
2: Je to ona, Adélko.
5: Nechte mě, neznám vás.
2: Já vím, že mě neznáš. Byly ti 4 roky. Před 14 lety tě unesli z rodného domu. Já jsem tvůj otec.
5: Jste bílí muži, naši nepřátelé. Nesahejte na mě. Mě se nesmí nikdo dotýkat.
2: Vidíš ten medailonek? Nosím ho pořád na krku. To je tvoje matka. Nepoznáváš ji?
5: Neznám tu ženu.
2: Je to tvoje matka.
5: Matka? A vy jste můj otec. Můj otec je slunce. Jsem královna Navahu.
4: Příteli, kapitáne Sikvine, na nic si nepamatuje. Všecko zapomněla.
2: Ach bože, to jí tu mám nechat. Ne, nikdy. Odveďte ji odtud.
0: Shromáždění před odjezdem z města Navahů.
6: Buď živou, anebo...
7: Jasně.
6: Aspoň nějakou kořist.
2: Přiveďte muli. Hej, Ruby, to jsou zajatci. Chci jenom děti náčelníků na vahu.
1: No za koho mě máte, veliteli? Jsou to ty nejvznešenější dětičky, který si lze přát.
3: Nechci ženskou, chci její skalp.
2: Na to zapomeň, pamu.
3: Veliteli, za celou dobu jsme neviděli jediný groš.
8: No to je fakt.
3: Už toho bylo dost.
9: Málem jsem přišel o život.
2: Přátelé, vzpomeňte si na svůj slib. Nikoho jsem nenutil, aby se mnou šel. Slibuju vám, že dostanete zaplaceno.
3: Zaplaťte hned, kapitáne. A nadzevo.
2: Všichni dobře víte, že sebou nemám tolik peněz. Až přijedeme do Santa Fe, tak...
6: A nebo skalpy.
2: Opovažte se porušit slovo, které jste mi dali. První z vás, který se odváží pozvednout nůž, na místě zemře. A na onen svět ho pošlu já.
1: Matko boží... Koukněte do údolí.
4: To se mi snad zdá.
1: To jsou indiáni. Vrací se nějak brzo ze svý výpravy. No, hoši, tam jsou vaše skalpy.
4: Někdo jim musel dát hlášku. Kolik jich je?
1: No, nejmín 150.
2: Teď se musíme postarat o vlastní hlavy. Nemáme čas.
5: Naši se vrátili. Vrátili se. Vy, že jste můj otec? Můj otec nikdy neprohrává.
2: Tahle výprava to byl nejhorší nápad mého života, Henry. Vlastní dcera mě nenávidí jako cizince. Chlapi, na koně a pryč odtud!

0: Na březích řeky uprostřed země Navahů.
1: Co vidíte, Henry? Půjčte mi dalekohled.
2: Prosím.
1: Co je? Co jste viděl? Stádo dobytka? Nejspíš uloupeného a... Bože! To jsou naše ženy a děti.
2: Zahlédl jsem Zoe. A taky vaši paní.
1: Jak se tohle mohlo stát? Ruby! Měli přece namířeno do Duranga.
3: Mají svý zvěry, kapitáne. Celý Santa Fe i celý Rio Abajo vědělo, že chystáte výpravu. Takový věci se rozkřiknou. Museli o našem plánu vědět do všech podrobností.
1: Sakra, sakra, sakra! Jel jsem pro dceru, která mě nenávidí. A přišel jsem o ženu a dceru, které mě milují. Ruby, měl jsi zatraceně špatný informace. Určitě vypálili můj dům.
3: Tak za to můžu já?
1: Zatímco my jsme přepadli je, oni přepadli nás.
4: A mě jste spoutali jako otrokyni. Ale vaše nikdy nebudu. Jsem královna Navahů.
3: Napravím svou reputaci, kapitáne.
1: Doufám, že máš nějaký set sakra dobrý nápad.
3: Starý baby má pořád dobrý nápady. Chlapi je počítali, je jich asi 190. A vyčkávaj. Viděj svý děti stejně jako my vidíme ty svý. Tak přemýšlím, jak dostat naše lidi bez zbytečného plýtvání střelným prachem.
1: Chceš se s nimi dohadovat?
3: Zajatci proti zajatcům. Podle mě bychom měli vyvěsit bílej hadr, nabídnout jim příměří a výměnu.
1: Dobře, Ruby. Zkusím se s nimi domluvit. Přiveďte zajatce.
3: Ta hezká malá holka, kterou máme, je dcera prvního náčelníka. A ostatně taky patří významným mužům jejich kmene.
1: Uvidíme.
3: Dneska radím bez jediný chyby, kapitáne.
1: Znám Indiány. Domluvit se s nimi o čemkoliv je přinejmenším obtížné. Řekneme, sejdeme se beze zbraní a vsadím se, že všichni budou mít schované tomahavky. Navahové, víte, kdo jsme? Prošli jsme vaší zemí a byli jsme ve vašem městě. Hledali jsme své příbuzné. Ale nevypálili jsme vám město a neublížili ženám a dětem. Vidíme však, že i vy jste byli v našich městech a že jste si odvedli zajatce. Rudý muž miluje svou rodinu stejně jako bílý muž. Potěší to velkého ducha a udělá to radost nám i vám. Neboť to, co máte ve svých rukou, má cenu jenom pro nás a naopak to, co držíme ve své moci my, je drahé pouze vaším srdcím. Domluvil jsem, Navahové. Čekám na vaši odpověď.
5: Bílý náčelníku, nežádáš nic jiného, než co je dobré a spravedlivé. Bojovníci Navahů uvážili tvá slova a souhlasí s výměnou zajatců. Navrhuji, aby obě strany vybrali 10 mužů, kteří odloží zbraně a potom odvedou své zajatce k místu, kde se řeka křižuje se starým dolem. Tam bude provedena výměna. Pak budou staženy bílé prapory na znamení, že příměří skončilo. To jsou slova bojovníků národů.

0: Znělo to počestně.
1: Indiáni jsou vychováváni hlavně k boji. Sliby jsou pro ně jenom taktika. No, neošívej se, Henry. Věděli jsme to už, když jsme tam šli.
0: Spíš tušili. Všichni byli ozbrojení. Nože, tomahavky.
1: Ale děk, my jsme taky nešli na lehko. Sikvínovi bylo jasný, že se nechtějí dohodnout, ale zkusit to musel.
2: Vyjednávání v rozvalinách Starého dolu.
3: Ty, bílý náčelníku, tvrdíš, že máš dvě dcery. Naši královnu, která má vlasy černé jako havran, a tuto dívku se žlutými vlasy, kterou jsme zajali v Rio Abajo. Tomu máme věřit, že ty dívky jsou sestry a chceš je obě. A o to žádá mě náčelníka Navahů, potomka velkého Montezumy, člověk, kterým sami bílí lidé opovrhují.
4: To je lež.
3: Vzpomeň na guvernéra Santa Fe, ty lovče skalp.
1: Piv pav, Sikvin se neudržel a indiánský náčelník byl po smrti.
0: A bylo po míru.
1: Pak už se to vezlo. Na kopci se objevila asi 50 jezdců.
0: Ale jo, Ruby. Ale jo, vzpomínej dál. Celou dobu se těším, až se dostaneme k naší slavné skrýši.
1: Co jako?
0: Nevíš, ty lháři.
1: No dovol, Henry. Já tu ležím na smrtelný posteli.
0: Jo. Všichni jsme se rozprchli do šachet Starého dolu. A my dva jsme se v jedné té chodbě šťastně potkali. A blahopřáli si, že si snad zachráníme holý život.
1: A proč na nás přišli, o tom už nemluvíš, co? Kvůli tvýmu pitomýmu psovi. Čmuchal, čmuchal. A paníček. A vrhl se s veselým štěkáním do našeho úkrytu. Nebejt tvýho psa, nikdo by nás nikdy nenašel.
0: Pak nás vykouřili.
1: No jo.
0: Prý...
5: No, teď můžeš ukázat, Henry, jak umíš střílet. Ještě dobře, že máš tu svou pistoli, je nabitá.
1: No. A v tom stál před vchodem indián a už házel dovnitř hořící křovy. To přece nebyl tak špatný nápad, že ty v tom kouři vyrazíš jako první, protože máš pistoli.
0: Ty stará počívko, vyrazil jsem ven jako tupec a tam na mě čekala horda indiánů. A Ruby nikde. Ruby mě použil jako návnadu. Kdo z těch rudochů taky mohl tušit, že v té díře nebyl schovaný jeden bílý bratr, ale dva.
1: Ale, co tam bylo kouře? To ti teda povím. Já jsem se málem udusil.
0: Venku mi svázali ruce a nohy. Pochytali nás v těch štolách pět. Zrzavého Oukorka, Sancheze a dva Mexičany. Uvázali nás na muli hlavami dolů a hurá do jejich města. Víš, co je to mamanči, Kruby?
1: No, ty jsi mi to nikdy neodpustil, Henry. Mamančik, to je krutá indiánská hra, já vím. Ty můj chudáčku.
0: Všichni jsme byli chudáci. Všichni, kterým se nepovedlo uprchnout. 3 dny nás v tom jejich městě drželi bez jídla a bez vody. A pak nám přikázali se svázanýma rukama běžet uličkou a oni do nás měli bušit klacky z obou stran.
1: No, Krista pánov.
0: A nakonec jsme měli být upáleni. Zahledl jsem Zoe i Adélu. Ta seděla na trůně. Jenže když jsem viděl Oukorka, jak ho mlátí z obou stran, řekl jsem si, Henry, musíš udělat cokoliv, jenom ne čekat na potupný konec. To ne.

Je to jen lest, aby jsme běželi ze všech sil. Ale já už něco vymyslel. Ukážu jim, jak se jezdí na koni hlavou dolů a na jedné noze. Je to moje cirkusové číslo. Indiáni v životě žádný

0: naprosto bláznivý nápad, ale risk je zisk. Koukni před sebe. Vidíš ho?
1: Jo.
0: Nůž to sice není, ale je to tomahawk. A ten mizera ho má jenom takhle dabile zavěšený.
1: Sančezi, pomoz mi rozvázat ruce.

0: No vidíš, Henry, a to si myslím, jak znám lidi. Upřímně řečeno, nikdy bych to do tebe s prominutím, do toho naivky a zelenáče, neřek.
1: Já bych to do sebe taky neřek. Ale když je člověku 25, nechce se mu umřít. Ale neutekl jsem jenom kvůli sobě. Jel jsem pro záchranu.
0: Stráž za městem si taky přemohl.
1: To jsem měl víc štěstí než rozumu. A můj drahý Moro se tak skvěle držel. Ale Navahové mě pronásledovali. Měl jsem sice náskok, jenže ne moc velký, na nejvýš půl míle. Navíc jejich mustangové jsou velmi vytrvalí. Už jsem zpomaloval, měl jsem žízeň. Potřeboval jsem se napít. Vjel jsem do soutěsky.
0: Vjel jsi do soutěsky a tam čekalo překvapení.
1: Jo, to bylo. Málem jsem z toho měl smrt.

0: O několik dní později. Soutěska mezi skalami.
1: Hej, pozor! Tady jede nějaký chlápek bez uzdy a bez sedla.
2: Ať mi indiáni uříznou obě uši, jestli to není ten náš mladík Henry, obchodník a nápadník dcery našeho velitele.
3: Hruby! Chlapi, kde se tu berete?
4: Kde se tu bereš ty, Henry? Snad si neutek ze zajetí.
3: Jo. Tomu podobnímu obchodníkovi se to povedlo. Díky Morovi. Ale mám je v patách. Kolik vás je?
5: My jsme jenom přední stráž. Za náma je armáda.
3: Cože? Armáda?
2: Jo, náš kapitán Seagreen, který se onehdá zachránil v jedné štole, podobně jako já, nelenil. Během 3 dnů dal dohromady 600 chlapů. 600! Trapeři, lovci, obchodníci, komančové, siouxové, černoši. Ty všechny navahové rozuřili. S požehnáním guvernéra si berou půdu a za sebou nechávají vypálený domy, zničený pole, kradou dobytek. Mysleli si, že když mají za sebou guvernéra, na dně není. Hej, kapitáne, váš Henry utek z indiánského zajetí. Co tomu říkáte?
6: Henry, to je dobře, chlapče, že se vám podařilo utéct. To je skoro zázrak.
2: Žádný skoro, to je opravdový zázrak. Nejen Bůh, ale i velký duch stojí na naší straně.
3: Pane Seagreene, viděl jsem Zoe i vaši ženu. Sanchez, Zrzek a Mexičani tam taky zůstali. Všechny je musíme zachránit. Víte, co je to mamančik, kapitáne? To je jistá smrt. Utekl jsem jim přímo před nosem, ale jsou za mnou. Asi 20 mužů. Nebýt Mora, už mě dostali. Dokonce je vidím.
6: Do úkrytu. Všichni musí být buď zajati, anebo pobiti. Nestřílet. Tiše ho strhněte z koně a smažte ho. Tak. Výborně. Výborně, Ruby. Až dojedou ostatní, všechny je takhle strhněte a smažte. Budeme mít 20 rukojmí. Skvěle, hoši. Teď zbývá poslední část našeho dramatu. Znovu dobít jejich město a osvobodit všechny naše zajatce. Henry?
3: Ano, pane Seagreene.
6: Kdy se máme vydat na cestu? Co radíte?
2: Na rady jsem tady já.

0: Půjdeme hned. Ale jak oklamat hlídku, která už z dálky uvidí tak velikou armádu? No, teď něco řekni, Ruby.
1: A měl bych, kapitáne.
0: No tak.
1: No, vidím, veliteli, že váš rozum i vaše srdce na mě přece jen spoléhají. Tenhle ten oříšek není těžký rozlousknout. Máme rukojmí i s pérama a koženýma kalhotama. Tak je vysvlíkneme, pár našich hochů si nasadí čelenky, pana Henryho s dovolením. Přivážeme ke koním jako zajace a to bych chtěl vidět indiánskou hlídku, která by z dálky ve tmě rozeznala, kdo je indián a kdo ne.
0: Výborně, Ruby. Tvoje rady jsou vážně k nezaplacení.
1: No, proto jsem taky pořád švorcovej. Budu muset vymyslet něco, co by se aspoň částečně dalo speněžit.

0: Uznej, Henry, že jsem to dobře vymyslel.
1: Zasloužil bys muzeum, Ruby. Ani hlídka nás nepoznala. Dokonce jsme se dostali až k chrámu, kde byly naše ženy. A za náma pak do města vtrhla celá armáda, jo.
0: Bylo to zkrátka klasický překvápko.
1: Našel jsem Zoe a byl jsem v sedmém nebi.
0: Jenom v sedmém? To teda nic moc. Ale ta její sestra, Adéla, vlastně kvůli ní se to celý podnikalo. Chudák kapitán.
1: Co se dalo čekat? 14 let žila z navahy v jejich městě a oni ji milovali. Byla jiná, krásná. Udělali z ní královnu. Uctívali ji, klaněli se jí.
0: No, nejsem slabá natura, ale tehdy mě fakt bylo kapitána líto. O všechno přišel. Bodům, o nádherný prosperující důl, o dceru. Viděl jsi, jak se tvářila, když jsme se objevili ve městě?
1: Kdyby její oči mohly zabíjet, jsme všichni po smrti.
0: To máš pravdu.
1: Ale naše zpáteční cesta byla velkolepá, to uznej, Ruby. Vedli jsme zajaté ženy a děti, které navahové ukořistili. A taky spoustu dobytka, kterého se zmocnili. Když jsme vyjížděli do Santa Fe, všechno obyvatelstvo vyběhlo do ulic a vítalo nás.
2: Závěr výpravy. Cesta ze Santa Fe do Rio Abajo.
3: Tatínku, náš dům stojí.
4: Četa dobrovolníků ho prý nakonec uhájila.
3: Díky bohu, že máme střechu nad hlavou. Není tu nádherně?
4: Když ti nikdo nekrade děti a nezapaluje majetek, tak je tu krásně.
1: Tvůj otec je smutný, Zoe.
3: Kvůli Adéle. Bojím se na něj jen podívat.
1: Je jako tygr v kleci.
3: Spíš jako orel, který se nechce dát skrotit.
1: Skoro si říkám, jaký to mělo smysl.
3: Ale ona přece patří k nám.
1: Tím si nejsem tak jist. Vychovali ji Indiáni. Snad jsme ji měli nechat tam, kde vyrostla.
3: To už nikdy neříkej, Henry. Hlavně ne před otcem.
1: Už mlčím.
4: Tak, pojďme dovnitř.
3: Mama, podívej. Moje mandolína. Tvoje harfa.
4: Zahrajte, děvčata. Ať se cítím zase jako doma.
1: Kapitáne.
4: Ano, Henry?
1: Pozorujte Adélku. Zdá se, že ani nedýchá.
4: Mariano? Pamatuješ se na tu španělskou ukolébavku, kterou si hrávala, když byly holky malé?
5: Myslíš tuhle?

0: Αχ, ναι! Μαμί! Μαμίνκο! Co mi to jen připomíná?
1: Tvé ztracené dětství, dítě moje.
0: Slyšíš, Henry?
2: Ano, Zoe. Niňa mía.
3: Díky bohu.

0: Jak se má Adélka dnes?
1: Vdala se.
0: Vážně? A koho si vzala?
1: Jednoho Indiána.
0: Ne, opravdu?
2: Pane Ruby, obchodníka, mého přítele. Mají dvě děti.
0: A ty děti nemáš?
2: Mám, Ruby, mám. Všecko je, jak má být. Jen jeden chybí. Moro.
0: Moro pošel.
2: Byl to nejlepší kuň na světě. Můj miláček Moro.
0: Hele, Henry, a to víš, že zatímco ty jsi užíval, já se pak ještě zaplet do mexicko-americké války? No, jo, já hod musel být u všeho.
2: To si celý ty.
0: Ale stejně jsem vzpomínal na Indiány. Celý život na ně vzpomínám. Indián, to byl soupeř. Bojoval za svoji zem, za svoje práva, za svoje bizony. Věděl si, oč mu jde. V mexické válce to bylo jinak. Bouchala děla, vojáci se tam přihrnuli ze všech koutů světa, i z Ruska. Ale o co nakonec šlo? No?
2: O území, o co jiného?
0: Hlavně o prachy, Henry. Možná i o území, ale každopádně ne o domov jako u Indiánů, který si bránili to svý. To ne, chlapče. Oni mě skalpovali. Uřezali mi uši. Ale stejně si myslím, že Indiáni jsou nejlepší bojovníci na světě. Jenom doplatili na nás bílé.
3: Vyprávěno v nemocnici v Santa Fe, Nové Mexiko.

Slyšeli jste hru Pouť za královnou Navahů. Příběh sepsal Thomas Mayne Reid v roce 1851. Pro rozhlas zdramatizovala Věra Eliášková. Osoby a obsazení: Henry, Jaroslav Plesl. Sikvín, Pavel Rimský. Růb, Petr Oliva. Zoubí, Anna Suchánková. Adéla, Pavla Dostálová. Paní Sikvínová, Zdeňka Seifertová. Kněz Navahů, Stanislav Šárský. Dále hráli Kamila Šmejkalová, Jaroslav Horák, Stanislav Majer, Lada Jelínková, Jan Čtvrtník, Jiří Kocman, Petr Šplíchal, Jiří Litoš, Ondřej Vacke, Marek Mikulášek, Michal Balcar, Michal Necpal a Vojtěch Bartoš. Produkce Dana Rajchová, dramaturg Václava Ledvinková, zvukové efekty Tomáš Pergl, záznam a střih Jana Fischerová, zvuk Radek Veselý, hudba Jiří Štroner, režie Vladimír Gromov.

0: holky, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé tady u Šounově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj u Šoune.
0: Tak a jdeme si hrát na medvědy.
1: Kamarádi, u Šoun tím chce říct, že jdeme spát. U Šoune, my jdeme spát.
0: Úplně spát nejdeme. Ale vlastně se klidně v dnešní školce můžeme výjimečně povalovat na polštářích nebo na dece.
1: To máš pravdu, protože dnešní školka bude o ukládání se ke spánku, takže i malinko uspávací.
0: Ale jenom malilililinko, nebojte se, brum, brum, brum.
1: Ajajajaj, co budu dělat?
0: Co pak se ti stalo, Jani?
1: Ale už Šoune, ani se mě neptej. Ztratil se mi modrouško. Bez mého milovaného plyšového kocourka se nemůžu chystat do postýlky.
0: Já vím, já ti úplně rozumím. Když se mi ztratil myšák, fešák, taky jsem z toho byl úplně nešťastný.
1: A nebo si představ, že by před spinkáním nebyla ukolébavka.
0: No, ale někdo radši ukolébavku a někdo zase radši pohádku.
1: Přesně tak, rozhodně si to ty, Ušoune, já musím najít modrouška.
0: Tak já myslím nejdřív pohádka a potom písnička. Co, Jani, už máš modrouška?
1: Uf, mám. Tak uvelbuju se a můžeme.
0: Tak jo. Ušounova pohádka.
2: Jsem starý mikrofon a celý svůj život jsem prožil v rozhlase. Zažil jsem tady už lecos a mám zde spoustu dobrých přátel. Například Skřítka Hajajů, který vám každý den přináší rozhlasové pohádky na dobrou noc. Jak se Hajaja k nám do rozhlasu dostal? Všechno to začalo jednoho večera roku 1951 v domě u tří zvonů.
3: Já myslím, že to místo je někde nad kuchyní.
4: Nesvít tam baterkou, Mílo.
3: Proč ne? Na tu píštělu přece může hrát nějaký nebezpečný strašidlo.
5: Nebezpečný strašidlo u nás na půdě.
3: No to snad ne.
4: Co je to za zvuk? To přece není ono.
3: Kdo je tam?
6: A kdo je tam?
4: Jana a Míla. A kdo jsi ty a co děláš u nás na půdě?
6: Jsem domácí Skřítek. Žiju tady od jak živa a hlídám, že je všechno v domě v pořádku.
4: Ty žiješ u nás na půdě?
3: A to se tu jako nebojíš?
6: Ne, nebojím. Mám svoje rádio a poslouchám rozhlas.
3: Skřítku, ale z půdy budeš muset pryč. Začne se tu stavět podkrovní pokoj pro naší ségru, co je ještě miminko.
6: No ne, to je neštěstí. Co já budu dělat? Kam půjdu?
3: Já vím. Můžeš bydlet pod naší postelí.
4: Míno, co by tomu řekli naši?
3: No jo.
6: Ach jo. Tolik jsem tady toho zažil, že bych o tom mohl roky vyprávět příběhy. A teď mi nezbyde nic, kromě té mé píšťaly.
3: Tak to je ono.
4: Tohle slyšíme z půdy každý večer.
3: Nejlepší písnička na usnutí.
4: Já už vím, Skřítku, co bys měl jít dělat.
6: Co?
4: Když máš hodně příběhů, měl bys je jít vyprávět do rozhlasu jako pohádky.
3: Jo, a hrát k ním tuhle svoji písničku.
6: Myslíte?
4: No jasně.
3: A budeš bydlet na půdě v rozhlase a mít tam milion kamarádů a budeš vymýšlet milion pohádek. Hele, a víš, jak si můžeš říkat?
6: Jak?
3: Hajaja. Je to od slova hajat, jakože spát.
4: A já mám takový pěkný modrý pyžamo z půl měsíci. Můžu ti ho na to tvoje hajajování půjčit.
6: Skřítek Hajaja. No to je krásné.
4: Hajajo, A mohla by být nějaká tvoje pohádka o dvou odvážných ségrách, které se vydají na půdu za tajemnou písničkou a potkají tam pohádkového skřítka?
3: A můžou ty ségry umět lítat, chrlit oheň a každý den jíst buchtičky se šodo.
6: A nechtěli byste rovnou také, aby se ty sestry jmenovaly Jana a Míla?
3: No jasně!
6: Tak já vám jednu takovou řeknu rovnou teď. Dobrý večer, děti. Byly jednou dvě sestřičky, které měly moc rády buchtičky se šodo. A tyhle sestřičky jednou zažily velké dobrotu.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušou novou tady mou pohádkovou školku a právě skončila moc bezvadná pohádka o Hajajovi.
1: Hajaje je vůbec bezva. Každý večer jeho pohádku poslouchám.
0: Já taky, ale někdy jenom půlku, protože při té druhé už spím.
1: No ano, kamarádi, už on usne hned. Ten, kdyby měl počítat ovečky, tak by počítal 1, 2.
0: Jo. Je to tak. A navíc já spím moc rád. Ale hele, pojďme už plnit úkol. Ušounův úkol.
1: Holky a kluci, připravte se, já vždycky začnu s tím, co se říká o spánku a vy s Ušounem to pěkně dopovíte, ano?
0: No jasně, my se přidáme, to bude super, tak začni.
1: Když někdo spí, tak taky tluče...
0: špačky. Jo.
1: Nemůžu spát a tak dlouho počítám...
0: ovečky.
1: Jo. A když spím hodně tvrdě, tak spím, jako když mě...
0: do vody hodí, anebo spíš tvrdě jako poleno.
1: Jo, paráda, krásně jste to zvládli.
0: No tak jo, ale za to si zasloužíme písničku, že? Ano, prosím.
1: No jasně, a nikoho určitě nepřekvapí, že se ta písnička jmenuje Hají.
0: Ušounova písnička.

0: když má tak nádhernou kukadla.
1: Halo, spíte, kamarádi?
2: Na, na, nikdo tu nespí ani, i když v dnešní školce se povídáme o takových těch chvilkách těsně před spaním.
1: No tak co, kdybychom si dali takové předspánkové cvičení?
2: No jasně. Už jsou novo cvičení.
1: Tak, holky a kluci, chce se vám spát?
3: A zíváte.
2: A když zíváte, tak si jako správné, šikovné děti dáváte ruku před pusu.
1: Tak. Pořádně si zívneme a před pusu dáme jednu ruku.
2: Jo, to je nakažlivé, já zívám, aniž bych to chtěl. No ale pozor, pořádně si zívneme a dáme před pusu druhou ruku.
1: Tak a naklepeme si polštář, vyberte si nějaký ve školce nebo doma a pěkně ho natřásáme.
2: A naklepáváme, jo, no kdo nemá polštář, tak samozřejmě jako, však to zvládneme, no tak jo, super.
1: A teď si pěkně lehneme.
2: Lehneme na bříško, je, to se nám ale neleží moc dobře, co?
1: No, tak se otočíme na záda.
2: A vyzkoušíme i ležení na jednom boku.
1: Jo, a na druhém boku.
2: Jo, a ještě jednou.
1: Jo, a na bříško.
2: Jo, tak dobře, a teď na záda.
1: A na jeden bok.
2: Jo, a překulíme se na druhý.
1: A teď si lehneme hlavně pohodlně a poslechneme si naši další krásnou ukolébavku.
2: No víš, co mě napadlo? Že my jsme vlastně tak trošku váleli sudy.
1: No, my jsme se váleli jako kočka.
2: No tak dobře, ale já si myslím, že úplně nejlepší, než se dohodneme, tak si pustíme tu písni. Takovou uspávací. Už je nová písnička.

0: Holky a kluci, právě dohrála další krásná ukolébavka. A já tedy musím říct, že dnešní díl u Šounovy pohádkové školky, kde si povídáme o tom, jak se chystáme ke spánku, na mě tedy docela působí.
1: Co pak, Jani? Ty jsi ospinkaná, vidím, jak se ti klíží a zavírají očka.
0: Ne. Já si tady jen tak na malilinkatou chvililinku lehnu. Jenom trošičku si položím hlavu na polštářek.
1: No toto... Jana usnula dřív než já a hlavně před zpíváním. No to jsou mi věci, ale tak abych Janě trošku spánku dopřál, tak vám zatím povím o spánku něco moc zajímavého. Představte si, že hodně moc spí lenochod, a to dokonce skoro až 20 hodin denně, to znamená skoro celý den. I celou noc vzhůru je jen 4 hodiny. To je tolik času, jako když přijdete do školky a jdete domů po o. Jo, jako kdybyste se probudili, pak jste šli do školky a pak jste šli zase spát, jako ten lenochod. No to. A třeba tučňák spí jen několik minut denně. To je tak malá doba, za kterou třeba sníte sváču. Jo, ten musí pořád být v pozoru, ve střehu, hlídat, jestli se někde něco v tom jeho životě nešustne někde. No, tak a teď pozor, třeba, a to je fakt hustý, jo, pouštní hlemýždi vydrží spát i 3 roky. No, představte si to, usnete, když je vám 5 let a vzbudíte se, je vám 8 a jste ve 2. třídě, no co byste si teda jako počali? Usnete jako předškolák a probudíte se jako školák z 2. třídy. Ty brďo teda, kamarádi, protože Jana tak krásně spinká. Tak já ji ještě nebudu budit a dáme si spolu, a dejte co? Zvukovou hádanku. U Šounova hádanka. Tak, kamarádi, pustím vám 2 zvířata, která si představte, že spí ve stoje. Pak zase řeknu 3, 2, 1 a vy řeknete zvíře, které spí ve stoje, a zrovna ho slyšíte, jo? Prostě poznáte to zvíře a když ho poznáte, tak budete vědět, že to je zvíře, které spí ve stoje. Tak pozor, holky a kluci, 3, 2, 1. Slon, jo. A teď je to? 3, 2, 1. Kráva. Správně, holky a kluci. Tahle ta 2 zvířata, která spí ve stoje, jsou slon a kráva. Ale ve stoje spí třeba i žirafa, nebo kůň, a některá další zvířata. A víte proč? Protože jsou to většinou taková zvířata, která musí být ve střehu, kdyby náhodou se objevil nějaký dravec nebo nějaká šelma, aby mohli rychle utíkat. Jo. Ale pozor, víte co? Pustíme všem, co si chtějí trošku schrupnout právě teď. Ať už ve stoje, nebo v leže, nebo v sedě, nebo vzhůru nohama, to je úplně jedno. No tak těm všem pustíme jednu pěknou ukolébavku.

0: si posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde si povídáme o spaní a Jana tady...
1: Já ji nebudu budit, jo, to ještě ne. My si to spolu tady pěkně prodrandíme.
0: No tak Jana tady, jak jsme si pěkně řekli při plnění úkolu, tluče špačky.
1: Ale teď už... Je, teď už se probouzí.
0: Jani?
2: Kráva a slun přichází. Kráva se slunem si hrajou, nebojte se. My jsme tady v Ušounově pohádkové školce na zvířátka. Hodní kráva jede na slonovi.
1: Já, co to ta Jana mumla ze spaní? Ona ještě vůbec není úplně probraná. Ano, my jsme taky hodní. Jsme hodní i na spící zpěvačky. Tak Jani, vstávej. Vstávej, nejde se zívat, ale zpívat.
2: Já jsem usnula.
1: No jo.
2: Jsem ani nevěděla.
1: No, to bylo správně. No, byla to usínací školka, to si usnula.
2: Já už jsem vzhůru.
1: No, konečně.
2: Jdeme zpívat, co no, si
1: tak,
2: dáme?
1: Tak. No, co si dáme? Vždyť mi to mohlo být jasné hned, když se řekne zpívání, tak najednou je Jana vzhůru.
2: No.
1: Jako když luskneš prsty. Takhle,
2: jasně. Ale protože teď budeme zpívat tvou oblíbenou ukolébavku, možná zase usneš ty.
1: Tak to půjdem vyzkoušet. Ušounovo zpívání.

0: Beokros, mě by zajímalo, jakou uspávanku nebo ukolébavku mají nejraději holky a kluci.
1: No, to je otázka, to by mě zajímalo taky.
0: Tak víš co, Jani, dneska nebudeme kamarády prosit o obrázky, ale poprosíme je o ukolébavku. Co ty na to?
1: No to je bezva nápad.
0: Tak holky a kluci, dneska poproste rodiče nebo paní učitelku, aby na mobil nahráli, jak zpíváte svou oblíbenou ukolébavku. Jo, nebo to můžou zaspívat jenom oni a vy můžete jenom brumlat. No to je úplně jedno.
1: Bo klidně to může být jenom kousek uspávanky.
0: A nebo třeba i dva, nebo tři, nebo čtyři kousky.
1: Jasně. No a pak stačí, když nahrávku vaší oblíbené ukolébavky rodiče nebo paní učitelka pošlou na adresu ujon@rozhlas.cz nebo pošlou přes aplikaci iRádio.
0: Však oni si s tím už poradí, jo? A my potom někomu z vás za krásnou ukolébavku pošleme odměnu. To už znáte, že jo?
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a pěkně se dneska vyspinkejte.
0: Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš neusnutelný ušoun rušoun a uzývaná.
1: O něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr se probudíme a dáme si písničku k tanci.
0: Jo, a zpívá jí Bombarďák. Ušounova písnička k tanci.
2: Když byl Bombarďák docela malý chlapec, neuspávala ho večer maminka, kde pak? Neuspávala ho ani babička, kde pak? Neuspávala ho dokonce ani oper, kde pak? Uspával ho tatínek. A tatínek, ten nade vše miloval Big

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejde mi. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Trápí vás něco?
1: Máte starosti?
0: Nejste v tom sami.
1: Každé pondělí v 7 večer vysíláme živě na Rádiu Junior linku důvěry.
0: V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky
1: a taky s celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
0: Adam Mišík zápasí s ADHD.
1: Gabča Drdošová a Rejgo zažívali šikanu.
0: Další zas bojovali s panikou, poruchami příjmu potravy,
1: s malým sebevědomím, starostmi v rodině nebo s nešťastnou láskou.
0: Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá.
1: Už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková
0: a Denisa Kimlová se spoustou úžasných hostů.
1: Každé pondělí v 7 večer v Lince důvěry na Rádiu Junior.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 316.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, kdy přijde nová sestava Lollipops na rozhovor do Rádia Junior. No a správně nám odpověděla Ilonka Matějů, že to je 23. září od 19 hodin. To už bylo a náš rozhovor si už brzy budeš moct prohlédnout i na YouTube kanálu Rádia Junior. A jaká bude postřehovka pro 316. díl hitparády Rádia Junior? Pozorně poslouchej a odpověz na otázku, který zpěvák nebo rovnou zpěváci vystudovali informatiku a jsou to ajťáci, takže který zpěvák nebo kteří zpěváci z našeho žebříčku vystudovali informatiku a jsou to ajťáci. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš Hitparáda soutěž. Díky. No a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: A co bude první novinka pro tento týden? Hitovka od Chrise de Sarandiho, Good Old Days, tedy staré dobré časy. Chris vyrůstal v malé vesnici Buckham, nedaleko Londýna, a k hudbě se dostal už ve škole. Jeho učitel hudby ho dokonce přesvědčil, aby začal zpívat ve školním sboru. Kolem 14 let ale usoudil, že sbor není zrovna nejvíc cool, no a založil si vlastní kapelu. Naučil se také hrát na kytaru a saxofon a později studoval grafický design. Zajímavé je, že nějakou dobu žil v Berlíně, kde také začal svou hudbu nahrávat. A právě tam se postupně rozjela jeho sólová kariéra. Chris má za sebou i velký mezinárodní hit Cynical se skupinou Two Colors a duem Safri Duo. No a teď přichází z písní o vzpomínkách na staré dobré časy. Tady je Chris de Sarandi, Good Old Days.
0: Novinka.

0: Tak to byla první novinka hit parády Rádia Junior Good Old Days, za kterou stojí mladý britský zpěvák Chris de Sarandy. Líbí se ti? Tak pro ní a nebo pro dalších 11 písní hlasuj na webu radiojunior.cz. Se scrolluj dolů a vpravo dole uvidíš hlasovací tabulku hit parády Rádia Junior. A nebo rovnou skoč do nejnovějšího článku na radiojunior.cz/hitparáda. A odkaz najdeš i ve storíčku na Instagramu Klára Nováková, moderátorka. No a teď už je tady soutěž. Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Zorka Krejčí, která chce do našeho žebříčku dostat Perpetuum mobile od Evy Farné. Eva se na hudební scéně objevila už jako 11letá. Tehdy vyhrála festival dětské písně v Havířově a všiml si jí producent Lešek Vronka, který nabídl nahrání desky. O dva roky později, ve 13, vydala svůj první single Měl jsi mě vůbec rád a stejnojmenné album. Od té doby už uběhlo 20 let a Eva pořád zpívá a píše nové písničky. A právě její nejnovější single Perpetuum mobile je o věčném koloběhu práce, povinností a snaze všechno stihnout. O tom, když pořád někam spěcháme, pracujeme, máme toho moc a zapomínáme na odpočinek a na to, co je pro nás opravdu důležité. Navíc Perpetuum mobile znamená věčný pohyb a Eva ho používá jako symbol nekonečného kolotoče povinností. V písni se zamýšlí i nad tím, jestli je takový životní koloběh vlastně zdravý. Eva Farna, Perpetuum mobile.
1: Novinka.

Megahit parády Rádia Junior. Jestli ano, tak hlasuj pro Megahit Perpetuum Mobile od Evy Farné. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. Kdo pak od vás tentokrát získal nejmenší počet hlasů? Vypadává novinka z minule od německého DJa a producenta Topika, který si tentokrát přizval čerstvě vzniklé duo Carte Blanche. Jejich song se jmenuje Lucky Ones, což si můžeme přeložit jako ti šťastní nebo rovnou jako šťastlivci. Jenže tentokrát moc šťastní nejsou, protože se do našeho žebříčku nedostali. No tak třeba příště se na ně štěstíčko usměje.

0: A ve 316. kole už neuslyšíme ani singl Usínám od Davida Málka. Ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbil. Líbil se vám tak moc, že jste ho po 10 úspěšných kolech v našem žebříčku dostali do síně slávy hit parády Rádia Junior. Gratulujeme! No a kdo neviděl náš rozhovor s tímhle klukem z vizáží Prince z pohádky, tak se k němu dostanete z hlasovací tabulky hit parády. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A kdo pak nám jen tak z našeho žebříčku nevypadl? Je to minule 8. Pavel Čadek s písní Strach, který tentokrát balancuje na poslední postupové 10. příčce. A když už jsme tady probrali dětství zpěváků v novinkách, tak se pojďme podívat i na to Pavlovo. Na violončelo začal hrát už v 7 letech. Původně přitom jeho rodina počítala s tím, že bude hrát na klavír. Jenže violončelo už měl v rodině jeho dědeček, takže Pavel vlastně tak trošku symbolicky převzal jeho nástroj. Už v 8 letech začal vymýšlet vlastní písničky a se svou sestrou, která hrála na klavír, dokonce nahrávali první alba na kazety. A dospívání pak hrál v kapele, která kombinovala vážnou hudbu s metalem. Takže docela pestré hudební dětství, co? No a co myslíš, že Pavel vystudoval na vysoké škole? Za A. Dějiny umění nebo za B. Teoretickou informatiku a nebo za C. Tělocvik. No a správná odpověď je za B. Pavel vystudoval teoretickou informatiku. Takže je to vlastně písničkář a ajťák v jednom. No a tady už je jeho strach. Pavel Čadek.
1: 10. místo.
2: Ahoj, Ferdo.

tak, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, která klesla z 8. místa na 10. A kdo se nám tentokrát šplhá žebříčkem nahoru? Je to Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu. Před týdnem byli 10. a teď si polepšili na 9. A když už jsme minule zjistili, že Vesna je slovanské označení pro jaro a také bohyně jara a mládí, tak mám pro vás další zajímavost. Vesna má totiž svůj protějšek v Moraně. Ta je naopak spojovaná se zimou a koncem zimního období. No a tak mi vrtalo hlavou, jestli náhodou už nějaká kapela s názvem Morana neexistuje. No a zjistila jsem, že jedna existuje, je na Slovensku, jmenuje se sice Morena, ale to je hodně blízko. Je to slovenský hudební projekt herečky a zpěvačky Dominiky Kavašové a hudebnice Andrej Bučko. Zajímavé je, že původně vznikl z divadelního představení pro Slovenské národní divadlo a písničky z představení měly takový úspěch, že z nich nakonec vzniklo i album. Takže v rámci Česka a Slovenska existuje jarní kapela Vesna i zimní Morena. No a já do příště zkusím zjistit, jestli je i nějaká kapela inspirovaná létem a podzimem. Ale teď už zpět k soutěžní hitovce. Já si tě brát nebudu, zpívá ženská skupina Vesna a Ben Kristoval.

0: Já si tě brát nebudu. Tak se jmenuje hitovka od ženské skupiny Vesna a Bena Kristová. Minule byly 10., teď jsou na 9. příčce. No a k našemu rozhovoru s frontmankou skupiny Patricii Kaňok se dostaneš z hlasovací tabulky.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak má taky jednopříčkový postup vzhůru? Taylor Swift s písní Uplight. Před týdnem byla 9. a teď si polepšila na 8. místo. A pojďme se zase na chvíli vrátit do jejího dětství. Víš, kde Taylor Swift vyrůstala? Za A v jednom z největších mrakodrapů v New Yorku. Nebo za B v Los Angeles poblíž filmových ateliérů Hollywoodu. Nebo za C na farmě, kde se pěstovaly vánoční stromky. No a správně je za C. Taylor vyrůstala na farmě v Pensylvánii, kde její rodina pěstovala vánoční stromky. A nebyla to žádná malá zahrádka. Rodina měla celou farmu a Taylor jako dítě pomáhala s prací kolem stromků. Už tehdy ale bylo jasné, že jí víc než zemědělství přitahuje hudba. Jako malá zpívala na různých akcích a postupně začala psát vlastní písničky. V 16 letech vydala své první album a single Tim McGraw, který se dostal mezi 40 nejhranějších písní v USA. Velký průlom pak přišel v roce 2008 s albem Fearless a hitem Love Story. Taylor bylo tehdy teprve 18 let a od té doby její kariéra nabírala opravdu rychlé tempo a patří mezi největší hudební hvězdy současnosti Taylor Swift, Uplight.
1: Osmé místo. Aha.

0: Z 9. místa na 8. si polepšil Applied od Taylor Swift. A kdo nám tentokrát v hitparádě Rádia Junior trochu klesl? Pokáč s písní Ignore. Před týdnem byl 6., teď je na 8. místě. A pojďme se podívat, co dělal Pokáč ještě jako kluk. Víš o tom, že jako dítě chodil 7 let do hudebky na klavír a že tam dokonce hrával v kapele, kterou tvořil jeho táta, sestra a několik učitelů. Jenže Pokáče tehdy hudba zase tolik nebavila a ve 13. s hudebkou skončil. Místo muzikanta se chtěl stát profesionálním fotbalistou. Jenže tomu úplně nevyšlo a sám později přiznal, že na fotbal byl tak trošku kopyto. Ve škole mu ale šla matematika a to dokonce tak hodně, že vyhrával matematické olympiády. A tak se nakonec vydal úplně jiným směrem. Vystudoval softwarové inženýrství a stal se ajťákem. Na kytaru začal sám hrát až v 16 a o pár let později napsal svoje první písničky. No a teď je jedním z nejoblíbenějších českých písničkářů. Pokáč, Ignore.
1: 7. místo.

0: nahrávek alias Jony je z Nové Paky. A víš, čím je tohle město známé? Třeba s kamenělinami a drahými kameny. Nové Pace se dokonce přezdívá město drahých kamenů. V okolí se totiž našly zajímavé skameněliny a minerály a místní muzeum má jejich velkou sbírku. Takže zatímco se pod zemí ukrývají poklady staré miliony let, nad zemí vyrůstá jeden 14-letý hudební klenot. No a kdo ví? Možná se jednou bude říkat, že Nová Paka není známá jen svými kameny, ale taky Jonym. Teď ale zpátky k hitparádě. Dvakrát už byl pátý, teď je šestý. Podaří se mu příště znovu probojovat. Mezi první pětku. Jony, tanči.
1: Šesté místo.

Tanči, tak se jmenuje hitovka od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj anebo pro některý z dalších 12 songů v hitparádě Rádia Junior hlasuj. A kdo pak nám otevírá první pětku hitparády Rádia Junior? Před týdnem čtvrtá Bára Ladrová se Sokolíkem Pepíkem. No a když už máme v názvu písničky Sokola, tak jsem si jistá, že víš, že Sokol není jen pták, ale také název velké české sportovní organizace. Sokol vznikl už v roce 1862 v Praze a jeho členové se scházeli v Sokolovnách, kde společně cvičili a sportovali. A Sokol není jen gymnastika, dnes nabízí spoustu různých sportů a pohybových aktivit pro děti i dospělé. Takže pokud tě baví pohyb a hledáš nějaký sport, který je cenově dostupný, můžeš se podívat, jestli máš někde poblíž Sokolovnu. No a teď už je tady Bára Ladrová a její Sokolík Pepík.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu Se Sokolem do života, sklouznul ze 4. místa na 5.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak se nám katapultoval z novinky na 4. příčku? Je to dívčí skupina Lollipops a to prosím nová generace, která má v hitparádě písničku Všechny barvy máme. A já doufám, že jste se dívali na náš rozhovor, který proběhl 23. září v 19 hodin. Byla to naprostá paráda a já mám velkou radost, že novými Lollipops jsou právě Gigi, která má růžovou paruku, Emča, co má zelenou paruku, Anička, která má žlutou a Jasmínka s modrou barvičkou vlasů. Holky byly naprosto úžasné, přirozené, probrali jsme toho děsně moc a hlavně jsme probrali jídlo. Takže pokud si poslechnete náš rozhovor nebo se na něj podíváte i na YouTube kanálu Rádia Junior, tak se dozvíte, které jídlo holky milujou, které nesnáší, co jí ve školní jídelně, ale co jim dělá třeba i babička, co mají fakt hodně rády. No a taky jsme probrali i spoustu jiných věcí, třeba jakou roli by chtěli získat, kdyby hráli ve filmu. No a představte si, že by docela si rádi zahráli ve filmu a byli dinosaury nebo dinosaurkami. Dokonce se i nazvali a vymysleli si jména pro svoje dinosauří role. Tak jestli chcete vidět, jaké, tak si určitě mrkněte na náš rozhovor. Dostanete se k němu z hlasovací tabulky Hitparády Rádia Junior a já se těším už na nějakou další akci a další rozhovor, který s Lollipops uděláme, protože nová generace je naprosto stejně báječná jako ta předešlá. Takže zdravíme obě generace. Lollipops, Všechny barvy máme.
1: 4. místo.

0: všechny barvy máme, tak se jmenuje novinka z minule, která se katapultovala na čtvrtou příčku a stává se skokanem týdne. A v nové generaci Lollipops je růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka a náš rozhovor si můžete pustit na YouTube kanálu Rádia Junior. A nyní se už dostáváme na medailové pozice. Kdo pak se opět probojoval na vítěznou bednu? Je to Adéla Křivánková, která byla minule zlatá a teď odnáší si z naší hitparády bronzovou medaili, ale i tak je to naprosto báječné skóre, protože posuďte sami, už má jednu zlatou, jednu bronzovou, opět zlatou, potom jeden bramborák, zase zlatou, stříbrnou, zlatou a teď bronzovou medaili. Takže Adélce moc gratulujeme a přejeme jí, aby se jí dařilo v tomto roce a aby přišla na to, na jakou vysokou školu chce jít, protože Adélka je ve čtvrtém ročníku na gymnáziu. Tak Adélko, já vím, že přemýšlíš mezi právnickou fakultou, ekonomkou, nějakým kulturním managementem a taky mezi zpíváním, tak ať je tvá ruka a tvá volba šťastná, ještě na to pár měsíců máš a potom nám určitě pověz, pro co jsi se rozhodla. Teď už je tady ale Adéla Křivánková, konečně volná.
1: Třetí místo.

0: Minule vítězná a teď bronzová, tak si u vás vede Adéla Křivánková s písní Konečně volná.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A do medailových pozic se nám vrátila i dívčí skupina Rebelky společně s Adamem Seidlem, Jonem Mativopem, Honzinou a Ariankou a jejich písní Tohle není love song, kterou si jen tak mimochodem během našeho živého vysílání na Rádiu Junior jen tak zpívali i Lollipops, protože tady byli chvilku předtím, než nám začal rozhovor a zrovna tahle písnička hrála. No a holky ji umí úplně z paměti. No a jak se vede Rebelkám? Já doufám, že skvěle a jsem zvědavá, jak bude vypadat seriál Role, protože v něm hrají a má to být seriál ze školního prostředí. Já když jsem byla malá, tak jsem zbožňovala třeba seriál Beverly Hills nebo Škola zlomených srdcí, to bylo taky o škole a líbilo se mi na to koukat, tak si myslím, že až vyjde seriál Role, tak se budu na Rebelky koukat taky a pevně věřím, že se seriál povede. Těšíte se na něj taky? Jsou tady Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativop, Honzino a Arianka s písní Tohle není love song.
1: Druhé místo.

0: před týdnem 7. a teď 2. jsou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino a Arianka s hitovkou Tohle není Love Song, která v létě překonala 2 miliony shlédnutí na YouTube kanálu. A kdo pak vítězí ve 316. kole hitparády Rádia Junior? Je to skupina Botox s písničkou My dva. Píseň My dva se věnuje domácím zvířátkům, protože právě to jsou ti parťáci, kteří nám zpříjemňují každý den, když je máme doma. No a mě by docela zajímalo, jakého zvířecího mazlíčka máte doma vy a jak se jmenuje. Klidně mi to napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dejte hitparáda soutěž, protože i tohle může být jednou z našich soutěžních otázek, protože mě zajímá, jakého máte zvířecího mazlíčka a jestli s vámi poslouchá rád i nějaké písničky. No a teď už si užijte Botox a jejich hitovku My dva.
1: První místo.

0: první, druhá a teď opět první je hitovka My dva od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Tak moc gratulujeme. Je vidět, že zvířecí mazlíčci dostali botoxáky opět do čela. Hit parády Rádia Junior. Soutěž. A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Zajímá mě, který zpěvák nebo dokonce zpěváci z našeho žebříčku jsou ajťáci. To znamená, že vystudovali informatiku. Opakuji ještě jednou, který zpěvák nebo dokonce i zpěváci z našeho žebříčku jsou ajťáci. Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu rádia ještě jednou a až to zjistíš, tak mi to napiš na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Díky. No a teď už je tady
1: rekapitulace.
0: Chris de Sarandy přichází s novinkou Good Old Days. Druhá novinka je od Evy Farné, Perpetuum Mobile.
2: Strach je normální a nemyslíš, že vždy se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
0: Desátý je Pavel Čadek a jeho Strach.

0: Moonlight od Taylor Swift je na 8. příčce.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: 7. místo získává Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu
0: sami. 6. je Jony se singlem Tanči.
2: Tak

0: žebříčku získává skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače, a to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky. A jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo. A když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!

0: naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.

0: čtení na pokračování.
1: Já to nechápu, říká 12-letá Tony a myslí tím doslova všechno. Rodinu, kamarády a především lásku. Ta je totiž často složitější než milion čtvrtletek z matematiky. Stačí ale kámoška na telefonu, pár trapných poznámek, potrhlé prase jménem Morpheus a ten pravý je rázem na světě. Napsala Hana Lehečková. Režie v roce 2020 Tereza Verecká. Čtou Veronika Lazorčáková, Tereza Dočkalová, Vojtěch Bartoš a Diana Toniková.

0: Sakra, vem mi to, no tak, Fanny, no, sakra. Ty a to tvoje vypnutý zvonění.
1: Je, Tony, ahoj.
0: Bože, Fanny, co mám dělat? Ztratila jsem ho, já jsem ho ztratila.
1: Počkej, Tony, zpomal, koho jsi ztratila? A kde jsi? Já to nechápu.
0: Já to taky nechápu, ztratila jsem ho v lese, prase, morfe, a teď ho tady hledám.
1: Tony, za žádných okolností se ho nepokoušej v lese vypátrat sama.
0: Morfe! Ach, ty prase jedno, kde jsi? Sakra, Fanny, to je průšvih.
1: Tony, poslouchej mě. Ti za tetou a řekni jí to.
0: To nemůžu, zabije mě.
1: Ne, určitě tě pochopí. Vrať se domů, vůbec to v tom lese neznáš. Ztratíš se a...
0: Fanny? Bože. A teď se mi ještě ke všemu vybil mobil. Jsem na všechno úplně a totálně sama. Chodila jsem po lese a volala Morfea, jenže se mi zpátky vracela jen ozvěna a přísahám, že ta ozvěna říkala: Tony, jsi mrtvá. Morfíčku, tak už se ukáž. Už tě nikdy nebudu budit a tahat ven, vážně, slibuju. Ach jo, já ho snad nikdy nenajdu. Jsem pěkně hloupá. Chtěla jsem zapůsobit na Mikeyho a bez dovolení vzala ven mini prase svý tety, který zmizelo. A teď ho tady totálně marně hledám v nějakým děsným lese. Au! Co děláš? Zlobivá větev! Jestli to půjde takhle dál, tak se tady ztratím i já sama. A ztracený budeme dva. Jenže kdo nás najde? Po mně by se určitě nikdo nescháněl. Sedla jsem si na pařez. Co na tom, že byl celý od smůly? Co na tom, že po mně lezli mravenci a že jsem měla nohy celý ožáhaný od kopřiv? Všechno je na nic. Kristy mě nesnáší, Mikey je blbec, rodinu mám daleko a ještě ke všemu jsem ztratila miláčka tety Stáni, Morfea. To šílený, ale vlastně docela milý a srandovní prase. Zkazila jsem, co se dalo. A pak se to stalo. Nejdřív po tváři tekla jen jedna, a pak se najednou objevila druhá i třetí a já věděla, že už to nezadržím, že přichází vodopád. Naposled jsem brečela před 5 lety, kdy mi umřela máma. Od té doby ani jednou. Až teď. Tony, ty brečíš? Ozvalo se za mnou. Otočila jsem se. Stál tam Ole, starší brácha od Kristy. Ježíšmarja! Rychle jsem si otřela oči, aby na mě nebylo nic poznat. Zhluboka jsem se nadechla a podezřívavě, tak aby na mě nic nepoznal, jsem se na něho podívala. Já? Já nebrečím. A co tady jako děláš? Nemáš být náhodou zavřený u sebe v pokoji a hrát si se skumavkama jako nějaký šílený chemik. Sbírám kytky do svýho herbáře. No jasně, že tady dělá něco šprťounskýho. Jak jinak? Zakoulela jsem očima, abych mu dala najevo, jak hrozně nemožné je. Čekala jsem, že nasupeně odejde, jenže k mému překvapení ho to vůbec neodradilo. Místo toho si ke mně úplně nečekaně přisedl. Tony, co se ti stalo? Nic, Ježíš. No tak. Ztratila jsem Morfea, přiznala jsem neochotně. To prase? Ne asi. Opravdovýho Morfea z filmu Matrix, tyjo. Hele, nebuď na mě protivná, jen se ti snažím pomoct, ohradil se Ole. No jo, promiň. Zahuhlala jsem, otřela si nudly do rukávu a pak zachrchlala jako starý dědek. Ole ale gentlemansky předstíral, že nic neviděl a jen mi podal kapesník. A kde jsi s ním byla naposled? Byli jsme s ním... Teda já jsem byla sama, úplně sama, tam u posedu. U posedu? Ole se zamyslel. Zdálo se, že mu v hlavě něco šrotuje. Že by ten jeho šprťácký mozek nakonec k něčemu přece jen byl? To jsi se teda vydala na blbý místo, řekl po chvíli. Posed totiž ovládají místní sígřata. Nikdo rozumnej by tam nechodil. Obzvlášť teď o prázdninách, kdy se sígřata rozlejzají po celém okolí. Kdo jsou sígřata? Jo, promiň. Já vždycky zapomenu, že tu jsi jenom na návštěvě. Takhle my tady říkáme těm malým prckům na kolech, co každýmu nadávají. A jo, vždyť já je přece moc dobře znám. To je ta parta prťat, co se mi tak posmívali, když jsem byla poprvý venku. Jak zněla ta jejich básnička? Čuměla, čuměla, v hlavě mozek neměla, čuměla, čuměla, až si hubu namlela, jo, to bylo ono. Cože? Obrátil se na mě Ole. Bože, já to řekla nahlas. Ale nic, jen jsem si vzpomněla na jednu písničku, co mi zpívala máma před usnutím. Odpověděla jsem rychle. Ole se k tomu naštěstí už dál nevracel. Jestli si měla Morfea u posedu, je možný, že ti ho šlohly právě tyhle děcka. Šlo vlastně o docela chytrou a praktickou úvahu. Na to, že ji provedl zrovna tenhle nerd. Zamyšleně jsem přikývla hlavou, ale to už mě Ole čapnul za rukáv a někam táhnul.

Opatrně jsme se plížili houštím. Pak se Ole náhle zastavil. Posunkem mi naznačil, že máme být co nejvíc potichu a ukázal někam mezi větve. Tamhle. Vidíš?

Máme ti dary. Před osamělou dřevěnou chatou pobíhala skupina děcek. Bubnovala do kýblů a plecháčků a u toho zpívala a recitovala. OK, viděla jsem toho v životě dost. Kočku, co sežrala chomáč vlastních chlupů, hýbajícího se robotického dinosaura nebo třeba ruskou svatbu o 500 hostech, ale tohle jsem opravdu nikdy v životě neviděla. Ole, jako kdyby mi četl myšlenky, začal situaci vysvětlovat. To je chata jedněch Pražáků. Už dávno sem nejezděj. Prej nemají čas a s přírodou je furt nějaký zařizování. Tak to tady obsadili tyhle děcka a udělali tady sídlo pro svoji královnu. Z chaty vyšla ven nějaká postava. Hned jsem poznala, že je to ta malá blondětá holčička, co sice vypadá jak nevinnej andílek, kterýmu byste dali pohlazení a 5 korunu na cestu, ale jinak je z celý tý dětský skupiny úplně nejdrzejší. Byla zabalená v něčem, co vypadalo jako medvědí kůže. Sedla si na verandu chaty a hned k ní přispěchal někdo z kumpánů a podstrčil jí domácí marmeládu v zaprášený skleničce, kterou nejspíš vyhrabal ve špajzu chaty. Královna se posadila na židli, vzala do ruky špinavou hliníkovou lžičku, začala jíst a tvářila se u toho, jako kdyby obědvala nejmíň lanýže. Bože, to vaše město je vážně ujetý, špitla jsem Olemu do ucha. Když blondětá ďáblice konečně dojedla, promluvila. Mí poddaní, o, naše královno, odpověděli jí ostatní jako jeden muž. Všechny by vás měli zavřít do blázince a celý to tady podpálit, dodala jsem potichu a Ole se usmál. Úplně poprvý za tu dobu, co ho znám. Jaký pak dar dnes mě, vaší královně, obětujete? Je to těma starýma keltama? Nějak vám to tady ovlivňuje mozky. To je úplně jak ty jejich pohanský rituály. Pošeptala jsem Olemu, ale ten se na mě znepokojeně podíval. Oči měl vytřeštěný a já si najednou vzpomněla, co keltové při svých rituálech obětovali. A pak už jsem jen uslyšela... Ale vždyť to je Morfeus, náš Morfeus. Několik děcek ho právě táhlo na vodítku. Prase kvičelo, vzpouzelo se, bylo se vážně statečný, ale na tuhle pošahanou přesilu prostě nestačilo. Naše královno, abychom si tě usmířili, přinesli jsme ti dnes toto vzácné prase. Nalož s ním, jak uznáš za vhodné, řekl jeden z těch prcků a předal blondětýmu ďáblovi Morfeovo vodítko. Ale ne, oni ho chtějí zabít. Co budem dělat? Řekla jsem vyděšeně Olemu. Ten vypadal zmateně. Pak se jeho obličej náhle rozjasnil. Musím někam jít. Počkej tady. A zmizel v houští. Počkej, nechoď. Ale už byl pryč. No jasně. Jak jinak? Už to všechno moc dobře chápu. Je to stejný jako s Majkým. Když jde do tuhýho, kluci se prostě vypaří. Zbyla jsem tady na to sama. Úplně sama jako vždycky. Zhluboka jsem se nadechla, postavila se a zařvala na celý les. Hej, to je moje prase! Až mě to samotnou zarazilo, jak nahlas jsem tuhle divnou, ale opravdu divnou větu zakřičela. Děcka se na mě sleknutím otočila a já k ním neohroženě vykročila. Tentokrát se nedám. Ubráním sama sebe, ubráním Morfea a ukážu jim, že se mnou si nikdo zahrávat nebude. Je ze mě nebezpečná válečnice, která se bude bít za pravdu, statečně a udatně. A to byla poslední myšlenka před tím, než jsem uslyšela svist kamene a spadla k zemi. Když jsem se probudila,
Byla jsem přivázaná k zábradlí verandy a nade mnou stála blondětá ďáblice. Bože, tak tohle je konec.

Když seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět. S žirafama se bavit nahned, ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

a v jiných disciplínách jsme za zvadné kusy, ale na triangle vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny, a nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku.

0: jestli nevěříš, tak hele.
1: Radio Junior.

V jedné zemi bydl na břehu mořském velmi chudý rybář. Malá chaloupka, loďka, několik sítí, bylo celé jeho jmění. Než navzdor své chudobě žil se svou ženou pokojně a svorně. Jediné jeho přání bylo, aby mu Bůh jedno dítě dáti ráčil, což se ale posud nevyplnilo. Jednou poručil mu král, neboť musel královskou kuchyni potřebnými rybami zásobovat, aby co nejrychleji možná hojnost ryb nalovil, a sice těch největších, že bude mít i mnoho hostů. Přislíben mu byl výdělek, jestli je brzo přinese, pakli ale ne, přísný trest. Znal tě rybář krále, že ve všech případnostech slovo držívá, a proto nemeškaje, vzal sítě, skočil do loďky a pustil se na moře. Plul již několik hodin, ale síť ještě ani jednou plnou nevytáhl. Již dostával strach. Večer se schyloval a on ani jednu velkou rybu neměl. A přece, jako by mu to navzdor dělali, množství se jich okolo něho hemžilo. Roztáhli pak sítě na ně, byli ty tam, až zase všecky na druhé straně vyplouli. Toť jsou všecky očarovány, řekl skoro s pláčem, když opět prázdnou síť vytáhnul. Lovím již hezká léta, ale to se mně ještě nikdy nestalo. Co si počnu? Doufal jsem, že něco vydělám, ale jak vidím, budu spíše potrestán. Snadná pomoc, příteli, řekl někdo za ním, a když se celý poděšen ohlídl, viděl za sebou stáčí člověka celého černého. Dech se v něm zatajil a mráz mu přejel tělo, když se na muže podíval, který se na loďce odstnul, jako by s nebe byl spadl. Proč se mě bojíš? Řekl tento. Já ti nic neudělám. Přišel jsem, abych ti pomohl, ale jen pod tou výjimkou, jestli i ty žádost mou vyplníš. Rybář se rád, že je zlý duch, za něž nového hosta držel v tak dobrém rozmaru, přislíbil, že všecko, co bude v moci jeho, udělá, když mu pomůže. Dobře, odpověděl černý. V okamžení budeš mít i těch nejchutnějších a největších ryb, co se ti jich do loďky vejde. Dáš-li mi, o čem doma nevíš? I toť vám rád dám, řekl bez přemýšlení rybář, neboť měl velmi málo nářadí a tedy lehko o všem věděti mohl. Já si tedy za dvakrát 7 let proto přijdu. Na to vzal černý pán síť a sotva jí do moře pustil, již jí plnou těch nejlepších ryb vytáhl. Tak to 3x udělal a zmizel. Rybář potěšen, že tak lehce z nouze vyvázl, radoval se z dobrého výdělku a pospíchal k domovu. Žena ho již očekávala a jakmile zdáli loďku uviděla, přichystala chutnou večeři, aby se manžel její po práci posilnil. To byl požehnaný lov, řekla, když rybář k břehu přirazil a ona mu ryby vyndávat pomáhala. Však se měla dost strachu, jak pochodíš, neboť 2x již poslal král se ptáti, kdy přijdeš. Bylo mi krušno, milá ženo, myslím však, že bude král spokojen. Na to si všecko zařídil a když se navečeřel, lehl na lože, chtěje časně ráno s rybami ke dvoru jíti. Král, který se již obával, že se mu nejlepšího jídla k hostině nedostane, měl velkou radost, když se rybář ráno s tak pěknými rybami přihnal a propustil ho s dobrým výdělkem. Rybář pak chtěl ženě své také nějakou radost udělat. Koupil jí na pěknou sukni, s kterou ji nemálo překvapil. Že si na mě tak laskavě pamatoval, musím i já tě něčím potěšit, řekla rybářka, prohlížejíc sukni. Načež muži vyjevila, že se dávno leté přání její vyplnilo. Ale nezaradoval se rybář nad tím tak, jak se žena jeho domnívala, vzpomněl si na včerejší den a poznal teprve nyní, co černý na něm vymámil. By však nebohou matku nezarmoutil, nechtěl se ani slovem o tom zmíniti a přemáhaje se smutek
v srdci ukryl. Vkrátce uběhl určený čas a rybářka porodila syna. Klučík byl tak roztomilý, že se i rybář nad ním zaradoval a na svůj smutek poněkud zapomněl. I netrvalo to dlouho a výrůstek chodil s otcem k moři, sbíral pěkné mušle, které na břehu ležely. Když byl větší, pomáhal plést sítě a již se mu i několikrát poštěstilo, že sám večeři matce obstaral. Tak uběhlo 2x7 let a rybář to ani nespozoroval. V samé radosti nad čiperný synem pozapomněl na černého hosta. Však ten naproti tomu nezapomněl. Jednou ráno volala rybářka syna k snídani, ale darmo. Myslí, že se pustil na lov, i ptá se otce, než ten také o něm neví. Vyběhne tedy ven, aby se po něm poohlídla. Daleko široko však není o něm ani zmínky. Tu teprv připadne oci na mysl černý. Běduje a sám sobě vinu dává, že lepší pozor na hocha nedal a s bolestí velikou vypravuje ženě smutnou příhodu. Ubozí rodičové vedou nářek, ale syna se více nedovolají. Syna za nějším černý velký pytel zlata do chaloupky položil. Nepohrdli jím, ač věděli, že by to byla špatná náhrada za milované dítě. Daleko a daleko od rybářské chaloupky byl podzemí zlatý zámek, v němž zakletá princezna bydlela. Byla nadmíru krásná, ale černá jak uhel. Jedenkrát prý spatřil jeden mocný čarodějník, který se do ní zamiloval. Ona ho ale odbyla, začeš jí tento zaklel, by se v mouřeníku proměnila a tou tak dlouho zůstala, dokud by si jí mladík tak nezamiloval, aby z lásky k ní domov opustil a všelijaké nesnáze trpěl. Jednoho dne chodila po zahradě a plakala. Tu se k ní přitaloupí malý trpaslík a ptá se jí, proč pláče. Princezna se zastavila a hleděla upřeně na podivného mužíčka. Ale že se jí tak přívětivě ptal, pověděla mu svou nehodu. Jen si proto tak nenaříkej, pravil, když všecko vyslechl. Jedná-li se to jen o mladíka, o toho se ti sám postarám. Což ale nebudeš-li se mu líbit a on tu nebude chtít zůstat. Pak mě nebude žádné pomoci a já se upokojím. Aj, pak si vezmeš mne? Tebe? Řekla princezna úsměšně na mužíčka dolů hledíc. No, což pak jsem ti tak k smíchu? Princezna bojíce, aby si trpaslíka nerozhněvala a tak jedinkou naději svého vysvobození od sebe neodstrčila, vlídně mu odpověděla. Jestli sem mladíka přivedeš a nikdy se ke mně dotíravě chovat nebudeš, ať si dělám, co chci, tedy ti slibuji, nebude-li chtít mladík tady zůstat, aniž mě milovat, že si tebe pak vezmu. Trpaslík takto udobřen všecko princezně přislíbil a pak odešel. Byl to ten černý člověk, co rybáře omámil. Víme tedy, jak dlouho musela princezna čekat. Jí se to ale nezdálo tak dlouho. Podzemí léta rychleji ubíhaly a ona zůstala vždy mladá. Jednoho dne zjevil se opět trpaslík. Přípověď svou vyplnil a mladíka ji přivedl. On ho nevzal mocí, ale lákal ho tak dlouho, až s ním hoch dobrovolně odešel. Radovidovi, tak se jmenoval rybářův syn, protože ho rodiče rádi viděli, se to v zámku líbilo. Bylo tu všecko tak, jako na zemi. Jediné moře mu chybělo. Zámek byl z ryzího zlata, krásně okrášlen. Kolem zámku byla zahrada, v níž kvítka, jakých nikdy nebyl viděl, milostně se houpali, ptáci pestrobarevného peří poletovali po voných stromech.
jichž větve se tíží lahodného ovoce, k zemi skláněly. Kam jen pohlídl, bylo vše krásné. Což divu tedy, že po domovu nezatoužil. Vzpomněl si ovšem často na matku i na otce, ale sotva, že to na něm princezna, která vždy okolo něho byla, spozorovala, hned se všemožně přičinila, aby jej vyrazila. Ona mu zpívala libé písně, ona ho vodila po zahradě, povídala mu všelijaké příběhy, takže se s ním ani matka tak neobírala. Však i Radovit jí navzdor její černotě velice miloval. Tak mu tedy v samé rozkoši léta ušly, že ani nevěděl, kam se poděli. Jedině to cítil, že princeznu vždy více a více miluje a bez ní živ býti nemůže. A tak míjeli dnové v samé radosti. Jednou pozorovala princezna na milencově tváři temné mráčky i ptala se ho, co to znamená. A on jí řekl: ty víš, jak tě miluji. A proto mě prosbu mou odpustíš. Jsem jediný syn mých rodičů. Byl jsem od nich nadmíru milován. Já si nikdy nepředložil, co to pro ně za ztrátu býti muselo, když jsem se od nich vzdálil. Nyní ale přicházej k rozumu, teprv nahlížím a tu země to bolí, že jsem o ně málo dbal a jim té nejmenší zprávy o sobě nedal. Proto dovol, abych se k ním zase jednou podíval. Potom se navždy k tobě vrátím. Nemilé bylo princezně to slyšeti, ale nemohla prosbu jeho oslyšeti. Chtěla-li by se všechny výjimky jejího vysvobození vyplnily. Nuže, svolím tedy. Musíš mi však něco slíbit, v čem tvé i moje štěstí anebo neštěstí záležet bude. I učinil Radovit, jak žádala. Na to řekla k němu: nesmíš žádnému, ať je kdokoliv, ani slovem se zmínit, kde jsi ten čas byl. Nesmíš žádnému říci, že máš ženu, ale také žádné jiné lásku slíbiti. Dostojíš-li slovu, budeme šťastní. Jestli nedostojíš, budeš nešťasten a mne pak nikdy více neuhlídáš, jelikož i já všecku naději na vysvobození ztratím. Na to zatroubila třikrát na stříbrnou trubku a trpaslík stál před nimi. Doprovoď Radovida, odkud si ho přivedl. Políbivše ještě jednou Radovida, dala mu stříbrnou trubku a řekla: pamatuj na má slova, až se ti bude stýskat, zatrub na tuto trubku a trpaslík tě ke mně přivede. Na to odešla do svých zlatých pokojů a Radovid s trpaslíkem ubíral se do pozemských krajů. Na cestě byl tak zamýšlen, že ani nepozoroval, kudy ho trpaslík vede, a dříve, než se z myšlenek probral, byli u moře, kde někdy rybářská chaloupka stála. Tam ho jeho provoditel opustil. V chaloupce ptal se po rybáři: milý mládenče, ten je již kolik let odtud pryč a zůstává v městě v krásném domě a má mnoho peněz. Jakých ale nabil, to posud žádný neví. Tak tomu řekli v chaloupce. Ubíral se tedy Radovit k městu a tam mu ukázali skvostný dům, jenž bývalému rybáři patřil. Tenkrát nebyl ještě jako nyní každých 30 kroků hostinec. Tenkrát byl cizinec rád, když kdekoliv po hostinsku přijat byl a směle i k nejchučímu vešel, neboť věděl, že nikdo hosta hladového nepropustí. Bez dlouhého rozmýšlení vešel Radovit do otcovského domu a poprosil o nocleh. Starý rybář, nyní bohatý pán, přijal ho vlídně a ke stolu pozval. Radovid byl hladový a pozvání přišlo mu vod. Když vkročil do síně, uviděl tam svou matku a mladou ženštinu, s níž jako s dcerou zacházela. U stolu seděli všichni pohromadě, jedli, rozmlouvali, ale že to tehdáž způsob nebyl, by se hosta na jméno
stav a zaměstnání vyptávali. Nevěděl posud žádný, jak se cizinec jmenuje. Je to vaše dítě? Ptal se Radovit matky, ukazuje na dceru. Ano, ale ne vlastní. My měli jen jediného syna, kterého jsme však v 14. roce ztratili. A jak se to stalo? Nechtějte to, pane, ani vědět. Je to smutná věc. Jestli pak byste ho poznali, kdybych vám přišel. Ba nepoznali. Musil by již hezky vzrostlý být. Asi tak jako vy. Uhodla jsi to, matičko, neboť tvůj syn jsem já. Rodičové vzkřikli a padli synu okolo krku a líbali jeho ušlechtilé tváře. Schovanka zatím roznesla to podobně. A tak se v okamžení všichni domácí do síně přihnali chtít se syna svých dobrých pánů viděti. Radosti nebylo ani konce. Když se to všecko poněkud utišilo, ptali se rodiče syna, kde byl a co se s ním dělo, ale Radovit měl dobře v paměti slova milenčina a ničeho rodičům nevyzradil, prose je, aby se spokojili tím, že se k ním vrátil. Dokud stará matka syna za ztraceného pokládala, byla spokojenější. Sotva však, že se krásný mladík, co syn její zjevil, již jí tisícero myšlének hlavu lámalo, jak by ho nejlépe oženila. Konečně se usnesl na tom, že mu dá schovanku. Neohlíže se na to, zdali on již bude také chtít, neboť s jistotou myslila, že se musí mu zalíbiti. Bylo to ale děvče jako jabloňový květ. Kdo jí viděl, tomu se líbila. Radovit uznal sice také sličnost její, ale na svou černou krásku nezapomněl. Jednoho dne chtěl návrat syna svého oslavit, sezval starý rybář mnoho hostů k hlučným radovánkám. Bylo tedy hostů plno, jedli, pili a tancovali celý boží den. Radovit byl vesel a choval se k ženským velmi uctivě, nejvíce však bavil s krásnou schovankou. K večeru vyšel s ní do zahrady a tam ohnivým nápojem rozehřát slíbil více, než slíbiti měl. Sotva však nepředložené slovo z úst vypustil, již ho smyslové opustili a on padl na zem. Tu mu bylo, jako by černá princezna před ním stála. V její někdy tak usměvavé tváři ležel hluboký smutek. Planoucí černé oči byly slzami zakalené. Co si to učinil, Radovide? Pravila bolestným hlasem. Nyní nesmíš ke mně, leč by si sám a sám na cestu se odvážil a v mém zlatém zámku mne opět nalezl. Musel bys ale tyto železné škorně sebou vzíti. Máš-li tolik lásky ke mně vše to podstoupit, tedy mne vysvobodíš a budeme blaženější než kdy jindy. Jinak ale zůstaneš žebrákem navždy. Radovit se probudil a byl by to všecko za pouhý sen měl, kdybyš korně u sebe nebyl viděl a sám sebe v oškubaném šatě daleko od města. Byla to strašná změna za těch několik hodin. Tu byl ctěn co nějaký kníže, bavil se s rodičem a s krásným děvčetem a nyní pro těch několik slovíček musel tak přísný trest podstoupit. Když si všecko rozmyslil, proklínal sám sebe, že se škodného nápoje nechránil. Od té doby, co svou milenku ve snu viděl, přišly mu na paměť všecky ty blahé chvíle, které s ní prožil, i pevně si umínil, že ji vynajde, kdyby kraj světa byla. Sebral se tedy a železné škorně, které na nohou unésti nemohl, uvázal k sobě, hodil je přes rameno a pustil se do světa. Strápený Radovit zatím chodil se svým těžkým břemenem od města k městu, ode vsi ke vsi, přes hory a doly, až přišel k Černému moři. Tam se dal převést na druhou stranu. I ptá se převozníka, zdali neslyšel nikdy o Zlatém zámku. Nikdy, odpověděl tento, ale na druhé straně na ostrově je obr a ten mnoho ví. Možná, že vám také to povědět může.
Radovit přistane k ostrovu, hledal obra a také ho v skutku našel. Ptá se ho tedy, zdali on o zlatém zámku ví. Ba nevím, člověče. A povědět ti o něm nemohu. Ale až půjdeš 7x7 dní a nocí, přijdeš k jedné hoře a tam zůstává můj bratr. Ten ti to snad poví. Ach, já nebohý, co ještě zkusím, dříve než tam přijdu. Ale dobře tak na mne. Proč jsem neposlechl? S takovým nářkem kráčel Radovi dále. Cesta ho vedla utěšenými krajinami přes krásné ostrovy, nikde však nevábil ho travnatý koberec k pohovění, nikde netoužil po šťavnatém ovoci, aby se občerstvil, anebo vůní rozličných květin se napojil. Touha po černé bylince poháněla ho vždy dále a dále a nedopřála mu udechu. Když pak 7x7 dní a nocí šel, přišel jedné hoře, na které mocný král země svůj stan měl. Šel k němu a ptá se ho, zdali o zlatém zámku ví. Já nevím, zněla odpověď, ale to ti nejlépe poví můj bratr, který je králem ptactva a daleko široko své posly rozesílá. Snadže některý z nich o něm tobě zprávu dá. Až půjdeš ještě 7x7 dní, přijdeš k zelenému moři, za ním je veliký černý les, v němž bratr králuje. Radovid poděkoval obrovi a odešel. Opravdu přišel za 7x7 dní k zelenému moři, přes něž se převésti dal. Potom spěchal k černému lesu a hledal v něm krále ptactva. Když ho našel, vyřídil pozdravení od bratra králova a prosil, aby mu pověděl o zlatém zámku. Král svolal hned všechny své podané a ptal se jich, zdali by kdo z nich o takovém zámku věděl. Chvilku ptáčkové přemýšleli, pak vylítla ze shromáždění jedna vlaštovička a ku králi přistoupivší šveholila. Já, králi, o něm vím. Kudy si tam letěla? V 7 řekách jsem se koupala, v 7 lesích jsem se houpala, ze 7 hor se koukala. Pak jsem přišla k zlatému zámku, kde černá princezna přebývá. To, když Radovid uslyšel, králi poděkoval a opět se na cestu vydal. Co nesnází zkusil, dříve než těch 7 řek přeplaval, 7 lesů přešel a 7 hor přelezl, nedá se ani vypsati. A přece mu to všecko nebylo zatěžko. Maje železné škorně na zádech, bral se neúnamně svou cestou dále. Když to konečně všecko přetrpěl, uviděl jednoho dne zdaleka zlatý zámek. Ach, jak Bohu děkoval, že je u cíle své tak trpké cesty. Unaven, hladem a žízní zemdlen, přišel až do zahrady, tam sedl pod strom a usnul. Právě v tu dobu procházela se černá princezna po zahradě a přišla až k tomu stromu, kde Radovid spal. S podivením se zastavila a hleděla, co to tam za člověka leží. Ale jak se zaradovala, když poznala, že je to Radovid. Viděla na té osmahlé tváři, na tom oškubaném šatě, na vyschlém těle, že musel mnoho přetrpět. Nemohla se zdržet, aby ho nevzbudila. Ten pak, když procit na svou milenku u sebe spatřil, hned jí za odpuštění prosil a věrnou lásku až do smrti sliboval. Ona mu ráda odpustila. Oba se na smíření vroucně políbili. Ale sotva se ústa úst dotkli, počala její černá tvář bělet a v malém okamžení stála před ním ta nejkrásnější bílá paní s černýma očima. Avšak i kdyby černou byla zůstala, on by jí byl stejně miloval. Tu najednou zjevil se před nimi trpaslík a pravil k milencům.
Já jsem onen čarodějník jenž tě zaklel. Radovit všecky výmínky vyplnil a já od tebe ničeho více požadovat ti nemohu. Ač bych tě byl rád ošidil a za manželku dostal. Nyní vol. Chceš-li zde zůstati, anebo se zase na zem vrátit? Ale princezně se to od té chvíle, co se Radovit zase vrátil pod zemí, zalíbilo a ona volila tam zůstati. I Radovidovi se svět zošklibil tak, že oba odloučeni od světa v Zlatém zámku svorně a spokojeně živi byli, aniž si do smrti světských rozkoší přáli.

Byla jednou jedna látací jehla, tak tenká, že si o sobě pořád myslela, že je jehlou našití. Jen se dobře dívejte, co držíte, povídala prstům, které ji uchopili. Ne, abyste mě upustili, upadnuli na podlahu, možná, že mě už nikdo ani nenajde, tak jsem tenká. Všechno má svoje meze, řekly prsty a pevně ji uchopili kolem pasu. Vidíte? Teď přicházím s průvodem, povídala látací jehla a táhla za sebou dlouhou nit, na které však nebyl uzel. Prsty zamířili jehlou rovnou do kuchařčiny trepky, kde bylo třeba sešít prasklý svršek. To je ponižující práce, povídala látací jehla. Nikdy kůží neprojdu, zlomím se. A zlomila se. No jestli jsem to neříkala, pravila, jsem přece příliš jemná. Prsty si mysleli, že teď jehla k ničemu není, ale přesto ji museli podržet, kuchařka na ní kápla pečetní vosk a zapíchla si ji do šátku. Podívejme se, teď se ze mne stala ozdobná jehlice, povídala látací jehla. Však jsem věděla, že přijdu ke cti. Když v skutku něčím jsi, tak se ti už dostane uznání. A pak se zasmála, ovšem jenom v duchu, protože zvenčí není na látací jehle nikdy vidět, že se směje. Tak pyšně se v šátku naparovala, jako by seděla v kočáře a rozhlížela se kolem sebe při jízdě na všechny strany. Dovolíte mi otázku, zda nejste ze zlata? Zeptala se špendlíku, jenž byl jejím sousedem. Skvěle vypadáte a máte i svoji hlavu, třeba si jenom malou. Hleďte, aby vám vyrostla, protože každého nelze vzadu natřít pečetním voskem. A potom se látací jehla tak pyšně narovnala, že vypadla ze šátku rovnou do dřezu na nádobí, který kuchařka vylévala. Teď se ubíráme na cestu, povídala látací jehla. Jenom abych tam nezůstala, ale zůstala tam už. Jsem pro tento svět příliš jemná, říkala, když ležela ve stružce u chodníku. Dobré vědomí člověka vždycky aspoň potěší. A látací jehla se držela zpříma a nestrácela dobrou náladu. Všechno možné přes ní plavalo. Třísky, stébla, útržky novin. Jen se podívejte, jak plavou, povídala látací jehla. Nevědí, co pod nimi vězí. Ale to jsem já tady sedím. Jen se podívejte, tady plave tříska a jistě nemyslí na nic jiného na světě, než právě na takové dřevěné třísky, jako je sama. A tady plave stéblo, podívejte se, jak se nadnáší a otáčí. Nemyslí tolik samo na sebe, mohlo bys narazit na dlažební kámen. A tamhle ty noviny, každý

jsme a mluvili o tom, jaký je ten svět pyšný. No, já jsem bydlila v krabičce u jedné slečny, povídala látací jehla. A ta slečna byla kuchařka. Na každé ruce měla 5 prstů, ale něco tak domýšlivého jako těch 5 prstů jsem ještě neviděla. A to je měla jenom proto, aby mne drželi, brali z krabičky a zase mne do ní ukládali. Byl na nich nějaký lesk? Ptal se střep. Lesk? Řekla jehla, kde pak? Pícha to všechno byla, pícha! 5 bratří to bylo, všichni ze stejné rodiny. Drželi se také zpříma vedle sebe, ačkoliv měli různou délku. Krajní palec byl krátký a tlustý, vybočoval z té řady prstů a pak měl v zádech jenom jeden kloub, že se mohli jenom jednou ohnout. Ale slyšela jsem, kdyby ho někdo člověku usekl, že by nemohl sloužit na vojně. Druhý, mlsálek, se dostal do sladkých i kyselých věcí, ukazoval na slunce a na měsíc a on to byl, který při psaní tlačil. Dlouhán, ten se díval ostatním zprostředka přes hlavu. Prsteník měl kolem břicha zlatý prsten a poslední, malý pér, muzikant, nedělal nic a pyšnil se tím. Pícha to byla a pícha to zůstala. A pak jsem se dostala do dřezu na nádoby. A teď tu sedíme a blýskáme se, povídal střep. V tom se dostalo do stružky víc vody, že se rozlila z břehů a strhla střep sebou. Vida, dostal se dále, povýšil, řekla látací jehla. Já tu sedím, jsem příliš jemná, ale na to jsem také hrdá a hrdost zasluhuje úcty. A tak tam zpříma seděla a o mnohem přemýšlela. Skoro bych se domnívala, že jsem se zrodila ze slunečního paprsku, že jsem tak tenká. Však se mi také zdá, že mne slunce vždycky hledá pod vodou. Ba, jsem tak jemná, že by mne ani matka nenalezla. Kdybych měla svoje staré oko, které se ulomilo, myslím, že bych se rozplakala. Ačkoliv, ne, plakat, to není jemné. Jednoho dne se hrabalo několik kluků ve stružce a našli tam staré hřebíky, drobné mince a podobné věci. V samé špíně se hrabali, ale bavilo je to. Au, vykřikl jeden, který se píchl o jehlu. To je také kousek. Jsem jemná slečna, povídala látací jehla, ale nikdo to neslyšel. Pečetní vosk s ní opadal a jehla zčernala, ale černá barva dělá štíhlejší a tak si jehla myslila, že je ještě jemnější než dříve. Tamhle plave skořápka, povídali kluci a zapíchli jehlu do skořápky. Bílé stěny a sama černá, povídala jehla, to sluší, tak si mě aspoň povšimnou. Jenom abych nedostala mořskou nemoc, protože to bych se zlomila. Ale mořskou nemoc nedostala a nezlomila se. Proti mořské nemoci je dobré mít ocelový žaludek a stále si pamatovat, že našinec je přece jenom něco víc než člověk. Já jsem se z toho teď dostala. Čím jemnější jsi, tím víc vydržíš. Prask, řekla skořápka, když přes ní přijel formanský povoz. Au, jak to tlačí, podívala se látací jehla. Teď přece jen dostanu mořskou nemoc. Zlomím se, zlomím! Ale nezlomila se, ačkoliv přes ní přijel formanský vůz. Ležela tam a my ji tam nechme ležet.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Slepice Adéla jednoho dne proklouzla plaňkami v plotě a vydala se do světa. V temné jeskyni potkala tvora, kterého ještě nikdy neviděla. Vypadal trochu jako myš, která si pořídila křídla. Co myslíte, na koho to slepice Adéla narazila? A proč ten zvláštní tvor spí ve dne a ne v noci? Sedmá pohádka z letní zahrádky vám na všechny tyhle otázky odpoví. Dostala název Noční život. A já ji k vám posílám.

Dobrý večer, děti. Zas končí jeden letní den. Výjdu na naši zahrádku, květiny voní, jako med. Sem tam přivoním k poupátku a přitom natahuju uši. Možná uslyším pohádku. Mé kytky totiž umějí vyprávět. Ovšem, jenom když chtějí, někdy dělají drahoty. Dnes ale ne. Na mou duši z rovínka dnes spustili jako na drátku. Co si to jen vymýšlejí? Jednoho letního odpoledne proklouzla slepice Adéla mezi plaňkami v plotě a vydala se do světa. Jde a jde, hned mrkne očkem vpravo, hned zas vlevo, když vidí rybník, říká si, vida, vida, to je veliká louže, když vidí skálu nad rybníkem, říká si, vida, vida, hromada velikých kamenů a vyrostla až do nebe. Slepice Adéla kurážně zamířila na cestičku, která se klikatila mezi kamením, a ta cestička ji vedla dál a dál a hloub, až ji přivedla do jeskyně. Tam, v nejtemnějším koutě vysoko u stropu, spatřila Adéla zvláštního tvora. Natáhla krk a povídá. Vida, vida, co ty jsi zač? Vypadáš trochu jako myš, která si pořídila křídla, a trochu jako moucha na mucholapce, hlavu dolů, nohy nahoru. Nejsem ani moucha, ani myš. Jsem netopír, vypískl ten zvláštní tvor. A jdi si vykládat své rozumy jinam, rušíš mě, já teď spím. Adélu to neodradilo. Vida, vida, ty spíš, a proč? A teď, ve dne, každý, koho já znám, spí v noci. Ty tvoje známosti nejspíš nejsou noční tvorové, tak jako já, zapištěl netopír. Vida, vida, tak ty jsi noční tvor, rozjímala Adéla. A co pak vlastně dělají takový noční tvorové? Vedou noční život, pískl nevrle netopír. Nepovídej, vydechla Adéla obdivně. Kdybys věděl, jak ti závidím. Kolikrát už jsem si říkala, že bych taky ráda vedla noční život. Je to prý ohromná zábava. Prosím tě, slepice, kde jsi k tomu přišla? Říkali to lidé z města, šli kolem našeho plotu, smáli se a vzpomínali, jakou si v noci užili zábavu. Hlouposti, prskl netopír. Noční život je nuda. V noci našinec potká leda šeplavou noční můru anebo nemluvnou sovu, co na nejvýš nevrle utrousí brej večír. Zdá se ti snad na tom něco zábavného? No nevím, jenom opakuju, co jsem slyšela od lidí z města. Vypadali pobaveně a proč by lhali, řekla Adéla, ale netopír odsekl. A proč bych asi lhal já? Já netvrdím, že lžeš, ale třeba vidíš všechno obráceně, což máš z toho, že visíš vzhůru nohama a hlavou dolů, rozhodla Adéla a odkráčela domů. Netopírovi její slova pěkně zamotala hlavu. Když v noci létal, mumlal si, a zase jedna můra, a zase jedna sova, brej večír. A ráno, když se vrátil do jeskyně, jen vzdychal. Napočítal jsem 111 můr a 37 sov, ale neshledal jsem na tom nic zábavného, že bych opravdu viděl všechno obráceně. Co kdybych tedy dneska zkusil spát nohama dolů a hlavou nahoru? Pokoušel se o to celý den, ale vůbec se mu to nevedlo. Neusnul a navíc ho rozbolela hlava. A náprstník, jedovatý náprstník, co rostl u vchodu do jeskyně, se mu jen tiše smál, potom prohodil. Neseď tu jako zmoklá slepice, proč si nezaletíš do města podívat se, co lidi na tom nočním životě baví? Vidíš, tohle mě nenapadlo. Máš vynikající nápady, pískl netopír a rozletěl se do města. Když se vrátil, skoro bez dechu vykládal náprstníku. Noční život je opravdu zábavný. Viděl jsem něco, čemu lidé říkají ples. To se celou noc tančí v nádherných šatech. Jeden druhému ty šaty do očí chválí a za zády pomlouvá. Je to veliká legrace. Jenomže nic pro netopíry, skončil smutně. A proč pak ne? Řekl náprstník. Protože nemáme šaty,
vzdychl netopír. Já bych vám nějaké spíchnul, třeba z lístku květin, nabídl se náprstník. Opravdu? Ty máš dnes vážně vynikající nápady. Náprstník se pousmál a dal se do práce. Zatím netopír létal nocí a šťastně hvízdal. Všem netopírům, dlouhouchým i černým, velkouchým i vousatým, skalním i vodním, všem se na vědomost dává, že končíme s nudou nočního života. Už dnes v noci se nad skálou u rybníka pořádá velký netopíří ples. Slyšeli ho všichni, vždyť netopíři mají skvělý sluch. Slétali se zdaleka, oblékli si šaty, které ušil náprstník, a potom zavířili v divokém tanci nad skálou. Přitom se smáli, chválili i pomlouvali si šaty a hvízdali. Noční život je opravdu zábavný. Tak to šlo celé léto noc co noc. Všichni netopíři si užívali nočního života přesně tak jako lidé ve městě. Všichni? Všichni ne. Jeden netopír seděl opodál. Ten, co se byl podívat ve městě. Tvářil se jako zmoklá slepice a mumlal. Noc co noc je to stejné. Křik, smích a hloupé řeči. Ach jo, kde jsou ty časy, kdy našinec potkal v noci na nejvýš půvabnou noční můru, anebo moudrou sovu, která ho vlídně pozdravila, brej večír? Ne, lidi nemají pravdu a ta hloupá slepice jak by smet. Noční život je prostě nuda. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Zdají se vám často sny? Pamatujete si nějaké? A už jste se někdy zamysleli nad tím, kdo vaše sny vyrábí? Možná se to dozvíte právě teď v příběhu o dívce, která stojí před rozhodnutím, zda zůstat v dokonalé krajině snů, nebo se vrátit zpátky ke své rodině. Pohádku Johana a továrna na sny napsala Hana Lehečková. Režie Petr Vodička. Hrají Alice Bransten, Marek Holý, Vanda Hybnerová, Simona Vrbická a další.

dneska super počasí a nevím jak vy, ale já jsem na pěle.

a na schopnost reagovat na nečekané překážky. Tak jdeme na to.

0: se podržte.
1: Temný

0: slyšíte to?
1: Co je to pro boha za zvuky?
0: To je přece Ent, chodící strom.
2: Čte potichu, ústa.

hodně štěstí, ale teď zpátky k našim závodníkům. Úžasný.

0: musíš právě teď.
1: Táta je tady a čeká na tebe.
0: Říkám, že spím.
1: Ale o tom už jsme přece mluvili. Na víkend máš být u něj.
2: Ahoj, Johanko. Mám pro tebe připravený pokoj. A zítra půjdeme vybrat nějaký fajn velký stolek. No, co ty na to?
0: Není mi dobře, chci zůstat doma.
2: Kláro, já nevím. Nechci ji nutit.
1: No a co chceš teda dělat? Jonko, máme přece nějaká pravidla.
0: Jenže to jsou vaše pravidla.
3: Honko, my to s tebou přece myslíme dobře.
0: Nemyslíte? Všechno jste to rozhodli za mě. Nikdo se neptal, co chci já.
3: Jo, Honko, nebuď na nás taková.
0: Jaká taková? Vždyť jenom říkám pravdu.
2: Tak víš co? Zkusíme to příští víkend znova. Ano, Johanko? Co ty na to?
3: Běleme, tohle i neříkej. Za týden to bude úplně to samé.
2: Ale nemůžu jí přece odvést násilí.
3: No, taky něco řekni.
2: Víš přece, že má svoji hlavu.
0: Můžete být ticho, já se to snažím spát.
2: A co mám teda dělat? Ona se mnou prostě...
0: Bože, člověk si tady nemůže ani pořádně vyspat.
2: A jaký kontakt? Co mám? Očka tam mluví. Pokaždý je to stejný.
0: Tak, kde jsem to byla? Jo, jasně. Závod.
4: Ah!
0: přerostlý ještěre. Ale no tak, myslíš, že se tě bojím? Dám ti pořádně do čumáku, ty bobludo. Zrce ještě nemám bobčanku, ale ránu tu mám pořádnou.
4: Máme přece nějaká pravidla.
5: Cože? Co jsi to říkal?
4: Mám pro tebe připravený pokoj.
5: Jak jako pokoj?
4: My to s tebou přece myslíme dobře.
5: To ale není pravda.
4: Johano, nebuď na nás taková.
0: To mě nemůžete nechat bejt? Já chci být sama. Dejte mi pokoj, dejte mi už konečně pokoj.
6: Vážení diváci, náš závod bude jistě brzy dále pokračovat.
0: Leďte si laskavě všichni svýho.
7: Stop! Co je to pro boha za zápletku? Proč Šímová toho draka neporazila?
5: Co se to...
8: Víte, já jsem myslel...
7: Mluvili jsme přece o tom, že máme novou koncepci a že chceme našim zákazníkům poskytovat co nejpozitivnější sny.
5: Kdo to tady mluví?
8: Sny přece nemůžou být jen zábava. Díky nim se přece lidé vyrovnávají s tím, co se jim stalo ve skutečném životě.
0: Koukejte, vylez!
7: Co jsem tady viděla, stálo za starou bačkoru. Celý sen ruším a za 2 hodiny vás chci vidět u mě v kanceláři. Puste tam nějakou sničku.
8: Já se... Omlouvám se! Ach jo.
9: Ahoj, Johanko. Já jsem papoušek Kakadu. Pojď si se mnou hrát.
5: Co se to stalo? Kde to jsem? Kam zmizel ten drak?
9: Ahoj, Johanko. Já jsem papoušek Kakadu. Pojď si se mnou hrát.
5: Kdo řval to stop?
9: Jsem papoušek Kakadu. Pojď si se mnou hrát.
0: Ne, nejdu, nejsem na hlavu.
10: Ahoj, Johanko, jsem medvěd Brumla. Budeš si se mnou hrát?
5: Ježiši, co je tohle za partu?
0: Ne, nejdu si hrát, nemusíš se obtěžovat.
11: Ahoj, Johanko, já jsem žirafa Žofie. Vydáš se se mnou za dobrodružstvím?
5: Oh my god, musím se odsud dostat dřív, než mi z nich bouchne mozek.
9: Kakadu, jsem papoušek Kakadu.
10: Brumla, brumla, brumla.
11: Žofie.
0: Ticho už, vy tři.
5: Odkud to jen vychází to z těhlech dveří?
11: Johanko, nesahej na ty dveře. Pojď si hrát.
9: Nic tam není. Je to jen kumbál pro uklízeče. Pojď si hrát.
10: Za těmi dveřmi je hrozný tygr, který tě sežere.
5: Mě to nezajímá.
10: Pojď si hrát.
11: Nech ty dveře.
9: Odsíhrát!
10: Nesahej na ně! Nesahej
0: na ně! Uhněte mi, vy magoři!
5: Ty bláho!
12: Za celých 10 let se mi ještě nikdy nestal, že by můj člověk udělal takovouhle koninu. No chápeš to? Dobrovolně skočil do bazénu plnýho černu.
13: To normální tohle uděla. No, to si měl jenom nikdy nic originálního neumíchá. Letání ve snu, to je tak fádní. No.
12: Prosím tě, neslyšel jsi o džítech na nesmrtelnost? No, budu se mi 2x rozplásnu o zem. A ne, ale se to je nová slova esence s revoluční
14: zápas. Jo, taky jsem o tom slyšel. A myslíš, že to má co dočinění s koncepcí pozitivní snů?
12: No, tak to bych vůbec neatribuval.
14: No tak čas ukážu.
12: No jistě.
15: Já jsem činá v tom prostě. Cože? No, říkáte, že už tam není?
16: Že se probudila? No dobře. No vypněte to. Vypněte to. Zítra máme naplánovanou tu pěveckou soutěž a já opravdu potřebuju, aby vyhrála. Vedení nás tlačí, ať jsou naše sny co nejpozitivnější. Ano, já vím, já s tím taky nesouhlasím. Sny nemají být jenom super trupr zábava, jde přece o něco víc. Dáváme lidem to, co potřebují, ne to, co chtějí. Ano, dobře, máte těch esencí málo, chápu.
8: budou mi stačit 3 kapky s názvem Dechberoucí zpěv. Tak díky. Ano, zatím, ano.
5: Wow. Co je zač tahle skleněná baňka s tou modrou tekutinou?
17: No, já nevím. Johaninovo vystoupení se mi tedy líbilo víc.
11: A to, že se ztrapnila při zkoušení z matky, tak to už dávno určitě všichni zapomněli.
8: Nesahejte mi na to. To je snové fluidum k mému zítřejšímu snu.
5: Ty bláho.
8: No já vím. Není to nic moc, ale já pořád na tom pracuju. Jestli jste tady s těmi baňkami, hoďte mi je dozadu do skříně. Díky, naschle. Tak a závěr by mohl být nějak takhle.
17: A hlavní místo
11: s milionem bodů
17: získává Johana.
5: Jo, aha. Vy do téhle tekutiny programujete sny?
8: No jo, dělám sny Johaně Šímovi. Já vím, ta holka furt spí. Ale co mám dělat? Já jsem si ji nevybral. Dostal jsem ji za trest.
5: Cože? Co pak já jsem nějaký trest?
8: Ale prosím vás, co vy o tom? Vy... Vy jste?
5: Já jsem?
8: Vy jste? Johana Šímová!
5: A co jako?
8: Ale tady být nemáte.
5: A kde mám být jinde?
8: Kde? Vy máte být přece v nadsnovém světě. Jak jste se sem dostala?
5: Přišla jsem takovejma divnejma dveřma.
8: Proboha, nikdo vás nesmí vidět. No to je průšvih. Budou si myslet, že jsem narušil váš sen a pustil vás ven. Za narušení je pro snovovce okamžitý vyhazov. Já tu práci tak moc potřebuju, aby s ní v žádném případě být nemůžu, ne. Ne.
5: Takže vy snovovci vyrábíte sny pro lidi?
18: No. Jste tam, Gabrieli? Vy se přede mnou schováváte?
8: Rychle. Skrčte se sem pod stůl, ať vás nikdo nevidí. Rychle. Je. Paní ředitelko, já se omlouvám, já jsem se pocintal omáčkou a tak jsem se musel převléct.
18: Skvěle, tomu říkám úspěch.
8: Ano, děkuji.
18: Očekávám od vás hlášení o chybách v dnešním snu Johany Šímové.
8: Jistě, paní ředitelko, hned to tam máte.
18: A doufám, že příště už takovou školáckou chybu neuděláte. Jinak by někdo mohl přijít o místo. Že ano?
8: Ano. No tak to bylo.
5: To je kvůli tomu drakovi.
8: Kvůli všemu. Já prostě nestíhám. Proč jsem Johanu Šímovou musel dostat zrovna já?
5: To mě jako nikdo nechce. Co jsem udělala?
8: Nic. Jste úžasná, mladá slečna. Jenom pořád spíte. Přijdete ze školy, spíte. V noci, spíte. O víkendu, spíte. Kdo má stíhat plánovat tolik snů? To je pořád. Gabrieli, s jednou malou holkou si přece poradíte. Gabrieli, chcete nám snad naznačit, že už na svoji práci nestačíte? A Gabrieli, možná už je čas jít do důchodu. Nemyslíte?
5: A proč si to od nich necháte líbit?
8: Nic o politice Sweet Dreaming AS nevíte.
5: Kdybych tu pracovala já, tak bych za nimi přišla a řekla. Hele, laskavě se uklidněte, jo? Jinak si vás namažu na chleba jako máslo.
8: Jistě to by určitě fungovalo. Ne, musíme vás dostat co nejdřív pryč.
5: To vám nevadí, že s vámi takhle jednají?
8: Ne, nevadí. Já to miluju. Miluju práci ve Sweet Dreaming AS.
19: Je to přímo snová společnost.
0: Jste fakt trapnej, co pak se neslyšíte?
19: Ticho, ticho, ticho. Nikdo vás tu nesmí... Ne. Koukejte zalézt zpátky do snového jeviště. Vrátíte se do zoosmičky a ať vás přitom nikdo nevidí.
0: Nikam nejdu, bylo to tam pěkně pošahané.
19: Nebojte se, brzy se přece probudíte a budete v tom vašem normálním nadsnovém světě, no ne?
0: Tam je to ještě pošahanější.
19: Tak co teda chcete?
0: Chci nějaký pořádný sen, ze kterého už se nikdy neprobudím.
19: Ale vy musíte zpátky. Tak se s ní odjakživa dělali. Lidi musí zpátky do svého světa. Tak to prostě je.
0: To se ještě uvidí.
19: To se uvidí. Moment. Ne, vraťte se, pojďte se, nechá spát. Ne.
20: Ne, určitě má zamířeno do archivu a hledá sny královny Kleopatry.
21: Já jsem slyšel, že chce odpálit pod Sweet Dreaming bombu.
22: Klid, klid, vážení. Máme tady situaci, na kterou naše společnost nebyla připravená.
23: Paní ředitelko, já jsem velice...
22: Ze snového jeviště prchl jeden z lidí. Johana Šímová, věk 12 let, hnědé vlasy po ramena.
24: To je ta holka, co spí jenom 4 hodiny denně?
21: Naopak, naopak, tahle holka, ta Johana Šímová, vede ve spaní celosvětový rekord.
22: Ano, Johana Šímová je opravdový unikát. Nechci v tuhle chvíli nikoho obviňovat. V první řadě je třeba situaci řešit. A až bude situace vyřešená, najdeme viníky. A ti budou po zásluze potrestáni. Podle našich dosavadních informací někdo ze snovovců porušil nejvyšší pravidlo Sweet Dreaming AE.
25: Jediný narušení snů je jistě zakázáno. Stejně jako jakákoliv interakce s lidským svěřencem.
22: Porušení tohoto pravidla znamená okamžitou výpověď. Gabrieli.
23: Ano.
22: Co vy víte o této situaci?
23: Já nic nevím, paní ředitelko. Já rozhodně... Lidé, to je pro mě absolutní zákaz. Fuj. Kdybych někde nějakého potkal, ani bych se na něj nepodíval. Vážně.
21: Neříkal jsem, že tenhle ňouma dřív nebo později způsobí nějakou katastrofu. Ale... Typicky.
22: Takže jste se svojí svěřenkyní nemluvil?
23: Ne, vyšla ven a najednou běžela někam pryč.
24: Co když Johana existenci snovového světa prozradí ve svém světě? To vám pak začnou lidé rozkazovat, co jim máme vyrábět?
21: Třeba i zvládneme přesvědčit, že jde jen o další z jejich snů.
22: Vážení, postup bude následující. Všeho necháte, nastavíte veškeré sny na smyčku a prohledáte celou budovu. Naší společnost čeká skvělá budoucnost. Nenecháme si ji přece zkazit jedním lidským bládětem z rozvedené rodiny.
23: Co s ní bude, až ji najdeme? Vrátíme ji zpátky do jejího světa.
22: Kdo Johanu Šímovou chytí, může se těšit na manažerskou pozici. A vy se, Gabrieli, zdržte jakékoliv činnosti, jděte třeba domů, škody jste už napáchal dost.
23: Ano.
22: Sweet Dreaming AS je silná, prosperující společnost, která má vizi. Už žádné špatné sny nebo noční můry. Poskytujeme lidem co nejpozitivnější sny. Jsme lepší než život. S touhle nepříjemností si hravě poradíme a brzy zjistíme, kdo za tím vším stojí. No. Stačí. Rozchod!
26: Jak to?

0: Slečno Johano, ozvěte se mi. No tak, já vás opravdu, opravdu nutně, nutně potřebuju najít.
1: Wow, hustý.
0: Nesahejte na to.
2: Gratulujeme vám.
3: Doplňte jméno.
2: Vyhrála jste cestu teleportem na Mars a zpátky.
4: Teleportaci dojde za 3, 2, 1, start.
0: Prosím vás, na tohle byste v žádném případě neměla sát.
1: A proč ne?
0: A proč ne? Tady je přece oddělení vývoje. Vyrábí se tu ty nejmodernější snové esence. Přísady do snového fluida.
1: Takže si z těchto esencí můžu umíchat vlastní sen?
0: Mm-hmm.
1: Super!
0: Na to, abyste umíchala kvalitní sen, musíte mít roky praxe. Když jsem já sám začínal, taky jsem si ze začátku myslel, že na to mě... Kde jste? Johano, prosím vás. Vždyť po vás pátrá celá Sweet Dreaming a nevím, co se stane, až vás najdou. Nechci to ani domýšlet.
1: Určitě si vezmu tuhle červenou.
0: Jakou červenou?
1: Letní románek.
0: Ne.
5: Jak já vás miluji.
3: Doplňte jméno.
5: Dejte mi ho, mama.
0: A to jste ještě moc mladá. Červené esence jsou o milostných avantýrkách.
1: A rozhodně chci tuhle modrou.
0: Kam zase běžet?
1: Dobrodružná výprava do středu země.
5: O vašich vítězstvích vypráví se po celé naší zemi Gája, slavný válečníku, slavná válečnice.
6: Pod naší vesnicí žije tam zvíře, zrozené z lávy ohně.
5: A proroctví říká, že ctěný válečník, ctěná válečnice jedině dokáže ďábla přemoci.
1: Wow, bomba, tohle rozhodně chci.
0: Johano, musíte rychle zpátky do nadsnového světa. Naše ředitelka, víte, ona není vůbec hodná. Naopak je mimořádně zlá, chápete? Počkat, co je tohle?
1: Tyjo, tahle esence je celá zlatá.
0: No ale to není jedna esence, těch esencí je tam víc. No to je přece plnohodnotný sen. Nic podobného jsem nikdy v životě neviděl. Prototyp číslo 1. Ale ne, Johano, rychle se schovejte sem. No tak pojďte tady za mnou, za regál.
1: Au.
0: Promiňte, teda ticho.
7: Co to má znamenat?
8: A výborně. Baňka se zlatým fluidem je pryč.
7: Neměli bychom zavolat policii? Můj produkt, víte, stále ještě není dokončen a v nesprávných rukách.
8: Nebojte se. Má ho Johana Šímová.
1: Jak to ví?
7: Jak si tím ale můžete být jistá? Víte, pokud můj produkt někdo použije bez znalosti celé věci, je tady možnost, že už by se možná nikdy...
8: To já jsem narušila její sen. Otevřela jsem dveře ze snového jeviště Johany Šímové.
7: Vy?
0: Cože? Ta potvora.
7: Ale základní pravidlo Sweet Dreaming přece zní...
8: Chcete mi opravdu dávat kázání, Michaeli? Vy?
7: Tohle přece v naší dohodě nebylo. Měl jsem vytvořit univerzální supersen, použitelný úplně pro každého. O Johaně Šímové jako pokusném králíku v naší dohodě nic nebylo.
8: Už tak spí nejvíc ze všech lidí. A do svého světa se probouzet nechce.
1: Cože?
8: A my jsme lepší než život. Ona navždy usne a bude spokojená. A my také. Nebo ne?
7: Takže záměrem vaší koncepce pozitivních snů je, aby lidé navždy usnuli?
8: Přesně tak.
7: K tomu přece můj vynález sloužit neměl. Jasně jsme si řekli, pamatuji si to jako včera. Michaeli, lidé čím dál tím hůř spí a jsou nervózní. Vytvořme jeden krásný univerzální sen, ze kterého se probouzet nebudou a vyspí se až do růžova. Sny se přece měly po 8 hodinách automaticky vypínat.
9: Jak se má ale firma dál vyvíjet a růst, když jsme už celá tisíciletí odkázáni na usmolených 8 hodin? Tolik promrhaného času, kdy nejsou lidé pod naší kontrolou.
7: Tohle vám neprojde.
9: Michaeli, pokud se někdo rozhodne celý plán zhatit, všichni vaši kolegové se dozví, že je měl váš prototyp připravit o práci. Kdo by potřeboval programátory snů, když existuje jeden univerzální sen? To by se asi na

0: už neprobudí. Bude naším prvním pokusným králíkem a po ní usnou další a další, až bude navěky spát celé lidstvo. A vy budete slavný a velmi, velmi bohatý.
1: Děkuji. Děkuji, paní ředitelko.
0: My dva spolu začneme novou éru Sweet Dreaming, Michaeli.
1: Ano, jistě, jistě.
2: Slyšela jste to? Jo, ano, slyšela jste to?
3: Jo, slyšela, nejsem hlucha.
2: Je to všechno ještě milionkrát horší, než jsem si myslel. Sweet Dreaming chce ovládnout celé lidstvo.
3: Ten novej sen bude asi fakt něco.
2: Měl bych ho zničit. Ano, zničím ho.
3: Počkejte, pojďte mi ho, chci se na něj ještě kouknout. Jenom na chvíli, pak vám ho teda dám.
2: Tak, ale rychle, Johano.

0: Sny o šťastné rodině? Tímhle chce ředitelka ovládnout lidstvo? To se teda moc nevytáhle. Kde to jako jsme? V roce 2002?
1: To je ten nejlepší sen, co jsem kdy viděla.
0: Uvěřte mi, nic inovativního to není. Že ředitelka nerozezná dobře umíchaný sen od psího bobku. No. A teď mi to vraťte.
1: Ne.
0: Johano, vraťte mi tu baňku.
1: Ne, nevrátím.
0: Okamžitě mi tu baňku vraťte.
1: Vy mi nemáte co rozkazovat.
0: Cože?
1: Nejste můj rodič, nic o mně nevíte, tak mi nebudete říkat, co mám nebo nemám dělat. Já už se domů nevrátím.

0: jak to ta ředitelka říkala, rozprášit tvůj dům bez novém jevišti. Možná nějak takhle?
1: Já a tatíně tě moc milujeme.
0: Mami.
2: Jediné, co chceme, je, aby si byla šťastná, Johanko.
0: Tati, ale jak mám být šťastná, když se všechno mění?
1: Nic se přece nemění. Jsme tady navždy pro tebe.
0: Ale mění, s tátou se rozvádíte.
1: Co to povídáš? Nás tři přece nikdy nic nerozdělí.
0: Myslela jsem si, že jsme rodina. Že držíme spolu. Vy jste to ale celý rozhodli za mě. Tati, proč jsi ode mě a od mámy odešel?
2: Ale co to povídáš? Nás tři přece nikdy nic nerozdělí. Jsme tady navždy pro tebe.
0: To se prostě nemůžete mít rádi. Vždyť je to tak jednoduchý. Já vás mám ráda oba.
2: S maminkou tě oba dva také moc milujeme.
0: A mámu miluješ taky?
2: Miluju.
0: Mami, a ty miluješ tátu?
1: Miluju ho.
0: Nevím. Já nevím.
1: Milujeme
2: Johanko,
1: tě, Johanko.
2: Nás tři přece nikdy nic nerozumí.
3: Johano, ne.
0: Co sem lezete? Kde jsou? Kam zmizeli? Mami, tati. Kde je to? Jo.
3: Johano, nerozprašujte už to fluidum.
0: A proč ne?
3: Nikdy se z toho snu neprobudíte.
0: A co má bejt?
3: Neprobudí se z něho nikdo z vaší rodiny.
0: To je mi jedno.
3: Johano, jsou to jenom sny. Tohle přece nechcete.
0: Vy víte pěkný kulový, co já chci.
3: Vždyť já jsem s vámi už od vašeho narození.
0: Cože?
3: Tak moc nechci ztratit svoji práci, protože ji mám rád. Celých 12 let vám dělám sny. Vím o vás všechno. A pořád se snažím, aby vám díky snům bylo líp.
0: Vy jste něco jako můj anděl strážnej.
3: Pamatujete si první třídu? Bylo vám 6 let. Eliáš Říha vám sebral gumu na gumování.
0: Jo, tu ve tvaru psa.
3: Psa, ano. A tvrdil, že prý je jeho.
0: Pěkně kecal.
3: No jistě. Hrozně jste doma brečela. A pak jste šel spát a zdál se vám sen. Eliášovi jste

0: něm příšerně vynadala. Na 6letou holčičku dost zajímavý slovník, to musím uznat. No a ráno vám pak bylo dobře a na nějakou gumu na gumování jste si ani nevzpomněla.
1: A co všechny ty příšerný sny?
0: Prosím vás, i ty člověk potřebuje. Samé pozitivní sny, to nikdy nemůže fungovat.
2: Hát ani hnout!
3: Odstupte prosím od Johany Šímové, Gabrieli.
4: Vy, celou tu dobu jsem to věděl, že na té vaší koncepci pozitivních snů něco pěkně smrdí.
3: Rafaeli Urieli, do zápisu prosím uveďte, že Gabriel svévolně porušil zákaz vstupu do snového jeviště a narušil začínající sen své svěřenkyně Johany Šímové, čímž ohrozil samotnou existenci našeho světa.
2: Naprosto neprofesionální chování.
5: Stálo ti to za to, Gabrieli?
4: Ano. Stálo mi to za to.
3: Rafael a Uriel vám teď nasadí pouta a odvedou vás k výslechu. To, že dostáváte výpověď, je vám asi jasné.
2: Neved sebou.
6: No, tak ho teď pořádně.
4: Ať se jde celá Sweet Dreaming klidně vyspat. Vaše zdravotní péče, au, k smíchu, opravdu. Aha.
1: On ale fakt nic nenarušil. No vážně.
7: Holčičko. Johanko. Ty jsi ale krásná. Taková pěkná, šikovná dívenka.
1: Prosím vás, mě je 12.
7: Co kdyby si znovu rozprášila tu zlatou baňku a šla za svými rodiči? Co tomu říkáš?
4: Johano, nedělejte to!
2: Ty mlč!
1: A co bude pak?
7: Konečně pořádně začne tvůj sen o šťastné rodině. To je přece to, co chceš, nebo ne?
1: Opravdu?
7: Samozřejmě, holčičko.
1: Nás tři nic nerozdělí.
7: Prosím?
1: Nás tři přece nic nerozdělí. Ani vy. A tohle nejsou moji rodiče a nikdy nebudou.
7: Dej mi tu baňku.
1: Ne!
7: Okamžitě mi ji dej.
1: Já jsem řekla ne! Chci zpátky do svýho světa za mámou a tátou. Gabrieli, co se stane, když to vypiju?
4: No, vůbec nic. Vlastně to chutná docela dobře.
7: Opomaž se!
8: Ne, ne, ne!
1: Ty jo, úplně jako citronáda.
8: Moje dílo. Zničila jsi moje velkolepé dílo.
7: Celé lidstvo mohlo žít v šťastné a blažené nevědomosti. Ale ty ne. Ty jsi chtěla zpátky do toho svého usmoleného, trapného světa. Jen počkej, usmrkanče. Já ti ukážu. Kde mám tu baňku?
4: Johano, pozor, nechte mě. Má v ruce zlou noční můru.
7: Tady je, a teď se dívej, holčičko.
1: To je? Ne!
9: Já jsem můj zubař a čeká tě každoroční prohlídka. Já jsem letní bouřka a uhodím do tebe svým bleskem.
1: Ode mě, vy příšery! Nechte mě! Gabrieli, pomoct!
4: Už běž! Co to? Obepíná mě Břečťan! Vracem kolem krku!
9: To by vymysleli předškolách!
4: Johano! Utíkejte rychle pryč!
9: Cože? Jen počkej ty!
10: Vážení diváci, Johana Šímová je opět na dráze.
4: Já už tě mám.
10: Běží jako o život, protože jí následuje letní bouřka a její zubař. No ale podívejte se na to, pořád zakopává a klopítá. To je tedy vážně trapas.
1: Já už nemůžu.
9: Mě neutečeš.
10: Johanu čeká v cíli vytoužená cesta ven do nadsnového světa. Jaké to ale bude pro ní zklamání, až její noční můra dostihne. Je opatrovníka Johany Šímové, snovovce Gabriela, který je v tuto chvíli svázaný Břečťanem, s něhož se snaží marně dostat. Gabrieli, krátce nám okomentujte situaci. Jsem do mikrofonu.
0: Jeď, Johano, jeď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď.
1: Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď.
10: Ale pozor, vážení.

0: důležitý telka největší korporace na světě. A brzy ovládnu celé lidstvo. Co uděláš teď, holčičko? Zase se tady rozbrečíš?
1: Gabrieli, pověste, že divákům, jak se těšíte na život na dlažbě. Nelitujete, že jste svoji svěřenkyni lépe nepřipravili?
2: Johano! Pojďte sem s tím mikrofonem, prosím vás.
3: Johano, noční můra má nad vámi lidmi jenom tolik moci, kolik jí sami dáte.
0: Tvoji rodiče se rozvádí a nemají se rádi. Už nejste rodina.
4: To není pravda.
0: A brzy přestanou mít rádi i tebe. A ty budeš úplně sama.
4: Ne, věci se sice mění, ale všechno bude zas dobrý. Pořád jsme přece rodina.
0: Cože?
4: Pořád jsme rodina. A já už se toho nebojím. Já už se nebojím, slyšíte? Já už se nebojím. Nebojím! Co se to...
2: Jsou... fuč. Bože můj, jsou fuč.
4: Ale jak to?
2: Johano, vy jste mě zachránila. Už žádná ředitelka, co mi každý měsíc strhává polovinu výplaty. Gabrieli, ty jeden šťastlivče.
4: Tomu nerozumím, co se stalo?
2: Stali se vaší noční můrou a jakmile jste se přestala bát, zmizeli společně s ní. Prostě přestali existovat.
4: A co bude teď?
2: Zbyla vám tady cílová páska. Měla byste jí rychle projít.
4: Jo. Ale co bude s vámi?
2: Já budu doufat, že nový šéf bude krapet moudřejší. Ale víte co? Nic horšího než tohle mě přece potkat nemůže.
4: Uvidíme se ještě někdy.
2: No, budu nad vámi přece dál bdít, když budete spát.
4: Tak ať máte konečně nějakýho normálního šéfa.
2: Držte mi pěsti.
4: A už nebudu tolik spát, abyste měl taky někdy volno.
2: Oho.
4: Zajděte si třeba do kina. Jestli u vás teda něco takového existuje.
2: Děkuju, Johano. A teď už běžte.
4: Tak jo. A udělejte mi nějaký hezký sen.
2: Nebojte.

0: Mami. Mami, kde je táta?
1: Už je pryč. Dohodli jsme se, že tě nebudeme k ničemu nutit. Necháme to na tobě.
0: Ale...
1: A časem kdo ví? Třeba budeš mít chuť tátu v nový byt přece jen vidět.
0: Mami, počkej.
1: Ano?
0: Zavolej mu, že jsem se probudila. Pojedu tam.
1: Víš, Johanko, ať se stane cokoliv, my s tátou tě máme oba dva pořád moc rádi.
0: Já vím.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

ve vzduchu a vlastně dost smutný, že všímáme si toho pouze za krizí. Snad aspoň někdo z nás to vnímat bude chuť mít.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Já to nechápu, říká 12-letá Tony a myslí tím doslova všechno. Rodinu, kamarády a především lásku. Ta je totiž často složitější než milion čtvrtletek z matematiky. Stačí ale kámoška na telefonu, pár tapných poznámek, potrhlé prase jménem Morpheus a ten pravý je rázem na světě. Napsala Hana Lehečková. Režie v roce 2020 Tereza Verecká. Čtou Veronika Lazorčáková, Tereza Dočkalová, Vojtěch Bartoš a Diana Toniková.

0: Vem mi to, no tak, Fanny, no, sakra. Ty a to tvoje vypnutý zvonění.
1: Je, Tony, ahoj.
0: Bože, Fanny, co mám dělat? Ztratila jsem ho, já jsem ho ztratila.
1: Počkej, Tony, zpomal. Koho jsi ztratila? A kde jsi? Já to nechápu.
0: Já to taky nechápu. Ztratila jsem ho v lese, prase, morfe, a teď ho tady hledám.
1: Tony, za žádných okolností se ho nepokoušej v lese vypátrat sama.
0: Morfe! Ach, ty prase jedno, kde jsi? Sakra, Fanny, to je průšvih.
1: Tony, poslouchej mě. Je za tetou a řekni jí to.
0: To nemůžu, zabije mě.
1: Ne, určitě tě pochopí. Vrať se domů, vůbec to v tomhle se nezná. Ztratíš se a...
0: Fanny? Bože. A teď se mi ještě ke všemu vybil mobil. Jsem na všechno úplně a totálně sama. Chodila jsem po lese a volala Morfea, jenže se mi zpátky vracela jen ozvěna a přísahám, že ta ozvěna říkala: Tony, jsi mrtvá. Morfíčku, tak už se ukáž. Už tě nikdy nebudu budit a tahat ven, vážně, slibuju. Ach jo, já ho snad nikdy nenajdu. Jsem pěkně hloupá. Chtěla jsem zapůsobit na Mikeyho a bez dovolení vzala ven mini prase svý tety, který zmizelo. A teď ho tady totálně marně hledám v nějakým děsným lese. Au! Co děláš? Zlobivá větev! Jestli to půjde takhle dál, tak se tady ztratím i já sama. A ztracený budeme dva. Jenže kdo nás najde? Po mně by se určitě nikdo nescháněl. Sedla jsem si na pařez. Co na tom, že byl celý od smůly? Co na tom, že po mně lezli mravenci a že jsem měla nohy celý ožahaný od kopřiv? Všechno je na nic. Kristy mě nesnáší, Mikey je blbec, rodinu mám daleko a ještě ke všemu jsem ztratila miláčka tety Stáni, Morfea. To šílený, ale vlastně docela milý a srandovní prase. Zkazila jsem, co se dalo. A pak se to stalo. Nejdřív po tváři tekla jen jedna, a pak se najednou objevila druhá i třetí a já věděla, že už to nezadržím, že přichází vodopád. Naposled jsem brečela před 5 lety, kdy mi umřela máma. Od té doby ani jednou. Až teď. Tony, ty brečíš? Ozvalo se za mnou. Otočila jsem se. Stál tam Ole, starší brácha od Kristy.
2: Ježíšmarja!
0: Rychle jsem si otřela oči, aby na mě nebylo nic poznat. Zhluboka jsem se nadechla a podezřívavě, tak aby na mě nic nepoznal, jsem se na něho podívala. Já? Já nebrečím. A co tady jako děláš? Nemáš být náhodou zavřenej u sebe v pokoji a hrát si se zkumavkama jako nějaký šílený chemik. Sbírám kytky do svýho herbáře. No jasně, že tady dělá něco šprťounskýho. Jak jinak? Zakoulela jsem očima, abych mu dala najevo, jak hrozně nemožnej je. Čekala jsem, že nasupeně odejde, jenže k mému překvapení ho to vůbec neodradilo. Místo toho si ke mně úplně nečekaně přisedl. Tony, co se ti stalo?
2: Nic, Ježíš.
0: No tak. Ztratila jsem Morfea, přiznala jsem neochotně.
2: To prase?
0: Ne asi. Opravdovýho Morfea z filmu Matrix, tyjo. Hele, nebuď na mě protivná, jen se ti snažím pomoct, ohradil se Ole. No jo, promiň. Zahuhlala jsem, otřela si nudly do rukávu a pak zachrchlala jako starý dědek. Ole ale gentlemansky předstíral, že nic neviděl a jen mi podal kapesník. A kde jsi s ním byla naposled?
3: Byli jsme s ním... Teda já jsem byla sama, úplně sama, tam u posedu.
0: U posedu? Ole se zamyslel. Zdálo se, že mu v hlavě něco šrotuje. Že by ten jeho šprťácký mozek nakonec k něčemu přece jen byl?
3: To jsi se teda vydala na blbý místo, řekl po chvíli. Poset totiž ovládají místní sýkřata. Nikdo rozumnej by tam nechodil. Obzvlášť teď o prázdninách, kdy se sýkřata rozlejzají po celém okolí. Kdo jsou sýkřata? Jo, promiň. Já vždycky zapomenu, že tu jsi jenom na návštěvě. Takhle my tady říkáme těm malým prckům na kolech, co každýmu nadávaj.
0: A jo, vždyť já je přece moc dobře znám. To je ta parta prťat, co se mi tak posmívali, když jsem byla poprvý venku. Jak zněla ta jejich básnička? Čuměla, čuměla, v hlavě mozek neměla, čuměla, čuměla, až si hubu namlela, jo, to bylo ono.
3: Cože? Obrátil se na mě Ole. Bože, já to řekla nahlas.
0: Ale nic, jen jsem si vzpomněla na jednu písničku, co mi zpívala máma před usnutím.
3: Odpověděla jsem rychle. Ole se k tomu naštěstí už dál nevracel. Jestli si měla Morfea u posedu, je možný, že ti ho šlohly právě tyhle děcka. Šlo vlastně o docela chytrou a praktickou úvahu. Na to, že ji provedl zrovna tenhle nerd. Zamyšleně jsem přikývla hlavou, ale to už mě Ole čapnul za rukáv a někam táhnul.

Opatrně jsme se plížili houštím. Pak se Ole náhle zastavil. Posunkem mi naznačil, že máme být co nejvíc potichu a ukázal někam mezi větve. Tamhle. Vidíš? O, naše královno, přinášíme ti dary. Před osamělou dřevěnou chatou pobíhala skupina děcek. Bubnovala do kýblů a plecháčků a u toho zpívala a recitovala. OK, viděla jsem toho v životě dost. Kočku, co sežrala chomáč vlastních chlupů, hýbajícího se robotického dinosaura, nebo třeba ruskou svatbu o 500 hostech, ale tohle jsem opravdu nikdy v životě neviděla. Ole, jako kdyby mi četl myšlenky, začal situaci vysvětlovat. To je chata jedněch pražáků. Už dávno sem nejezděj. Prej nemají čas a s přírodou je furt nějaký zařizování. Tak to tady obsadili tyhle děcka a udělali tady sídlo pro svoji královnu. Z chaty vyšla ven nějaká postava. Hned jsem poznala, že je to ta malá blondětá holčička, co sice vypadá jak nevinnej andílek, kterýmu byste dali pohlazení a 5 korun na cestu, ale jinak je z celý tý dětský skupiny úplně nejdrzejší. Byla zabalená v něčem, co vypadalo jako medvědí kůže. Sedla si na verandu chaty a hned k ní přispěchal někdo z kumpánů a podstrčil jí domácí marmeládu v zaprášený skleničce, kterou nejspíš vyhrabal ve špajzu chaty. Královna se posadila na židli, vzala do ruky špinavou hliníkovou lžičku, začala jíst a tvářila se u toho, jako kdyby obědvala nejmíní lanýže. Bože, to vaše město je vážně ujetý, špitla jsem Olemu do ucha. Když blondětá ďáblice konečně dojedla, promluvila. Mí poddaní, o, naše královno, odpověděli jí ostatní jako jeden muž. Všechny by vás měli zavřít do blázince a celý to tady podpálit, dodala jsem potichu a Ole se usmál. Úplně poprvý za tu dobu, co ho znám. Jaký pak dar dnes mě, vaší královně, obětujete? Je to těma starýma keltama? Nějak vám to tady ovlivňuje mozky? To je úplně jak ty jejich pohanský rituály. Pošeptala jsem Olemu, ale ten se na mě znepokojeně podíval. Oči měl vytřeštěný a já si najednou vzpomněla, co keltové při svých rituálech obětovali. A pak už jsem jen uslyšela... Ale vždyť to je Morfeus, náš Morfeus. Několik děcek ho právě táhlo na vodítku. Prase kvičelo, vzpouzelo se, bylo se vážně statečné, ale na tuhle pošahanou přesilu prostě nestačilo. Naše královno, abychom si tě usmířili, přinesli jsme ti dnes toto vzácné prase. Nalož s ním, jak uznáš za vhodné, řekl jeden z těch prcků a předal blondětýmu ďáblovi Morfeovo vodítko. Ale ne, oni ho chtějí zabít. Co budem dělat? Řekla jsem vyděšeně Olemu. Ten vypadal zmateně. Pak se jeho obličej náhle rozjasnil. Musím někam jít. Počkej tady. A zmizel v houští. Počkej, nechoď. Ale už byl pryč. No jasně. Jak jinak? Už to všechno moc dobře chápu. Je to stejný jako s Majkým. Když jde do tuhýho, kluci se prostě vypaří. Zbyla jsem tady na to sama. Úplně sama jako vždycky. Zhluboka jsem se nadechla, postavila se a zařvala na celý les. Hej, to je moje prase! Až mě to samotnou zarazilo, jak nahlas jsem tuhle divnou, ale opravdu divnou větu zakřičela. Děcka se na mě sleknutím otočila a já k ním neohroženě vykročila. Tentokrát se nedám. Ubráním sama sebe, ubráním Morfea a ukážu jim, že se mnou si nikdo zahrávat nebude.
je ze mě nebezpečná válečnice, která se bude bít za pravdu, statečně a udatně. A to byla poslední myšlenka před tím, než jsem uslyšela svist kamene a spadla k zemi. Když jsem se probudila, byla jsem přivázaná k zábradlí verandy a nade mnou stála blondětá ďáblice. Bože, tak tohle je konec.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla,

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodem. Vezme si věci a pojď, neřeš furt, co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoct mě, nečekuj.

0: to tajná policie?
1: Alpha One.
2: A nebo agent, co nás vystopuje?
3: A nebo UFO z galaxie?

Jako Tony Stark, chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly, v jeden chumáč splít.

0: Hezký večer
1: s Rádiem Junior.
2: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme.

každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šíří.

0: respect Maya.
1: Yeah, ready, baby.
0: Respect Maya.

0: Rádio Junior.
1: Seberem se spolu lítat nahoru a dolů budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se tak málo vynikám. Nevnímaje času, když si plánovala trasu, kdo ví kam.

0: kdo se hádá?
1: Já to nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes hubu.
0: Kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde on.
0: Ano, tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
1: Nebudu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodneme.

0: pozor.
1: A nehádejte se prosím vás.
2: Nehádejte se prosím vás.
1: A nehádejte se prosím vás teď. A kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu.
1: A kdo tam bude?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: Ať tam jde on.
1: Ano, tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
2: Nebudu.
1: Ano, tak paní, tak se o to

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

Ten šakal smutně plakal. To bylo vití, to byl pláč a nevěděl si proč a zač. Byl jednou jeden šakal.

tvé dílo střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

že se dal hned na útěk. Přes les a mítinu, rychlostí půl metru za hodinu.

zrcadla. Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozní šetru, hluky klíč, potom si oblékne plášť zadí kůži.